dnes, kde je náš pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo napřed třes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

si neumím představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

krátery posetou, jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou.

0: Chess, chess. On, to je on, je on, je on. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

radně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu.

0: Ingenira.
1: Záverečná vieta.

0: teď pozor.
1: Junior.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: takopiska, jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára.

kuťátko a štěňátko jaguára.

0: čeká.
1: Vidíte, to malý ježe. Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej! Bez tebe nám bude hej!
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Mati.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: chvějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

škůpem. Jou, pežníci spolu volání to, co páni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošklubem.
1: Rádio Junior.

začneme jemne.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Dnes ráno nevstanu z postele. Dnes ráno nebudu vstávat. Je mi tak všelijak po těle. Nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky. Nalejte mi živou vodu. Dejte mi malíček do vlášky.

se mě škrábe a jazyk má bílý. Nemůžu

očí, mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Místo koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a

0: Ivanem Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé. Ano, je to tak, 6. hodina nám odbyla a tak si představte, je tady podzim. Ne přesně v 6, ale konkrétně ve 2 hodiny a 5 minut, takže už nějaké 4 hodinky máme podzim. Probouzíme se teď do prvního podzimního dne a víte, co je vtipný? První den podzim a já jsem si hned ten první den musel vzít čepici. Třeba právě teď v Praze je mezi 6 a 7 stupni Celsia, jako je fakt zima. Pokud třeba už v tuhle chvíli vyrážíte pomalu do školy, máte to do školy daleko, nebo máte třeba dneska na sedmou, jako fakt doporučuji vzít si už zimní čepici a já jsem si teda jako vzal i zimní šálu. Jo, jen tak jako na okraj. Je tedy jasný, že dneska si budeme o podzimu povídat, zjistíme, proč se listy zbarvují do žluté a červené a proč nakonec ze stromu opadají, taky proč takový modřín zhazuje jehličí. Zjistíme, proč jsme na podzim více unavení a hlavně co s tím. A taky si řekneme třeba, co je to babí léto a jak dostalo svůj název. Ten příběh je zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát, rozhodně si na to počkejte. Mimo to samozřejmě nebudou chybět tradiční rubriky jako Zvídavec, Hitparáda, Síťovka. Přijde taky redaktorka Aneta Křesinová, se kterou probereme třeba názvy podzimních měsíců. No zkrátka to podzimní téma dneska proroste celým tím ranním restartem. Já se na to moc těším a nejdřív si dáme zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: T-Rex a dnešní člověk měli prakticky stejnou teplotu. Vědci se dříve domnívali, že dinosauři byli studenokrevní tvorové. Díky analýze zubů Tyrannosaura Rexa ale dokázali, že jejich průměrná teplota těla byla kolem 630 stupňů Celsia. To je v podstatě stejně jako moderní člověk. Tato informace pomůže odborníkům lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil, nebo jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie. 13-letá čínská plavkyně zazářila na asijských hrách v Tokiu. Yu Ceti zvítězila v polohovém závodě na 200 metrů časem 2 minuty 6 vteřin a 10 setin. To je přitom nový asijský rekord a zároveň jen o 4 desetiny více než je oficiální světový rekord kanadské plavkyně Summer McIntoshové. Teprve 13-letá Číňanka ho tak nejspíš v budoucnu překoná. Už minulý rok se v Singapuru stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa. A co se počasí týče, tak dneska bude převážně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů Celsia.

Holky a kluci, tak je to tady definitivně. Léto nám skončilo a začal podzim. Podzim neboli přechod mezi létem a zimou, roční období, ve kterém listaté stromy opadávají, dny se krátí, sklízí se většina úrody. No, pro vás, holky a kluky, je to možná spíš období, kdy se pouští draci. Já už jsem mimochodem draky viděl v obchodě, jako ne pouštět, ale samozřejmě k tomu, že si je člověk mohl koupit. Takže myslím si, že i na to letos to jde. Dospělí to mají zase spojené třeba s hrabáním listí, že, které je všudy přítomné. A co se týká nás úplně všech, tak tím, jak je sychravější počasí, ochladí se, tak přicházejí takové ty první rýmičky, kašlíčky, nachlazeníčka a podobně. Takže na podzim je více než obvykle potřeba dbát na imunitu. I k tomu se dostaneme. Nejdřív ale pár obecnějších informací. Ten astronomický podzim letos odstartoval 23. září, což je dneska, jo, ve 2:05 v noci. Takže už 4 hodiny a pár minut máme tady podzim. V tento okamžik střed slunečního kotouče vstoupil do znamení Vah, pomyslně překročil nebeský rovník a den i noc v tu chvíli vlastně trval zhruba stejně, nějakých 12 hodin. Od této chvíle se začne severní polokoule přiklánět od slunce, což teda v praxi znamená jenom to, že prostě noci budou jako delší a delší a prostě budou se neúprosně prodlužovat na úkor denního světla až do zimního slunovratu. Mimochodem, proč datum začátku podzemu kolísá? Zamysleli jste se nad tím někdy? No, nejčastěji se střídá mezi 22. a 23. zářím. Tento posun způsobuje nesoulad mezi naším gregoriánským kalendářem, který jako používáme, už možná máte ještě doma takový ten papírový, a skutečnou oběžnou dobou země kolem slunce. Ten takzvaný tropický rok totiž netrvá 365 dní. On trvá 365,24 dne. No, a když se ten rozdíl naakumuluje, tak co? Tak samozřejmě máme přestupný rok. Tak tolik jenom na úvod, teď už Psy a That. Za chviličku si dáme jednu aktualitu, tentokrát se ale ještě vrátíme do léta.

like that. Krásné ráno, přátelé, teď už je čas na jednu aktualitu. Tentokrát o tom, jak vědci vyřešili to, že je nám v létě neustále doma vedro. V Číně po několika měsíčním testování vyvinuli speciální nátěr, který má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Co mi přijde super, při těch testech dokázali snížit teplotu toho natřeného povrchu až o 25 stupňů a vnitřní teplotu o 7 stupňů. Což najde určitě své uplatnění jak na průmyslových objektech, tak třeba na střechách a fasádách obytných domů. Asi to i vy dobře znáte, že když je léto a jako je pár dní jako už dost jako teplo, dejme tomu 30, 35 stupňů, no letos padly i nějaké ty rekordy, že přes 40, tak to bylo úplně šílený a ty budovy se strašně nahřívají. Já myslím, že tohle by mohlo být super řešení. Oni to teda zkoušeli na jakési obrovské nádrži se skapalněným plynem, kterou je potřeba chladit, no a zkusili to za slunečného počasí, kdy byla teplota kolem 30 stupňů, no a natřeli to, teplota opravdu klesla o 25 stupňů, teplota uvnitř nádrže o skoro 7 stupňů a mimochodem prý, pokud by toho chtěli dosáhnout takového účinku pomocí vodních sprch, jakože by to chladili vodou, jo, tak by bylo prý zapotřebí 35 tun vody denně, což je jako nepředstavitelné množství, jo, oproti jednomu nátěru. Navíc oni teda vyzkoušeli to, že když 40 tisíckrát vlastně ten povrch omíjí, jo, kdyby 40 tisíckrát pršelo, dejme tomu, jo, tak pořád ta účinnost je obrovská. Prý poklesla jenom o 2%, takže životnost takového nátěru prý má být až 15 let. Jinými slovy, já už jenom čekám, kdy se tyhle technologie dostanou i k nám, protože jako kdo fakt bydlíte podobně jako já v panelovém domě celý život, tak víte, že přes léto je to uvnitř fakt nesnesitelné. Budovy se strašně nahřívají a i když je venku pak teplota nižší, tak uvnitř je pořád strašný vedro, protože prostě trvá několik dní, než se ochladí i ten materiál. No tak, už aby to bylo i u nás. Pojďme na další song, kamarádi a Super Mikey.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Pro dnešek jsem vybral dva takové krátké. Víte, proč ryba nechodí na internet? Protože se bojí sítě. A ještě jeden teda. Víte, jak se říká doktorovi, co léčí pandy? No přece pan doktor. No tak snad vás jeden z těchto vtípků potěšil. Pojďme dále. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Za chviličku se vrátíme k našemu podzimnímu tématu a zjistíme, k čemu jsou stromům vůbec listy dobré.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba zbyde čas i na drby.
1: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

Zelené listy rostlin nebo stromů jsou plné barviva zvaného chlorofil. Ten zachycuje energii slunečního záření a využívá ji k tvorbě organických látek. Vlastně, lidově řečeno, list se stará o výživu stromu. Tento proces se mimochodem nazývá fotosyntéza a jeho vedlejším produktem je kyslík. A teď vás možná napadne, počkat. Když stromy, listy jsou důležité pro výrobu kyslíku, tak to znamená, že když spadnou, tak se udusíme. Ne, nebojte. Listnaté stromy samozřejmě nejsou jediným zdrojem kyslíku. Jehličnaté lesy v jeho výrobě pokračují i během zimy. Vzduch navíc neleží líně nad jedním místem, takže vzdušné proudění průběžně celou atmosféru promíchává, takže o kyslík, který dýcháme tady, se starají stromy třeba, nevím, v sibirské tajze nebo tropický prales. A hlavně musíme si uvědomit, že taková ta představa, že stromy vyrábějí kyslík, jako jo, to je pravda, ale zároveň zásadním v tomhle tématu je fytoplankton, tedy drobné řasy, synice a mikroorganismy v oceánech, které produkují 50 až 80% veškerého kyslíku v zemské atmosféře. Takže fytoplankton je ve výsledku mnohem důležitější. Tak tolik jenom na okraj, k čemu jsou dobré listy. Teď už Imagine Dragons s písní Follow You.

Holka, kluci, krásné ráno. Já jsem asi před 10 vteřinami začal škytat, tak to dost možná bude ještě sranda dneska se mnou. No a je to tady. Škytání ve vysílání ranního restartu. To už tady dlouho nebylo. Já jsem naposledy škytal tak možná před rokem. No, nevadí, ale stane se. Tak, holka, kluci, snad to společně zvládneme. Máme před sebou... Už tady škytám, to je strašný. Máme před sebou song z hitparády, tentokrát od Taylor Swift, píseň Applied, i pro tu můžete hlasovat v naší hitparádě. A já se jdu vyškytat.

Holka, kluci, tak snad je to dobrý, snad jsem přestal škytat a bude to se mnou dneska k vydržení. Před malým okamžikem jsme si řekli, k čemu jsou vlastně listy na stromech nebo na rostlinách dobré, že zachycují energii ze slunečního záření, že se starají o výživu toho stromu a že taky vyrábějí kyslík. No ale pojďme si říct, proč teda listy mění na podzim barvu? Řekli jsme si, že chlorofil, to barvivo, které jaksi stěžejní v listech, tak má zelenou barvu. Jenomže kromě něj listy obsahují také žluté karotenoidy, které pomáhají při fotosyntéze a chrání rostlinu před účinky silného záření. A pak jsou to taky červené antokyany, s těmi se setkáváme v květech nebo i plodech. No a v podzimních měsících se nestává nic víc, než že klesá množství chlorofilu v listech. To znamená toho zeleného barviva. To se začne rozkládat a do popředí se dostávají další dosud skrytá barviva. Jinými slovy, správně bychom měli říkat, ne že na podzim listy žloutnou, ale že se na podzim listy odzeleňují, protože to je skutečnost, jo. Snižuje se množství toho zeleného barviva a do popředí se dostává červené nebo žluté. A to výsledné zbarvení listů je pak dáno tím, která barviva a v jakém množství v listech nakonec zůstanou. Vliv má taky intenzita slunečního záření nebo i okolní teplota. Ale proč teda? Proč listy teda opadnou? I na to si odpovíme.

0: Ve vysílání ranního restartu nám dospíval Tobias Freja, no a my už se pouštíme do dalšího dobrodružství, tentokrát v podobě síťovky od Teresky Rašové. Máme tady pro vás pokračování rozhovoru se Stejem 12. Dneska třeba o tom, jestli sláva má i svá úskalí, tak přeju fajn poslech.
1: Síťovka. Ahoj a čau. V mojí tašce síťovce je ještě pořád youtuber Stej 12. V předchozím díle pořadu síťovka jste se od něj dozvěděli, co jsou to reakční videa, v kolik hodin vstává a taky, proč videa vlastně točí. Tentokrát mě zajímalo, jestli je pro něj sláva někdy otravná.
2: Nerad to říkám, ale občas je. Většinou mám tu zkušenost s těmi lidmi, že jsou vlastně velice milí a jsou to prostě mladí lidi, kteří sledují ten můj obsah a ti lidi se mnou vyfotí nebo se mnou jenom podají ruku, plácnou si a tak dále. A vlastně tohle je super. Jednou jsem byl fakt jako naštvaný a to bylo vlastně to, že nějací kluci nebo nějaký menší děti, co mě teda asi znali z YouTube, tak čekali třeba 4 hodiny před mým barákem a já jsem tam měl svoje auto. Já jsem nějaký obsah i z toho auta ukázal na internetu, protože to bylo moje vysněné auto, co jsem si tenkrát kupoval a děcka poznali samozřejmě auto. No a stalo se teda to, že děti čekali 4 hodiny před tím bytem, slyšel jsem sem tam nějaký stejí, takhle do oken, ale dobrý, to se mi už párkrát stalo. No, ale já mám od auta aplikaci a to auto má kolem sebe 8 kamer. A to auto všechno točí, když to já zapnu. A přišlo mi upozornění, že se mi 3x spustil autoalarm. Dobře, tak já se podívám, co se děje. A koukal jsem, že ty děcka si tam kopali vedle toho auta s míčem fotbalovým a párkrát ten míč střelili takhle prostě do boku toho auta. Tak to jako jsem vůbec nepochopil ve finále, že chápu, že se to stane jednou, dobrý. Mě to vlastně jako nic moc neudělá, mě to zase tak nebolí. Ale potom už to je otravný, že ti lidi vlastně 4 hodiny stojí před barákem, hulákají tam na vás uprostřed sídliště, kde ostatní na to koukají, co se sakra děje. Spoustu lidí ani neví, že tam byli nějaký stej a kdo je sakra stej. Takže tohle je samozřejmě blbý. Potom je samozřejmě blbý to, že to auto taky nebylo úplně nejlevnější a je to i něco, co mám jako rád. Tak jsem šel dolů a jsem teda jako říkal, že tady tohle se mně nepřijde absolutně v pořádku. Jo, dobře, se omlouváme, ale to jsem nebyl já, to byl tamhle třeba Franta. Říkám, mě to je jedno, jako kdo to byl, ale prostě tohle to ne. Já jsem o tomhle tom vlastně příběhu mluvil ještě na Instagramu, že jsem měl potřebu se k tomu nějak jako vyjádřit. Mně tohle to nepřišlo prostě normální a chtěl jsem, aby lidi nějakým způsobem věděli, že jsem pořád kluk, co vystupuje na internetu, ale já jsem pořád člověk, který chce mít svůj klid a prostě normálně dýchám, normálně jim a jsem prostě úplně klasický, normální, živej tvor a nakonec jsem se s těma dětma stejně vyfotil. Nemusel jsem to dělat, protože to bylo za hranou určitě, ale dobře, asi si to neuvědomovali, byli malí, tak jako asi proč ve finále ne, chtěli si udělat fotku, tak si udělali fotku, no.
1: Takže měli nakonec radost kluci.
2: Jo, měli, já jsem tu radost pořád asi neměl, udělal jsem to samozřejmě jako i z toho důvodu, že prostě já jsem asi ve finále nikdy neodmítnul fotku.
1: Ty reaguješ na lidi třeba někdy i negativně, stalo se tobě naopak, že někdo právě o tobě mluvil nějak hnusně, ale takže opravdu už ti to bylo líto, už se ti to nějak dotklo?
2: Stalo se to určitě. Jednou jsem se bál teda jako o rodinu. To byl zajímavý příběh taky.
1: Že ti někdo už tak vyhrožoval, že už jsi se bál?
2: No mě začaly přicházet fotky dlouhých zbraní na Instagram. A nějaký prostě jako fotky baráků, ulice a tak dále.
1: Jako tvýho domu?
2: Jo. No dobrý, já bydlím v Praze. Ale rodina nebydlí v Praze a nacházela se tam rodina. Takže to už jako...
1: Jako na těch fotkách.
2: No jasně. Mhm. To mě najednou přišla fotka mýho synovce. Jestli se mu něco stane, tak o tom nic nevím. A fotka pušky prostě.
1: A jak jsi to řešil? Co jsi dělal dál?
2: Já jsem věděl, kde ten člověk se nachází. To bylo v rámci jedné reakce ve finále, kdy jsem zjistil, že tady byl nějaký člověk, který prostě byl hledaný jako státně a schovával ho dost možná nějaký influencer. A já jsem věděl, kde ten člověk je. A tak nějak jsem si řekl, že ten člověk by musel asi jako hodně cestovat pro to, aby vůbec šel něco udělat tam k nám. Takže jsem jako docela rychle se hodil do klidu, že ta pravděpodobnost není zas tak velká, ale děsivý to bylo. Potom se to řešilo s policií s tím, že mi sami volali vyloženě. A ptali se mě, co o tom víte, co víte o tom člověku. Říkám, já jsem o tom dělal celý video. Takže jako tohle to byla opravdu jako zvláštní situace, do které jsem se dostal. To bylo hodně blbý a jsem rád, že to je za mnou.
1: Ale nic se vlastně nakonec nestalo.
2: Ne, nic se nestalo, dopadlo to samozřejmě dobře. To jako, aby si nikdo nemyslel, dopadlo to dobře, ale nebylo to příjemný. Na čím zapřemýšlím, tak jsou opravdu jako zprávy typu, podle mě si tady udělal prostě chybu. Tak tam si řeknu, OK, tohle to dává absolutně smysl a vlastně mě nevadí i tady ten komentář jako sám o sobě číst třeba, nebo poslouchat jiného člověka, co mě říká, že jsem třeba něco pokazil, protože ten člověk je schopný za mnou úplně normálně přijít a říct mi vlastně, co jsem podle něj pokazil. A i když já třeba jako s tím nesouhlasím a furt mám nějaký svůj názor samozřejmě, tak to jako vlastně absolutně oceňuju.
1: Kritiku tedy Stej 12 přijmout umí. A o čem si s ním budu povídat v dalším díle pořadu Síťovka? O tom, jakou používá aplikaci, aby nemusel trávit tolik času na sociálních sítích. I o tom, jak je těžké přestat scrollovat na Instagramu. Zatím ahoj. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

Velká kluci, dovolím si připomenout, že se síťovkou, kterou jste slyšeli před chviličkou, tak je spojena taky soutěž, do které se stále ještě můžete zapojit. Hrajeme o deskovou hru Kyberňáček, která je vhodná pro děti od 6 let, pro 2 až 4 hráče, a jde o to, že otestujete svoje znalosti ohledně bezpečnosti na internetu, což si myslím, že je naprosto stěžejní téma v dnešní době. Všichni pracujeme s internetem na počítači, tak abychom to uměli dělat bezpečně. I to se učíme v téhle deskové hře. A mimochodem vybereme 3 z vás, kteří získají tuhle hru, a zapojit se můžete stále až do 30. září, takže pořád ještě čas. Jak to funguje v téhle soutěži? Úplně jednoduše, mrkněte na náš web radiojunior.cz. Tam v pořadech najdete síťovku a teď je to třetí článeček od zvrchu s nápisem soutěž s pořadem síťovka, vyhrajte deskovou hru Kyberňáček. A tam všechno najdete, všechny důležité informace. Jde vlastně o to, že si poslechnete jeden díl síťovky od Teresky Rašové, tam zazní soutěžní otázka. Na to, když odpovíte, odpověď nám pošlete na radiojunior@rozhlas.cz s poznámkou Kyberňáček, tak můžete být jedním z těch 3 šťastlivců, kteří po 30. září vyhrajou tuhle deskovku. No a sluší se taky říct, že do soutěže nám hru věnovalo Dětské krizové centrum, tak moc děkujeme. No a ještě jednou teda, soutěž najdete na našem webu radiojunior.cz. V pořadech kliknete na síťovku a třetí článeček od zvrchu tak je soutěžní. Teď už kapela Kryštof a Srdce bít.

0: pomsta.
1: Ano, přátelé, ranní pomsta, jako vždycky v pravidelném čase, krátce po 6:45. Já už dřímám v rukou tuhle magickou obálku, abych zjistil, co je tam na mě připraveno. Píše mi Jirka, nebo lépe řečeno Jířa, co podepsal. Ahoj, Peťane, je tady podzim a k němu patří pouštění draku. Tak už se trošku bojím, kam to směřuje. Ve studiu nefouká a ven tě nepoženu. Uf, dobrý. Udělej tedy vlaštovku a přileď studio sem a tam s patřičným komentářem a v přímém přenosu. Od tvoření až k létání. Je to nádherná výzva. Takhle, nutno říct, že já jsem teda vlaštovku nedělal jaký rok dlouhej, jo, možná jaké 10 let dlouhých. Ale, počkat, jak se to? Tak já to udělám z tohohle papíru a já si vůbec nedokážu vzpomenout, jak se to dělá, ale moment. Takhle. Nevíte, jak mám přeložit ten papír, jestli na délku nebo na šířku. Potřebuji širší nebo menší. Víte co, já to zkusím takhle. Jak ten papír je přeložený, tak to udělám. Dobře, takže já myslím, že z jedné strany uděláme jednu, z druhé strany uděláme druhou. To je jasný. Já úplně vidím, že to nepoletí. To je jasný. Tak. A teďka znova ještě jednou a ještě jednou, že? Si pamatuju správně. Šipku. Udělat šipku, ty brďo. No, hele, vypadá to dobře. Zatím to vypadá dobře. Dokonce mám i pěknou špičku. Tak. A ještě teda poslední přeložení. Vlaštovku jsem teda neuměl nikdy, jo. Ještě po mně Jirka nechtěl vlaštovku. Ale šipku ještě to teda z té paměti evidentně vytáhnu. Tak, moment. Vypadá to velice nadějně. Vypadá to, přátelé, že jsme v cíli. Vlaštovka vyrobená, ohnutá a teďka jediná otázka, jestli skutečně poletí nebo ne. Takhle, tak držím to. No a takhle, jako tvarově vypadá opravdu velice agresivně, jo? Jak nějaká letadlová loď ze Star Wars. No dobrý, tak pojďme to zkusit hodit. Takhle, já si za cíl dávám jenom to, aby to přeletělo studio, tak já to zkusím z jedné strany na druhou. Tak moment. Hážu, kdo se koukáte přes webkameru, jo? Tak, št. Jo, tak vůbec neletí, nevadí. Skončila po 1 metru. Kdo jste to viděli, tak tohle byl opravdu debakl. Já to zkusím ještě jednou hodit. No, na druhou stranu, nutno teda říct, že takovou vlaštovku, která hodně zahýbá směrem dolů, jako jen tak někdo nepostaví. Jirko, já moc děkuju za tuhle ranní pomstu, ta byla opravdu velice odpočinková, ačkoliv z ní vyplynulo, že neumím ani poskládat vlaštovku, tak ti děkuju. Anne Marie, píseň 2002, no a za chviličku ještě rekapitulace hitparády.

0: Love.
1: Přátelé, před sebou mám ještě hitparádu, tak pokud jste nehlasovali pro svého favorita nebo jste si ho ještě ani nestihli vybrat, tak poslouchejte dobře tuhle rekapitulaci od Klárky Novákové. Od každého songu taková ochutnávka, třeba si vyberete.
2: Rekapitulace.
3: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechci, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony se singlem

0: A ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Čau, ahoj, krásné dobré ráno, holky a kluci. Jsem rád, že i tentokrát posloucháte ranní restart, že se chcete společně s námi restartovat do toho dne. No, snad se nám to podaří. Holky a kluci, možná to ani nevíte, dneska je 23. září, což není až tak podstatné, ale dneska začal podzim. A říkám začal, protože opravdu už je ten start za námi. Ve 2:05 v noci začal podzim a je to docela vtipný, protože hned první podzimní den jsem si musel vzít zimní šálu a zimní čepici. Dneska je fakt zima. Pokud vyrážíte, jako za mě rozhodně na čepici, minimálně tady v Praze, já jsem koukal, že je třeba 6 stupňů. Jako 6 stupňů, to v zimě byste šli i v zimním kabátě, že jo? No, tak na to pozor a samozřejmě to podzimní téma nás bude celý ranní restart provázet. Zjistíme třeba, proč na podzim padají listy, proč takový modřín zhazuje jehličí, jako jak se tuhle super schopnost naučil, proč jsme na podzim trochu víc unavení a co s tím. A taky si řekneme třeba, co je to babí léto a jak dostalo svůj název. Mimochodem, ten příběh je zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát. Jinak samozřejmě chybět nebude hitparáda, taky zvídavé, co budeme soutěžit a přijde k nám taky redaktorka Aneta Křesinová, se kterou probereme třeba názvy podzimních měsíců a další témata. No a nejdřív samozřejmě zprávy.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: T-Rex a dnešní člověk měli prakticky stejnou teplotu. Vědci se dříve domnívali, že dinosauři byli studenokrevní tvorové. Díky analýze zubů Tyrannosaura Rexe ale dokázali, že jejich průměrná teplota těla byla kolem 630 stupňů Celsia. To je v podstatě stejně jako moderní člověk. Tato informace pomůže odborníkům lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil nebo jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie. 13-letá čínská plavkyně zazářila na asijských hrách v Tokiu. Yu Ceti zvítězila v polohovém závodě na 200 metrů časem 2 minuty, 6 vteřin a 10 setin. To je přitom nový asijský rekord a zároveň jen o 4 desetiny více, než je oficiální světový rekord kanadské plavkyně Summer McIntoshové. Teprve 13-letá Číňanka ho tak nejspíš v budoucnu překoná. Už minulý rok v Singapuru se stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa. Až těch počasí, dneska nás čeká převážně polojasno až jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů.

0: Holka a kluci, dneska začal podzim, jak už jsme si ostatně řekli. A dost často je to tak, že lidé jsou na podzim mnohem více unavení. Proč? Je to především kvůli změnám množství denního světla, které rozhazuje naše vnitřní hodiny a hormonální rovnováhu. Pojďme se na to podívat blíže. Tím, že jsou kratší dny, lépe řečeno je méně slunce, méně světla, tak to znamená, že v našem těle se zvyšuje tvorba melatoninu. To je hormon spánku, který se vlastně začíná v našem těle tvořit v momentě, kdy je tma. Jo? A našemu tělu to jednoduše říká, běž spát. Zároveň se snižuje hladina serotoninu, což je hormon dobré nálady a energie. Což teda znamená, že to vede k ospalosti, takové jako těžkopádnosti. Navíc tím, že venku bude potom jako sychravo, chladno, tak nás to nutí zůstávat jako častěji doma. Takže máme méně čerstvého vzduchu, méně přirozeného pohybu. A asi to znáte taky, čím víc jste doma na gauči a odpočíváte, tak tím víc jste vlastně unavení. Já jsem nejvíc unavený, když nedělám nic, jo. No a zároveň na podzim začíná takové to klasické období těch rýmiček, kašlíčku, chřipeček, nachlazeníček a podobně. Takže i z toho důvodu je organismus trochu víc unavený, nebo respektive vydává více energie na boj tady s těmi podzimními viry. Co s tím? Jak na to vyzrát, že? To vás asi zajímá. Tak za prvé, tím, že toho slunečního světla je málo, tak dost často člověk bojuje s nedostatkem vitamínu D. Statistiky uvádí, že u nás v České republice 60 až 80% lidí má dlouhodobý nedostatek tohoto vitamínu. A přitom je extrémně důležitý. Souvisí to s imunitou, náladou a spousta dalších věcí. Možná se to týká i vás. Takže na podzim je potřeba, když to sluníčko je, tak zkrátka jít ven, aby se nám ten vitamin mohl v těle tvořit, protože se tvoří díky sluníčku. A pokud sluníčko není, tak je dobré ho prostě doplňovat nějakým doplňkem stravy. Pak je to taky hořčík, který pomáhá proti vyčerpání. Taky důležité je doplňovat vitamin C, pochopitelně. Tam jako vůbec není potřeba kupovat nějaké doplňky stravy. Naopak vitamin C naprosto bezpečně a naprosto jako v krásné dávce doplníte díky zelenině a ovoci. Toho se vůbec nemusíte bát. Pak taky, na co rozhodně nezapomínat takhle na podzim a v zimě, tak je jako pít. Napadlo vás to někdy, že vlastně na podzim a v zimě člověk má tendenci strašně málo pít, protože jako necítí tu žízeň. Prostě nepotíme se tolik, to dá jako rozum. Ale dost často díky tomu nás bolí třeba hlava, jo? Dehydratace přímo způsobuje únavu. Takže i na to je potřeba myslet. No a do třetice ještě jeden tip, a to choďte i na podzim, v zimě pořád spát a vstávat ve stejnou dobu. A to i o víkendech, já vím, je to náročný, těžký a nechce se vám, ale je to nejlepší způsob, jak jako stabilizovat ty naše vnitřní biologické hodiny. Je to fakt pro to tělo jako úplně alfa omega, spánek a jeho pravidelnost. No, pojďme zase o kousek dále, za okamžik, tady pro vás mám malinkou soutěž, no ale teď ještě Michael Schulte a Waterfall.
1: Oho.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Samozřejmě ani v první podzimní den nezapomínáme na soutěž. Mám tady dneska pro vás CDčko. Doufám, že ho máte ještě kde přehrát. Já třeba jsem nad tím nedávno přemýšlel a asi bych to ještě vymyslel, ale už jsou to takové ty věci jako externí CD-romka k počítači, protože už ani ten počítač to nemá. No, v každém případě doufám, že vy ještě máte kde přehrát takový krásný CDčko, který budeme soutěžit, a to CDčko Velké muzikálové show, já už s ním tady trošičku šustím, najdete tady super písničky jako třeba Dancing Queen, Mamma Mia, taky jako naprostý klasiky, nebo třeba i české písně Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě v podání Petra Vondráčka. No a celkově 20 songů, není tady minutáž, ale odhaduju to na nějakou hodinku poslechu opravdu kvalitního, si myslím. Tak holky a kluci, pojďte si zasoutěžit o tohle CDčko. Probíhá to bude jako vždycky celkem jednoduše. Dáme si jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co asi by ten zvuk mohlo vydávat. Nejdřív si ho ale poslechněte, než začnete volat.
1: Tajemný zvuk.
0: Jdeme na to.

Já jsem chtěl dneska zvolit takový jako typicky podzimní zvuk, jo, tak proto takhle. V každém případě doufám, že takhle nám už to stačí a tím pádem můžete volat na telefonní číslo 800 199 199. Jak vždycky připomínám dvě věci. Za prvé, linka je bezplatná, neutratíte ani korunku, takže vůbec se nemusíte bát. A za druhé, soutěž je velice rychlá, tak moc dlouho neváhejte. Máme na to jako vždycky jednu písničku a ta nemá ani tři minuty, tak volejte 800 199 199 9. Jdeme na to.

0: Krásné ráno, přátelé, písnička nám dozněla, což znamená jediné. Na telefonu už mám jedno posluchače a já už vím, že je to Martin. Martě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, nejdřív mi prozraď, jak se ti vstávalo takhle ten první podzimní den?
1: No, vstávalo se mi docela dobře.
0: Docela dobře se ti vstávalo. Poslouchal jsi dneska ranní restart ve 6:45?
1: Ne, my totiž odjíždíme z domova v 7, takže...
0: Jo, takže později, jo, takže v tu dobu se prostě balíte. No, já jsem jenom mířil k tomu, já jsem se zrovna tady zamyslel, Aneta Křesinová už se na mě tady směje ve studiu. Já jsem dneska měl ranní pomstu udělat šipku a mně se to vůbec nepovedlo, jo, tak jsem se chtěl jenom s tebou poradit, jak to udělat správně, protože moje šipka, a teď možná uslyšíte i v mikrofonu, jak se Aneta směje, jo, tak lítá takto. Přímo dolů. Aneta řekla dobře, to byl první let, který měřil více než jako metr a jinak moje šipka udělá to, že prostě okamžitě zabočí směrem dolů a vybuchne. No, Martina, to nezamluvíme. Soutěžíš o CDčko, velká muzikálová show, to tady pro tebe mám připravený a tajemný zvuk, který si ještě jednou připomeneme, zněl takto. No... Já jsem říkal vlastně takový typicky podzimní zvuk. Já si myslím, že na spoustu lidí ten podzim má tenhle účinek. Tak co ty na to, Marťo? Co si myslíš, že by to mohlo být?
1: Chrápání.
0: Chrápání, jako lidské chrápání.
1: Ano.
0: No tak jo, pojďme zjistit, jestli to tak skutečně je. Já bych dokonce řekl, že to bylo ryze mužské chrápání, i když já doufám, že já sám takhle zatím nechrápu. No, asi nás to čeká všechny kluky, že? No, v každém případě vyhráváš, Marťo, CDčko je tvoje, tak to je docela dobrá zpráva, ne?
1: Jo.
0: Máš to radost?
1: Ano.
0: A zásadní otázka, máš si CDčko ještě kde pustit?
1: Prosím?
0: Máš si CDčko ještě kde pustit?
1: Jo, mám.
0: Jo, tak to je dobrý. Ještě rodiče mají nějakou hi-fi věž, že jo? Něco takovýho. Dobře, Marťo.
1: Teď to můžem pustit na televize, když tak.
0: Jo, takhle, televize. Jo, jasně, to mě vůbec nenapadlo, Marťo, ježišmarja. Takže vlastně s externí CD-romkou, že? Já jsem teda technicky čaroděj na tyhle věci, teda spíš antitalent míněno, ale jakože zapojíš CD-romku, CDčko do toho, a ono to má vlastně USBčko, asi by to šlo, nikdy jsem to neskoušel. Asi to jde, že, Marťo?
1: Ano.
0: Super, tak jo. Tak děkuju za takovou jako malou technickou instruktáž. Marťo, tak jo, gratuluju. Prosím, vydrž mi ještě chviličku na telefonu, předáme si adresu, jo, vydrž.
1: Ano.
0: No a pro vás ostatní, zítra v 7:10 soutěžíme znova, tak si nás zase nalaďte.

0: Podzimní rovnodennost, neboli astronomický podzim, nastal dneska v noci, a to přesně ve 2:05. Začalo období, kdy se rána halí do mlhy, večer přichází tma o něco dřív a stromy se pomalu převlékají do různých barev. Zkrátka nastal čas, kdy příroda jakoby zpomalila a začala se připravovat na zimu. Věděli jste, že české názvy měsíců, září, říjen a listopad, jsou staré stovky a možná i tisíce let? Proč stromy shazují listy a co by se stalo, kdyby na stromech zůstaly? Na tyhle a další otázky si právě teď odpovíme s Anetou Křesinovou, která už je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Aneto.
1: Dobré ráno přeji všem.
0: Tak zatímco velká část Evropy používá pro označování kalendářních měsíců v období podzimu názvy vycházející z latiny, to znamená september, oktober a november, tak čeština má docela jiné názvy. Čím se inspirovala?
1: Čeština se na rozdíl od latinských názvů, které jsou odvozené od čísel a jmen římských bohů, inspirovala krajinou a přírodou obecně. Názvy vycházejí z praslovanštiny a vedle češtiny si je udržela i polština nebo chorvačtina. Ve všech měsících si ale názvy inspirované přírodou udržela dodnes

0: Jde o období, kdy mají zvířata svým chováním za cíl přilákat samce nebo samičky. Zajímavé také je, že některé názvy měsíců najdeme ve více slovanských jazycích, ale přitom označují úplně jiný měsíc. Například v chorvatštině označuje listopad náš měsíc říjen. Naopak našemu listopadu říkají v Chorvatsku studeny.
1: A to jsem přitom, Aneto, už slyšel, jako tady to prohození listopad říjen. A loni jsem o tom strašně přemýšlel a zjistil jsem, že hodně listí padá vlastně už v říjnu. Jo, že jako v listopadu mám kolikrát pocit, že už jako to nejhezčí je za náma.
0: Je to pravda, takže ti Chorvati vlastně byli nadčasoví.
1: Jo, asi to mají líp pojmenovaný, než mi přijde. Ale když už jsme to teda načnuli, tak proč listy vůbec ze stromu opadávají?
0: No, stromy schazují listí hlavně proto, aby si šetřili vodu a energii, kterou jim listy odebírají. Kdyby stromům listy zůstaly, strom by neměl vodu jak doplnit a doslova by zaživa uschnul, nebo by se větve pod tíhou sněhu polámaly. Spadané listí je tedy velmi důležité, a to i proto, že tvoří ochranou vrstvu. Ta jednak chrání půdu a kořeny před zimou a také se v ní mohou schovat drobní živočichové, jako například ježci, obojživelníci nebo plazy. U jehličnatých stromů je tomu s výjimkou modřínu naopak. Ty neopadávají vůbec. Jejich plocha není tak velká a navíc jsou jehlice pokryté voskovou ochranou vrstvou a tak fungují jako takové zimní bundy.
1: A jak vypadá teda podzim v jiných zemích? Já mám také tušení, že to třeba nebude úplně stejné na opačné polokouli.
0: Ano, máš správné tušení. Podzim není samozřejmě ve všech zemích stejný. Na jižní polokouli v Austrálii nebo na Novém Zélandu je ve chvíli, kdy je u nás podzim, jaro a vše kvete. V tropických oblastech klasický podzim neexistuje, tam vrcholí nebo končí monzunové období a ve Střední Americe nastává hlavní hurikánová sezóna. Na závěr jsem narazila na zajímavou perličku, na takzvaný leaf peeping, což znamená v doslovném překladu okukování listí. Jde o neformální turistickou aktivitu, oblíbenou ve Spojených státech a v Kanadě, při které lidé cestují do zalesněných oblastí s cílem pozorovat a fotografovat barevné podzimní listí. Dokonce existují specializované mapy a předpovědi listí, které online ukazují, v jaké fázi barevnosti se lesy zrovna nacházejí.
1: Takhle nutno říct, Aneto, že jsem nikdy neslyšel o leaf peepingu, ale praktikuju ho už dlouho, než bych teda chodil jako fotografovat lesy. Ale mám v podstatě takový tři místa, který vím, že letos chci navštívit. Uh-huh. Jo, mám vyhlídku u Brna, kousíček od Brna, je taková oblast vlastně jako Moravského krasu. Teď nevím, jestli už to je Moravský kras nebo ještě ne, ale je to jako hnedka kousíček za Brnem, za cedulí prostě jako Brno, tak tam je jako nádherný les. A když jsem tam byl teďka v létě, tak jsem zjistil, že jsou tam jenom listnaté stromy.
0: Wow, fakt to bude krása.
1: No, a už v létě to bylo nádherný teda. Takže si myslím, že na podzim to bylo úplně dokonalý. Pak teda oblast tady Kokořínska a Mšeno, tam je to taky nádherný. A do třetice, to už jsem zapomněl, ale myslel jsem asi Karlštejn. Ale jako těch oblastí prostě, kam jako na ten podzim vyrazit, já mám v hlavě strašně moc.
0: Souhlasím.
1: Je to nádherný období.
0: Je to nádherný období, dokonce babí léto je moje nejoblíbenější období, protože ta barevnost těch listí a když ještě svítí to sluníčko, no tak to je opravdu.
1: A prý přijde. Já jsem se díval na předpověď a prý už od neděle.
0: Těším se.
1: Budeme mít v podstatě takové babí léto. Teploty nějakých 23, viděl jsem tam i 25 stupňů v Praze, tak uvidíme, jestli se nám to vyplní. Jako neslibuju, jo, holky a kluci. Ale teda na podzimu je jedna věc taková trošičku jako, že víme, trochu depka.
0: Víme, trošku depresivní.
1: Chtěl jsem se ptat, Aneto, jak seš na tom se vstáváním během podzimu? Stejně
0: no.
1: Jednoduchý jako v létě, jo?
0: Bohužel, ráda bych to řekla.
1: Ale
0: není to tak. Je to náročné, to vstávání, když je tma ještě a bude hůř. Bojím se, že bude hůř.
1: Máš na to nějaký jako plán, který praktikuješ každý rok a říkáš si, nebo ho máš aspoň jako v merku a říkáš si, letos bych ho mohla jako splnit ten plán, aby se mi dařilo lépe vstávat, mít lepší náladu během podzimu.
0: Plán mám každoroční.
1: Ano.
0: A to ten chodit spát brzy.
1: A pravidelně. To je nejlepší, no.
0: Ale plán to je, tak plán uvidíme, to je. Jak to vyjde letos.
1: Říká Aneta Křesinová. Moc díky za příspěvek a mě se krásně. Ahoj.
0: Taky moc děkuji a přeji krásný den všem posluchačům.

0: další bude, o tom zas i ty.
1: Budeme hrát,
0: to jo,
1: budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává. Pokládá klub speciál, vážně

0: Speciál.
1: Vážně speciál.
2: Tohle je dobrá zpráva.
0: Aha.
3: No to jo, to je. Jo.
4: Máte rádi zvířata?
5: Pozorujete je v přírodě?
4: Máte zvíře doma?
5: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
4: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
5: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
4: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Samozřejmě ani dneska jsme nezapomněli na zvídavce od Evči Sinkovičové, tak si pojďme poslechnout díl, který už je 738. Přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak pojďme rovnou na to. Už jste někdy viděli v dokumentu o zvířatech ptáky, kteří se vozí na zádech velkých savců? Jsou to klubáci z řádu pěvců a čeledi špačkovitých. Konkrétně jde o klubáka žlutozobého a červenozobého. Jejich blízkým příbuzným je nám všem dobře známý špaček obecný. Klubáci se nevozí na zádech velkých savců jen tak. Živí se parazity, které najdou v jejich srsti nebo na kůži. Klubák červenozobý i žlutozobý jsou si velmi podobní. Potkat je můžete v savanách subsaharské Afriky od Senegalu až po Súdán. Rozpoznat tyto dva druhy můžete podle kořene zobáku, který je buď červený nebo žlutý. Život klubáků se z velké části odehrává na zádech někoho jiného. Třeba i námluvy a páření. Jsou však tito ptáci spíše přátelé velkých savců nebo jde o příživníky? Má ze vztahu výhody jen jedna strana nebo mají prospěch všichni zúčastnění? Podrobnější studie prokázaly, že klubáci sice zbavují velké savce parazitů, larev hmyzu, klíšťat a další havěti, ale zároveň jim chutná i krev těchto savců, kterou pijí z ran po spořádané havěti a tím rány zvětšují nebo se na nich přinejmenším podílejí. Nepřítomnost klubáků na hřbetě živočichů nemá vliv na počet přisátých klíšťat a dalších parazitů. Naopak zvířata, která na hřbetě klubáky mají, mají na těle více ran než jiní tvorové. Otevřené rány pak mohou přilákat zase jiné parazity. Jde tedy rozhodně o vztah spíše parazitický, protože velkým savcům přítomnost klubáků na hřbetě moc prospěchu nepřináší. Záleží ale i na konkrétním druhu velkého savce. U hrochů jde určitě spíše o parazitický vztah. Naopak u nosorožců jde o vztah mutualistický. Prospěch mají obě strany. Nosorožcovu tvrdou kůži pták neproklovne. Nic tedy není černobílé a nemůžeme říci, zda jde obecně o přátele nebo příživníky. Z hřbetu kteréhokoliv ze savců ale klubáci vzorně hlídkují a pokud se blíží nebezpečí, varují svým křikem samotného savce i ostatní okolo. Klubáci mají tak silné nohy, že se v klidu udrží na velkém savci, i když třeba cválá. Hnízda si budují v dutinách stromů, ale jinak většinu času tráví na tělech velkých savců nebo v jejich těsné blízkosti. Ti je dopraví k vodě, kde se napijí, vykoupají a opravdu se klubáci živí téměř výhradně tím, co najdou na těle velkých savců. Dokonce jedí i jejich ušní mas, šupiny kůže a už zmíněnou krev. Velcí savci přítomnost klubáků nijak nevyhledávají, ale zároveň je zkrátka tolerují. Kdo je ale na sobě nesnese, to jsou sloni. Na závěr vám ještě prozradím, že stejně jako další zástupci čeledi špačkovitých, i klubáci umí napodobovat hlasy jiných ptáků. Co si o vztahu klubáků a velkých savců myslíte vy? Dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o klubácích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holka, kluci, zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně modřín zhazuje na podzim jehličí? Jak jsme si už řekli, listnaté stromy opadávají na podzim, to určitě víte, a ten důvod je jednoduchý, protože listy ze stromu fakticky vysávají vodu a v zimě té vody není mnoho, tak se stromy těch listů zbaví, aby měly o starost méně. Jehličnaté stromy jsou obecně skvěle vybavené na zimu, ale pokud rostou v místech s opravdu drsným klimatem, může i pro ně jehličí představovat určité nebezpečí. Usazuje se na něm sníh a led, který láme větve. A především v prostředí, kde země několik měsíců nerozmrzá a rostliny tak nemohou přijímat vodu po velmi dlouhé období, může být i pro jehličnatý strom osudné vypařování z tady té minimální zelené plochy jehlic. No a modřín tenhle problém obešel. Prostě tím, že jehličí shazuje. Odolává tak i velmi extrémním a dlouhodobým mrazům a mohl se proto usadit i v takových oblastech, jako je třeba Sibiř, opravdu jako drsné prostředí, kde teploty klesají klidně k minus 40 stupňům Celsia. Samozřejmě jehličí opadává v průběhu roku jako průběžně. Jo? Není to rozhodně tak, že by jako borovice ostatní stromy jako jehličí nezhazovaly. Naopak, oni ho shazují taky, ale jako velice průběžně. Udává se, že borovice třeba obmění jehličí zhruba jednou za 3 roky, smrk asi jednou za 5 let. Tak tolik jenom pro zajímavost. Teď už Jessie J, I Want Love.

Když se řekne podzim, tak si myslím, že spousta z nás ještě myslí na léto. A takovou připomínkou léta je takzvané babí léto, tedy období slunečného, teplého a často málo větrného počasí na přelomu září a října. Jeho příčinou jsou rozsáhlé tlakové výše, které se tlačí nad střední Evropu. Vypadá to, že i letos by takové babí léto mohlo nastat. Ale pojďme se zaměřit na to, proč se mu vlastně tak říká. Proč se říká babí léto? Existují vlastně dvě vysvětlení. Za prvé, název vyjadřuje to, že léto je trošičku jako v tom období už jako zestárlé, by se dalo říct, jako nemá svoji dřívější sílu, jo, podobně jako starší člověk, tak léto na konci svých sil. No a druhým vysvětlením, nebo takovým hlavním vysvětlením, odkazuje na jemná pavučinová vlákna, vznášející se ve vzduchu, která lidem v minulosti připomínala šedivé vlasy. Moment, jaká šedivá vlákna, jaká pavučina, cože? No, skutečně, když v tomto období půjdete do přírody, dost možná se na vás nějaká ta pavučinka nalepí. Je to totiž výsledek hromadného stěhování malých pavouků. Pojďme zkrát od začátku. Prostě na začátku léta a na podzim, na konci léta a na podzim, se líhnou spousty mladých pavoučků. Pokud by zůstali na jednom místě, tak by si rychle začali konkurovat v lovu potravy, což samozřejmě nechtějí, a tak se snaží rozptýlit do širokého okolí pomocí vzduchu. Potřebují k tomu teplé a slunečné dny s minimem silného větru. Jsou to situace, kdy vlastně slunce prohřívá zemský povrch, čím vznikají stoupavé teplé proudy vzduchu, které dokážou lehonké vlákno i s pavoukem snadno vynést nahoru a odvát o kousek dál. Je prý dokázáno, že pavouci dokážou tímto způsobem odstartovat i za úplného bezvětří. Takže suma sumárum, babí léto skutečně odkazuje na to, že už je to léto jaksi na konci sil, a taky na ty pavučinky, jo, kterých je touto dobou prý v přírodě opravdu hodně a které lidem v minulosti připomínaly šedivé vlasy, takže vlastně opět starší lidi. Docela zajímavý vysvětlení, ne? Pojďme zase o kousek dál. Walking on the Dream.

0: Přátelé, i tento týden můžete zasáhnout do pořadí písní v naší hitparádě. Hlasovat můžete až do dnešních 20 hodin, takže spoustu času. Minulý týden to dopadlo takto.
1: Rekapitulace.
2: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: Sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: Pětku otevírá Jony se si

0: a ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Klárka probere hitparádu detailně ještě dneska ve 3 hodiny odpoledne a s Klárkou bude i klub Rádia Junior tradičně od 5 do 8 hodin. Dnešním hlavním hostem v klubu po 7 hodině budou Lollipops. Nová generace přichází. Holka, kluci, tohle si rozhodně nenechte ujít. Rozhovor s Lollipops dneska s Klárkou Novákovou po 19. hodině. Ode mě pro tuto chvíli vše a posílám závěrečný song dnešního rána. Tak přeju úspěšný den a zase někdy naslyšenou. Čus, ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Jak šel havíř Kostohryz s jitrnicí do pekla? To už je všecko dávno. Tenkrát pšenici sekerou sekali, kladivem mlátili a v cedníku mleli. A zrovna tenkrát fáral na Širelce jeden havíř, Kostohryz se jmenoval. A velikánská bída snouzí. Měl ženu kačku a plnou sednici s tou kačkou, tak mastili brambory zelím a zelím je chačkou. A bylo pořád křiku v chalupě, táto, mámo, my máme hlad. Když máma přistavila na stůl hrnec brambor, vrhla se na ně ta dětská rota, hladová slota, a než bys řekl švec, byl jako vymytý ten hrnec. Havíř Kostohryz měl bratránka Masojítka. To byl zase pan Křupan, největší sedlák ve Svinařově. Zlaťáku měl plnou almaru, ale pro krejcar by hnal blechu roštím až do Karlových Varů. Jednou takhle v únoru Masojídek zabíjel. Prase větší než chlívek, a tak si ten hamoun hamounská dával hníčko do nosu. Masojídek si dával repete, až zblajzel půlku prasete. Poté páře se nafoukli jak cepelín a honem vyběhl na dvůr, aby si trochu odfrk. A jak frk, čamrda uvesty cvrnk rovnou do čumáku Bernardínovi sultánovi, co hlídal Masojídku v blahobyt. Byl to pes jako tele, i proti rotě raubířů se postavil směle, ale tuhle ránu nevydržel. Čamrda měla velikánskou prudkost a chudák sultán měl toho dost. Ani neštěk, ani nepíp, lehl, ach, cíp. Stál vyjeveně Masojídek nad sultánem a popadla ho náramná zlost, že věrného sultána sklátila jeho prožranost. Rozhlížel se, na kom by si svou zlostnou žáhu schladil, a tu uvrát Kostohryz.
2: Co chceš?
1: Ale to víš, bratránku, dětí plná sednice, všechny šilhají hlady a já si s nima nevím rady. Tak jsem si myslel, že když níčko zabíjíš...
2: Masojídek ho ani nenechal domluvit. Já ti dám, bratránka, já ti dám vejslušku. Zabil jsem snad slona, abych měl na rozdávání. Koukej mazat domů. A když máte u vás hlad, vem si tadyhle chudáka sultána. Aspoň nebudu muset níčko schánět pohodného. Jitrnic z něho naděláš, že se všichni udávíte, než to sníte.
1: Kostohryz se poškrábal za uchem, pak si hodil sultána na záda a šel domů. A hned ve vrátkách na něho drobotina. Tak co, táto, neseš jitrničky? Jen se nebojte, budou jitrnice jako nohavice. A byly. To by jeden neřekl, co se nadělá jitrnic z takového Bernardína. Táta, máma, všecky děti dávali si do trumpety. A když už nemohli, povídá Kostohryz. A co, vezmu taky jitrničku na ochutnání bratránkovi, ať vidí, že nejsme takový chrapouni chrapounští jako on a že nemyslíme jenom na mamon. Masojídek Kostohryze přivítal.
2: Co tu zase chceš?
1: I nic, bratránku, jenom jsem ti přines na ochutnání jitrničku z toho neboštíka sultána.
2: Co si to dovoluješ? Běž s tou jitrnicí k čertu do pekla horoucího.
1: Když k čertu, tak k čertu. Kudy pak asi vede cesta do pekla horoucího? Kudy jinudy než skrz Širelku, skrz tu šachtu černou, díru pekelnou. Na zítří jako každé ráno se vydal Kostohryz na šachtu. Sfáral s jitrnicí dolů a šel, došel úplně až napředek a šel ještě dál a pak už byla jenom opuštěná chodba. A tak šel havíř Kostohryz dál divnou štolou, až najednou uviděl vpředu blikat
2: nějaké světýlko. Šel blíž a ve skále vrata a ve vratech ve spáře divná záře, jako by tam hořelo. Seděla tam před vratama šerná bába, jedno oko čehý, druhé hod, tvář jako zadek odfáracích kalhot. Zdař Bůh, babičko,
3: zdař Bůh, červíku člověčí, co pak tě sem vede, nejsi náhodou zabloudilý havíř?
2: Havíř jsem a možná i zabloudilý. Jdu k čertu do pekla horoucího.
3: Babka se zasmála. Ale to jdeš správně, ty kluku havířská. Peklo je tady hned za vratama. Ale já, babička samého Lucipera, semníčko tady sama. Lítá po světě ta chasa čertovská a schání hříšné duše. A co vlastně chceš těm mým čerchmantíkům?
2: Ale nesu jim tadyhle jitrničku, povídá Kostohrys.
3: Jitrničku, zajásala baba a už se po ní sápala. Já už jitrničku neviděla pomalu 100 let. Za jitrničku bych dala půlku pekla a ještě všecky hříšné duše k tomu.
2: A už měla baba jitrnici v sobě.
3: Moc dobré to bylo, děkuji ti, človíčku, ale jak pak já se ti za ten mls odvděčím?
2: No, pojď se mnou. Babka otevřela dveře a vedla havíře do pekla. Ten se nestačil ani porozhlídnout a už ho baba strčila do malého sklípku a tam, panečku, tam bylo nasypáno zlaťáků, velikánská hromada a ještě z ní dolů padá.
3: Tak tady hle máš pytel a naber si zlaťáků, co se do něho vejde a nic se nestyď, vem si, co uneseš, tady to bez tak nikdo nepočítá.
2: Kostohrys se nestyděl, nandal si plný pytel zlaťáků a ještě si nasypal do kapes. Sotva to bohatství pobral, ale že měl z uhelný sílu, měl se chutě k dílu. Hodil si pytel na záda, jako by to byl ranec peří a fáral domů. To bylo ve svinařově pozdvižení, to všichni mrkali na drát, co se u Kostohryzů děje, jak jim štěstí přeje. Tam měli Níčko ráj na knedlíky a blaženost na koláče. Každý den měli neděli, každou neděli posvícení a pečení holuby jim lítali rovnou do huby. Na chalupu si dali novou střechu, přistavili 2 sednice, v chlívku jim chrochtala prasata, v chlívě bučeli krávy, v maštali řechtali koně a aby měli co pro ně, koupili kus pole a pěknou louku. Kostohryzovo štěstí ale vrtalo hlavou Masojítkovi. Radši by se vzteky neviděl, jak záviděl, a zvědavost mu nedala, až se jednou k bratránkovi vypravil, aby přišel pravdě na kloup. Kostohryz Masojítka přivítal.
3: To jsou k nám hosti. Tak pojď dál, bratránku, zrovna zabijíme. Za chvilku bude ovárek, polívečka, jitrničky, jelítka. No pojď.
2: A Masojídek, Jářku, ty, syničko, žiješ jako smečenský knížepán. To jsi vyhrál v loterii.
4: Ale kdepak, to je přeci všecko tvoje zásluha. Pamatuješ, jak jsi mě loni poslal s tou psí jitrnicí čertu do pekla horoucího? V pekle dávají za jitrnici pytel zlaťáků a za špejli po dukátu. A možná, že Níčko dávají víc, když všecko zase zdražilo.
2: Masojídek přišel domů a hned, že budou zabíjet.
4: Na zítří ráno sfáral Masojídek na širelce.
2: Byl to na něj velebný pohled, jak důstojně kráčel s obrovskou jitrnicí na rameni, pořád kupředu, dál a dál. Horníci se smáli, až stojky popadaly.
4: Jenže s tím čertem čerchmanským to nebylo jenom tak. Lucifer přece jenom přišel na to, že hromada zlaťáků se nějak smrskla. Začal zlaťáky počítat, počítal, ale nedopočítal se. A hned na babičku.
2: Ta ani nezapírala. Všecko bylo přeci jasné, jako že jsou škvarky masné. A tak Lucifer dával bábě do drdolu. I ty jedna, zajitrnici dá pytel zlaťáků. To snad je zlý sen. Skrz tu tvou mlsnou hubu přijde ještě peklo na buben. Ale kdybych já dostal toho hrošťáka s jitrnicí do pařátů, já bych z něho udělal guláš.
4: Ale bába se jenom smála. Jenom se, vnoučku, nerozčiluj. Uvidíš, že ten človíček zase přijde s jitrničkou. Jitrnička za pytel zlaťáků, to už stojí za nějakou štrapáci. Až přijde, tak si to s ním vyřídíš.
5: Lucifer si jenom odpliv. Pfuj. Zalez za vrata a zabouch, až se celé peklo otřáslo. A jen zalez, už to byl masojídek s tou svou obrovskou jitrnicí. Zradovala se baba.
3: Co jsem říkala? Lidský červík už je tady. Jakou jitrnici si Toníčko přines? Tak mi ji tady zrovna nech a běž tadyhle do těch vrát. Už na tebe čeká Lucifer.
5: A tak se odstl masojídek v pekle horoucím. Na přečelku s temnou chodbou a najednou byl ve velikánském sále. Tam plno čertů a uprostřed na trůnu sám Lucifer.
2: Masojídek si dodal odvahy a začal blekotat. Já jsem, prosím, mě nějaký masojídek ze Svinařova. Poníženě ruku líbám, přinesem jitrničku ze zabíjačky, ale vzala si ji jemnost paní čertova babička tam venku, že prý má mít k jemnost pánovi Luciferovi pro odměnu.
5: Jak to Lucifer uslyšel, zrudnul jako krocán a zařval: tak, odměnu bys chtěl za tu jitrničku. A co takhle pytel zlaťáků?
2: Ano, prosím, ale kdyby ten pytel mohl být větší, ona ta jitrnice je velikánská, z celého prasete.
5: A to už Lucifer vyletěl, jako by ho pích sršáň. Bouch pěstí do trůnu, až se blesky křižovaly a hrom byl a peklo se třáslo a všichni čerti taky. Protože když Lucifer dostal vztek, tak se každý čert hned lek.
2: Já ti dám zlaťáky, ty rošťáko. Žádné zlaťáky, 25 na zadek dostaneš. Čerti, vemte si ho do parády, ať pozná, co je to pekelná pomláska.
5: Co povídat? Masojídek dostal dardu, z kalhoce mu kouřilo jako z huťského komínu, a zadek měl zmalovaný, až oči přecházely a rozum zůstal stát. Z pekla vylít masojídek jako z flinty vystřelený, proběh kolem babičky ani nezabučel a ta jenom pokývala hlavičkou.
3: Ale stejně se mi zdá, že ta loňská jitrnice byla chutnější, jenže tahle zase byla větší. Ať to jeden bere, jak to bere, zkrátka si nevybere.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše

0: nové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: Pozor.
1: A nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No,

pivo stínej dál dojdeš, potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor.

Moři už se blíží houkačky. Zapeklitá situace vyvolala paniku. Ve vozovce běhá ovce, skočila tam z chodníku. Chodec

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

nejlepší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

0: Otci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune. Ahoj, kamarádi.
0: Co to je, Jani?
2: No, nevím. Zní to trochu, jako kdyby tu strašilo, ale strašení v rádiu máš pod kontrolou ty, takže strašení to asi nebude.
0: Ne, to není rozhodně strašidlování tady v rádiu, to ne, počkej. Možná by to holky a kluci věděli místo dnešní hádanky.
2: Tak to zkusíme.
0: Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci, nastražte ušiska. Co pak to slyšíte?
0: Je, pozor, no jasně, už je nám to jasné. 3, 2, 1, elektřina takhle prská.
2: Paráda, jste velcí šikulové.
0: To je sice bezva, že jsme to poznali, ale taky to budeme muset opravit.
2: Ušoune, co to děláš?
0: No, chystám si nářadí.
2: Ale ne, počkej, ty přeci nemůžeš sám spravovat elektřinu. Zavoláme ti pomocníka.
0: A zatím si pustíme první písničku.
2: To jsi ale chytré strašidýlko.
0: Ušounova písnička.

0: Chess, chess. On, on, to je on, je on, je on.
1: On, on.
0: Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme nějaké potíže s elektřinou.
1: Nějak to tu tak nějak srší, prská, nefungují světla a tak máme s Janou trochu obavu, aby nakonec nevypadlo i vysílání, aby se nepřerušilo.
0: Ušoun se sice už chystal, že se pustí do opravování sám,
1: ale pak jsem si naštěstí včas uvědomil, že elektřina je moc nebezpečná a musí s ní pracovat jenom odborníci. Ušounův překlad z dospěláčtiny. Tak holky a kluci, pojďte, pojďte, vysvětlíme si slovo odborník.
0: Protože někteří to slovo sice znáte,
1: ale někteří zase ne.
0: Tak vysvětluj, Ušoune.
1: Tak pozor, odborník je člověk, který ví a umí hodně moc věcí, buď ve svém řemesle, nebo ve vědě, nebo třeba i v lékařství, nebo třeba v elektřině. Prostě odborník ví o té své práci úplně nejvíc.
0: Třeba Ušoun Rušoun je odborník na strašení.
1: A na rušení. To jo. A Jana je zase odbornice na tralalání a všelijaké vřískání a krasospívání.
0: Prostě na zpívání. A my tu potřebujeme odborníka na elektřinu. A ten se jmenuje elektrikář. Už jsme mu volali, aby přišel.
1: Tak co, kdybychom si zatím pustili pohádku, než pan elektrikář dorazí?
0: No jasně.
1: Ušounova pohádka.
2: Sluníčko a tulipán.

0: Je tam někdo? Dobré jaro, vstávat!
1: Ach, kdo mě to budí? Nechte malou cibulku spát.
0: Vstávej, maličký. Už nebudeš cibulka. Bude z tebe tulipán.
1: Co to je? A jak se to dělá?
0: To je úplně jednoduché. Natáhni ke mně klíček, já ti podám paprsek, zatáhnu a šup, budeš nahoře na to tata. Na druhou stranu ti vyleze kořínek, z klíčku ti vyroste stonek s lístky a až budeš větší, tak ti pomůžu vybarvit hlavičku.
1: Je, to lechtá, to žimrá. Je, to je světla, ale brr, zima.
0: Musíš něco vydržet, ale neboj, každý den bude o trochu tepleji.
1: A to tu budu stát takhle sám? Halo, sluníčko, je tu někdo?
2: A hele, tulipán. Nazdár, krasavče, nastav se, ať můžu přistát.
1: Co chcete dělat? Přistávat? Kde a proč? Hrozně bzučíte.
2: Neboj, já jsem včela a vezmu si trochu nektaru a pilu a hned jsem pryč. Tak šup, nakloň se, ať tu nekroužím celý den.
1: Ne, já vás nepustím. Vy jste moc hlučná a já jsem ještě malý.
2: Neodmlouvej, spěchám.
1: Ne a ne, sluníčko, pomoc!
0: Co se to tu děje?
1: Tahle bzučící obluda mi chce vlézt do hlavy.
0: Ale to je včela, té se neboj. Skloň hlavu, tak, ať si má kam sednout. No, a je to. A ty, včelo, příště buď na malé kytičky mírnější.
2: Dobrá, dobrá, ale teď už musím letět.
1: Naschledanou, přátelé, na světě je tak krásně.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Skončila pohádka a protože odborník na elektřinu, tedy elektrikář, tu ještě není, splníme si zatím úkol.
1: Paráda, už se těším. Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, když mluvíme o elektrice, náš největší úkol je pamatovat si, jak poznáme, že někde je, a tedy tam ale vůbec nemáme sahat.
1: Jo, ale to my, holky a kluci, už víme, že ano.
0: Tak povídejte, co je namalované tam, kde je elektřina, a tedy na to vůbec nesaháme.
1: Tam pozor, 3, 2, 1, blesk.
0: Přesně tak. Tam, kde je namalovaný blesk, sahají jenom elektrikáři.
1: Ano, ano, já ti říkal, že to víme. A pozor, taky víme, že se v žádném případě nikdy, nikdácky, nikdy, nikam toto nic nesmí strkat prstíky do zásuvky.
0: No to ne, koho by to napadlo? To víte krásně, všichni mám z vás radost.
1: Že jo. No, ale tak si dáme ještě jednu písničku. Co kdyby byla třeba o elektřině? Ta se někdy taky říká elektrika.
0: No jasně, proč ne?
1: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které někdo klepe.
0: Je, dobrý den, už tady na vás čekáme.
2: Dobrý den, tak jaký máte problém?
1: Nevím, jak bych to řekl, asi, že nám to tu trošku prská nebo srší, jiskří.
0: No, spíš nám ve vysílání jiskří, nebo tak. A máme strach, abychom nepřestali vysílat.
2: Tak se na to podíváme.
1: Mohl bych pomáhat.
2: Budu rád. Pojď, plišo kluku, a podrž mi prosím tuhle zkoušečku.
1: Hele, já nejsem žádný plišo kluk. Jsem hrozitananánské rozhlasové strašidlo, nebo také roztomilé strašidílko Ušoun Rušoun. A co je to zkoušečka? To vypadá spíš jako nějaká propiska nebo jako nějaká tuška.
2: Zkoušečka napětí je taková naše pomůcka. Já ji přiložím k drátům a zjistím, jestli jsou pod proudem.
0: Pod proudem znamená, že do těch drátů jde elektřina.
1: No to jsme věděli, Jani.
2: Už vidím problém. Ušoune, přines prosím tě nářadí a tady mi to podrž.
1: Super, super, pomáhám odborníkovi.
0: A co mám dělat já?
2: Hlavně se nám tady, slečinko, nemotejte.
0: No, ale já chci taky pomáhat.
1: Jo, no to klidně můžeš, to klidně můžeš, protože bys nám k té práci mohla něco zaspívat.
0: Moc ráda. A máte i nějaká přání?
2: Je, a to já zase mám. Víte, jsem z Bechyně a mám opravdu moc rád písničku U Bechyně na kopečku.
0: Výborně, vaše přání je předem splněno.
1: Ušounovo zpívání.

0: Krásná písnička.
1: Vy to tedy vážně umíte, slečínko? Ušoune, podej prosím tě tamhle ten šroubek. No a je to.
0: Opraveno?
1: Přesně tak, všichni si můžeme dát koláče.
0: Vy jste nám přinesl koláče?
1: To ne, slečínko, myslel jsem, že tady váš plišokámoš pracoval. Vy jste nám k tomu pěkně zpívala a protože, jak známo, bez práce nejsou koláče.
0: Jasně, myslel jste, že si teď koláče zasloužíme.
1: Co to bylo? To ale není problém elektřiny.
2: Ne, nebojte, to není vůbec žádný problém.
0: Naopak, máme tu odměnu. Koláče.
2: Vypadá to, že jsme naši pohádkovou školku vážně potěšili, protože nám tady ta naše školka najednou přihrála talíř těch nejlepších koláčů.
0: Vyčarovala nám je, děkujeme za kouzlo, milá školko.
2: Díky, milá školko. No a vy si nabídněte, pane elektrikáři.
1: Tady, to jsou čáry máry. Dám si tvarohovej a už budu muset běžet. Teď už víš, kolego, koho volat, kdyby se vám znovu něco porouchalo. A vy se mějte pěkně, slečínko.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego. Jani, slyšela jsi to? Jsem kolega pomocník elektrikář. Tyjo, to mi budou kluci ve strašidlově závidět.
0: Víte co, kamarádi, pustíme si pěknou písničku, než se Ušoun vrátí zpátky na zem. Teď si tu totiž zaslouženě poletuje na obláčku úspěchu.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: A slyšíte?
0: No spíš neslyšíte, co?
1: Přesně tak. Už nám tu nic nesrší, ani neprská, nejiskří.
0: No, přesně tak. To je paráda. Skvěle jsme to opravili, teda pan elektrikář. Já jenom trošičku podával nástroje.
1: A můžeme si zacvičit.
0: Ušou novo cvičení. Tak si, kamarádi, vezměte na sebe jako montérky, to znamená pracovní oděv, pracovní kalhoty, pracovní kombinézy a jdeme cvičit jako elektrikáři.
1: Tak, představte si, že potřebujete nahoře, na stropě, na lustru namontovat jinou žárovku.
0: Jo, tak pozor, vytáhneme se co nejvíc na špičky, natáhneme jednu ruku co nejvíc nahoru a prsty točíme, jako kdybychom šroubovali žárovku.
1: Super, jde vám to skvěle. Tak pojďme natáhnout i druhou ruku a i druhou rukou teď namontujeme jak žárovku.
0: Jo, jo, jo. A teď potřebujeme jako natáhnout drát z jedné strany místnosti na druhou.
1: Tak jako držíme dlouhý drát a s nataženýma rukama nahoře obejdeme dokola celou místnost.
0: Tak, pěkně. A jako správní odborníci to ještě jednou zkontrolujeme a obejdeme místnost dokola ještě z druhé strany.
1: Mám nataženo. Moc hezky jsme si na závěr dnešní školky zacvičili.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Máš pravdu, Jani. A nám už, kamarádi, zbývá jenom to, že vás teď pěkně prosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte elektrikáře, nebo blesk, který říká nesahat.
0: Jo, nebo třeba přeškrtnutou zásuvku, protože na tu se taky nesahá. A nebo třeba i ty koláče, které jsme si prací zasloužili.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už to budou umět.
0: No, no, no, jo, jo, a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte si pozor na elektřinu.
0: Jasně, jasně, tak ahoj. Zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Dělání.
0: Jo, tu mám moc rád. Písnička k tanci.

0: zadej, pac, stopa, trhej.
1: Buďa, nie!

0: by nežila, vrace mi mobile prosila, ať byla, kde byla, prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kině, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: si myší roštěnku. To se mi to prýma ťape, ťape, ťape, ťape, ťape, ťape.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy. T-Rex a dnešní člověk měli prakticky stejnou teplotu. Vědci se dříve domnívali, že dinosauři byli studenokrevní tvorové. Díky analýze zubů Tyrannosaura Rexe ale dokázali, že jejich průměrná teplota těla byla kolem 630 stupňů Celsia. To je v podstatě stejně jako moderní člověk. Tato informace pomůže odborníkům lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil, nebo jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie. 13-letá čínská plavkyně zazářila na asijských hrách v Tokiu. Yu City zvítězila v polohovém závodě na 200 metrů časem 2 minuty, 6 vteřin a 10 setin. To je přitom nový asijský rekord a zároveň jen o 4 desetiny více, než je oficiální světový rekord kanadské plavkyně Summer McIntoshové. Teprve 13-letá Číňanka ho tak nejspíš v budoucnu překoná. Už minulý rok v Singapuru se stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa. Dneska je převážně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Come on.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Myšík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na rádiu Junior.

0: Vážečku, vážečku, nech tvary mícha, pod fúsi mu mlázi zaklínadla.
1: Ze štíky vyrábí elixír ticha, simsalabim
0: šeptá do zrcadla.
1: Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetru hlu i klíč.
0: Potom si oblékne plášť za dík.

0: ki.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, bebe?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, babi.
1: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou pusu, babi?
1: To mám ty loupa, proto abych...

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!
0: Ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
5: Vystrašenou celičkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zbývá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Rádio Junior.
1: Když jsem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bálo.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Excuse me?

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: minutové zprávy.
1: T-Rex a dnešní člověk měli prakticky stejnou teplotu. Vědci se dříve domnívali, že dinosauři byli studenokrevní tvorové. Díky analýze zubů Tyrannosaura Rexe ale dokázali, že jejich průměrná teplota těla byla kolem 630 stupňů Celsia. To je v podstatě stejně jako moderní člověk. Tato informace pomůže odborníkům lépe pochopit, jak tento dávný tvor žil, nebo jakou kořist lovil, aby si udržel dostatek energie. 13-letá čínská plavkyně zazářila na asijských hrách v Tokiu. Yu City zvítězila v polohovém závodě na 200 metrů časem 2 minuty, 6 vteřin a 10 setin. To je přitom nový asijský rekord a zároveň jen o 4 desetiny více, než je oficiální světový rekord kanadské plavkyně Summer McIntoshové. Teprve 13-letá Číňanka ho tak nejspíš v budoucnu překoná. Už minulý rok v Singapuru se stala ve 12 letech nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa. Dneska je převážně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Panu králi neschází nic, ale šťastný stejně není. A to i přesto, že je zdravý, má krásnou ženu a fůru peněz. Čím to je? A jsou vůbec na světě šťastní lidé? Král se svým šaškem se rozhodli vyrazit do světa, najít alespoň jednoho šťastlivce. Podaří se jim to? To se dozvíme v pohádce Košile štěstí, kterou napsala Věra Provazníková. Režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Klem, Jan Kaniza, Gabriela Vránová a další. Natočeno v roce 1975.

0: Spíš. Blázne.
1: Já? No tohle. Já a spát. Přemýšlím zrovna, čím krále rozesmát.
2: Smích, to je užitečná věc. Smíchem se všechna starost z hlavy vytřepe, je potom lehčí a s nás usne.
0: Tak jsem s ním, šašku.
2: Čím začnem, pane? Zpěvem? Zpívám tak dojemně, že sama paní noc to nemůže poslouchat a raději mi hodí měsíc jako penízek do klína, jen abych dal pokoj. Či raději tancem. Tančím tak obratně, že ani blecha nevyskakuje výš na šedém špeku stoletého osla. A když skládám verše, začne i havraní brko v mé ruce zpívat jak slavík.
0: Vyprávěj raději něco.
2: To je nápad. Příběhy nosím vždycky po kapsách, jak šňupací tabák. Co třeba o tom, jak se pes pohádal s vlastním ocasem a pak se dokola honili po dvoře, zatímco kostým utekla zpátky do kurníku. A nebo co takhle, jak se dešti nechtělo pršet dolů, a takže to zkusí kap, kap, pršet nahoru.
0: Slyšel? Zas je má nuda starší o hodinu.
2: Ach, ach, ach, bídná nespavosti, mé umění je v koncích.
0: Šťastlivec, kdo teď spí?
2: Šťastlivec, říkáš? Počkej, pane, právě si naťuk malé vajíčko a vida. Něco se z něj klube, co pak to asi bude? Vida? Pohádka. Prabába mi ji četla u kolíbky prý jen tak ze vzduchu, tak já to zkusím po ní. Posloucháš, pane? Byl jednou jeden král.
0: A tak jen dál.
2: A tomu králi nescházelo docela nic. Peněz měl fůry, ženu, jako růži. A vidíš, pane, přece nebyl šťastný. Čert ví proč.
0: A co je vůbec štěstí?
2: Právě tak se ptal každou noc ten král sám sebe, svého spánku, snů, zaklínal svoje štěstí, prosil je, přivolával, dal by mu nevím co, snad i svou korunu, jen aby se s ním zpřátelilo. Štěstí se mu však pořád vyhýbalo a pan král chřadl. Navštívil proto mudrce a ten, víš, co mu řekl? Teď se podrž trůnu. Že musí nosit na svém těle košili ze šťastlivce. Jinakže šťastný nikdy nebudu.
0: Co pak to asi bylo za krále, že se mu štěstí vešlo do košile?
2: No, od těch dob pan král bloudil světem a hledal toho šťastlivce. Počkej, myslíš, že je lehké najít na světě šťastného člověka?
0: Co já vím, pravda, o tom jsem nepřemýšlel.
2: Tak chodil celé dny, zpovídal svět a strkal nos k bohatým stejně jak do pastoušek. Nikdo se ale k štěstí nepřiznal. Každému vždycky do štěstí maličko chybělo, nebo zas přebývalo.
0: Pravda? O tom jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Potkal já vůbec když šťastného člověka?
2: Až jednou takhle připad na uhlíře. Jářku, chaloupku měl ten dobrák, jen jak když vítr načechrá hrstičku došek, v chlívku pár kozích chloupků a děti jako svatojánských mušek. No vidíš? A byl šťastný. To se ví, král mu hned začal sypat do ohýnku do opravdické dukáty. Honem se scháněl po košili.
0: A co ten uhlíř? Dal mu ji?
2: A v tom to právě je. Ryba spolkla háček. Ten uhlíř totiž žádnou neměl. že prej ani ke svýmu řemeslu košili nepotřebuje. Že prej uhlířům od jak živa stačí kožená zástěra. Jen tak naholo. Tak ten král možná, že ještě pořád bloudí světem.
0: Jen tak naholo.
2: A pořád ještě hledá šťastného člověka.
0: Poslouchej, blázne, už to mám. Víš, co je štěstí? Mít prabábu jak ty. Pobavil jsem se v skutku královsky.
2: To jsem rád, pane.
0: Jakže to bylo v té tvé pohádce, že ten král možná ještě bloudí světem? Chtěl bych ho potkat, toho pošetilce, toho nahého košiláče.
2: Poslyš, pane,
1: A co kdyby toho pošetilce náhodou napadlo zeptat se tebe? Jsi šťasten? Co bys mu odpověděl?
0: Že budu šťastný, až...
1: Až. Co?
0: Až budu...
1: Co ještě není král, že teprv bude?
0: Až budu konečně ležet ve své posteli a dost už kejklí, zasni svou svíčku. No tak, hajdy na kutě.

0: Coucou, coucou, coucou.
1: To jsi ty?
0: Vy jste mě poznala, má paní? Myslel jsem, že můj hlas v tom kuku zakuklení nerozeznáte od kukačky. Dobré jitro. Právě se vracím ze své ranní toulky a nesu vám. To byste neuhádla.
1: Ukaž. Víš, že jsem zvědavá.
0: Nesu vám. Sasankové psaní.
1: Opravdu. Lesní sasanky.
0: A jestli pak víte, co v tom psaní stojí?
1: To nevím, Šašku.
0: Něco pro vaše fialkové oči. No přece, že je jaro, královno. No ano, vy má bledulinko, jaro. A jaké? Až se točí hlava. Dovádí venku jako kluk, jásá a vříská, leze po stromech a vplétá do nich nové ratolístky. Po mezích honí housátka, tu z hlíny kvítek povytáhne, tam strčí do semínka. Ale co vidím? Má paní zesmutněla?
1: Tak venku je už opravdové jaro.
0: Pláčete, královno. Mou vinou.
1: Mlč, nemluv mi v téhle chvíli o královně. Královna přece nikdy nesmí plakat.
0: Ach, paní.
1: Komu už, když ne tobě, smím ukázat svou duši tak, jak je? Vidíš to smutné vězení? Tam mezi zdí a stínem klečí moje radost a hořce pláče.
0: Já pláču s ní.
1: Tam ve tmě marně touží po slunci, po trávě, v které běhla by bosa a dělala si to, co právě chce.
0: Blázen vám rozumí. A jiní ne?
1: Nejraději bych odtud utekla. Otevřu oči, chci uvítat den. A už mi pohled zaclánějí broušeným zrcadlem. Už moje vlasy komorná zaplétá do uzlů a balí do závojů.
0: Aby k ním větřík cestu nenašel.
1: Už moje tělo nutí nést tíhu všech krajek, sametů a vleček a na čelo mi sází korunu.
0: Pouto všech skrytých myšlenek.
1: Alespoň chvilku nebýt královna.
0: A já mít v moci plnit tajná přání. Ach, paní, paní. Kdybych aspoň svet udělat tajná dvířka z paláce.
1: Jsi hodný blázne. Ještě, že tě mám. Dík tobě mohu vonět k sasankám.
0: Ale já vás chci vidět smát. Ještě dnes všechno řeknu králi.
1: Co tě to napadá? Král nesmí ani tušit. Víš, jak mě miluje. A jak bys ho zleranil. Vždyť právě jeho láska způsobila, že jsem teď královna. On věří, že jsem šťastná, rozumíš? Nic mu nesmíš říct. Přísahej. Ani slůvko.
0: Zase to po mně žádá. Mám vás rád, paní. Snad bych mohl nějak šikovně vysvětlit králi.
1: Zapřísahám tě. Pusť to z hlavy. Slyšíš? Pán zrovna jde. Ne, abys mluvil. Na všechno, co jsi tu slyšel. Zapomeň.
2: Pojď sem, Šašku. No tak rychle.
3: K službám, pane.
2: Všechno jsem slyšel. Rozumíš?
3: Ojojojojojojojojoj, nerozumím, králi.
2: Jen nezapírej však, ty víš. Slyšel jsem, co ti říkala má paní.
0: Pro pána.
2: Ano. Stál jsem za dveřmi a všechno slyšel. Všechno. Teď to vím. Královna není šťastná. Není šťastná. A právě proto, že je královna. Já, hlupák, co jsem si vlastně myslel o štěstí? Od včera mi vězí v hlavě ta tvoje pohádka. Je vůbec někde na světě alespoň jeden šťastný člověk?
0: Výborně.
3: Tomu říkám otázka. Svět je tu jenom proto, aby ti odpověděl. Jinými slovy, jde se do světa. Tak, pane králi, korunu pověz pěkně na hřebík a královské jablko hoď na strom, ať si tam zatím zraje.
0: Však mi to štěstí spolu najdeme.

0: Hopsa, pane králi, to byl nápad jít do světa. To se má hned má hlava jinak.
1: Za to ta moje, teď bez královské koruny, je ještě těžší. Co je to štěstí? Kde ho má král hledat? Jak asi štěstí vůbec vypadá?
0: Štěstí, pane, to je taková divná osoba. Hlavu to nemá, patu taky ne. Říká se za to, že má křídla. Mihne se v tobě krátká zlatá nitka. Srdíčkem cukne, hned se přetrhne. Pápěrka to je, mžitka čarodějek, taková nicka. A přitom v ní všechno je.
1: Pst, slyšíš? Tady se někdo směje.
0: Že se tu někdo směje?
1: Nevidíš? No přece tamhle u chalupy.
0: Já bych spíš řekl, že ten chalupník hejká jak mezek, co si pích bodlák, kam neměl.
1: Ty toho zase víš. Poslouchej přece, jak se rozléhá. Takový smích, jak jarní bouřka. Takhle se přece nemůže smát nikdo jiný než šťastný člověk.
0: Myslíš?
1: Dost řečí, pojďme k němu blíž.
2: Lidičky! Lidičky! Kde jste, kdo? No ne! Mě to snad břicho utrhne!
0: Spíš mi utrhnem smích tobě. Káč, káč, káč! Co tady rachotíš, ty stará neplecho? Bubnuješ nebo házíš kroupy na pekáč?
2: Pojďte sem! Onem! To stojí za to! Podívejte se na něj! Vidíte ho?
0: A koho, ty hudrlante?
2: Našeho sousedíčka. Kubu přece. Řečí měl hejna, co pak o to. Člověka, že žasnul, co se z něho líhlo. Jenomže, jak si sednul na vajíčka.
1: Nerozumím mu ani slovo.
0: Hej, ty. Huba ti jede jako na řechtačce, víš co? Zkus to říct ještě jednou, ale rozumně. Jo.
2: Teďka sám nevím, odkud bych měl začít. Před chvílí takhle vyjdu z chalupy natrhat pár mladých kopřiv pro housata. A tu vám koukám, tuhle soused Kuba sedí na plotě. Měli jste vidět, jak se tam naparoval, jak na koni tam seděl, rukama rozhazoval.
1: A co tam vůbec na tom plotě dělal?
2: No, on tam rozumoval, že prej od pantáty dostal za dobrou práci košík vajec, celou kopu místo zlaťáku. Pořád mi na ten košík ukazoval, měl ho tam přistrčený hnedky vedle plotu a povídá, tu kopu vajec prodám na trhu a koupím si malé selátko. Selátko vykrmím, že neprojde dveřma. Prodám a koupím za něj telátko.
1: Telátko?
2: Kuba jeden, prej mladou jalovičku. A takhle plácal pořád dál. Za krávu, že prej si koupí klisnu. Kobylka mu dá hříbátko, ty koně prodá. Bude kupa peněz a za penízky nová chalupa. Na mou duši. Už jí tam viděl sedět jak hříbek. A jak tak rozkládal a ukazoval, co se mu věcko do chalupy vejde. Rukama mával jako Turek žavlí. Najednou se s ním Plůtek zvyklal. A soused Kuba mát do toho koše vajec sebou plát, jak lívané.
1: Tak proto se stolik smál? A já myslel...
2: Na plotě skákal jako kohout. Ještě ho vidím. Pořád se musím smát. Ale jak sletěl, hřebínek mu schlap. Hned seděl na košíku tiše jako holubička. Zkrátka a dobře, Kuba jeden. Rozsed si to svý štěstí.
0: Poslyš, a to jako chceš říct, že ty na tom svým můžeš rajtovat od jara do zimy a ono nic. Nepukne, nepraskne, nezláme se.
2: Co?
0: To tvoje štěstí, přece.
2: Moje štěstí?
0: No, Jsi přece šťastný, nebo ne?
2: Co? Já? Šťastný? Co je to za hlouposti? To bych musel být králem, abych měl nějaký štěstí.
0: Slyšel jsi, co tomu říkáš? Králem by musel být.
2: Vidíte Kubu? Tamhle zrovna jde, koukněte se mu na kaloty. Zaprlote. To stojí za to. Ještě má na zadku to svoje zlato.
1: Tak králem bys chtěl být, co chceš. Vždyť už vlastně jsi králem. Škodolivosti. Ach. Nalít jsem na smích jako na vějíčku. Pojďme odtud.
0: Jenomže kudy se teď dáme?
2: Jú, pozor! Uskoč, pane, nebo tě nabere.
1: Co? Co to je? Jak živ jsem toho zvíře neviděl? Co tady dělá? Rohy má jak ďábel?
0: To? To je, prosím, kozel, pane. Zpravidla dělá to, co teď. Trkne a zas dál přežvikuje.
1: Tváří se skoro rozumně?
0: A to snad ne. To by ho přece rozum trknul, že nemá trkat pana krále. Tak co, ty bílý čerte? Ustoupíš nám z cesty? Tak půjdeš nebo ne?
1: Co to jsem?
0: Peklo a dudy. Já to čekal. Já to čekal, že přivolá hned ty své anděly. Au! Koza, na! Koza, na!
2: Pane! Jsme ztraceni!
0: Ojojojojojojo. Pane králi, ten mě hnal. Prosím tě, spočítej mi boule. Ne. Ticho. Umírám. Ty si tu klidně foukáš do píšťaly? Povídám, chyť si toho kozla, nebo?
3: Tak už se nezlob, strejdo. On nic neudělá.
1: Hej, ty, pasáčku, nechceš se s námi chvilku posadit? Na mezi ve třech nám bude chutnat líp?
3: Hrom do píšťaly, jéminku, tohle ti, Jiro, ještě nikdo neřek. Snad, že se ještě dějou zázraky. To se ví, že chci.
1: Tak ať už tě vidím sedět. A tebe, Šašku, taky.
0: Já nechci.
3: To jsou mi věci. Proč pak? Takových dobrot?
0: Tady. Ten. Víra. Nerad bych si stýskal.
3: To jako já?
0: Možná, kdyby mi půjčil tu svou hůl, co píská.
3: To jako myslí píšťalu.
0: To by hned všechno vypadalo líp. To bych si možná líz i trochu vína.
3: I beze všeho, strejdo. Tady je.
0: Toho strejdu si můžeš nechat.

0: Pro pána krále, to jsou hody. Od jakživa jsem držel půst. A najednou tohle. Jíra pase kozy a tu na něj kejvne masopust.
1: A stejně si, Jíro, myslím, nežiješ si špatně. Jak o tobě tak přemýšlím, nemáš nic než to stádo na starosti, od rána do večera jen foukáš do píšťaly. Jistě máš radost, jak umíš pěkně hrát. Pak sníš svůj chleba, jdeš spát. Žiješ si skromně jako polní kvítek. Prostince, pravda, ale řekni sám, chybí ti něco?
0: To se ví, to hlavní mi schází.
1: Tak? A co pak asi?
0: No přece štěstí. Štěstí, dobrý pane.
1: Co povídáš, Jíro? Počkej, jak to myslíš?
0: Inu tak. Docela prostě. Že má Jíra smůlu. Zkrátka mi štěstí v ničem nepřeje. Jsem sirotek, nikoho v světě nemám. Žiju, jak se říká, z nebe rovnou na dlaň. A nemám nic, krom té píšťaly. Kdyby aspoň to stádo bylo moje.
1: A čí jsou ty kozy?
0: Přece chalupníka. Vidíte, tamhle zrovna stojí a něčemu se od plic směje. Být v jeho kůži, taky bych se smál. Tomu se štěstí jistě nevyhejbá. Jeho se ptejte, jak štěstí vypadá. Ne Jíry.
2: Poslyš, pane, nepůjdem. Ještě nás čeká dlouhá cesta.
0: Jeminku, a já bych měl hnát kozy zase někam, kde je lepší tráva. Jen jestli se zatím žádná nezaběhla. Linda, Linda, Linda! Tak pán Bůh zaplať, pane, za všechno to dobrý. A ty si kup strej do píšťalu a uč se na ní.
2: Aby tě kozel vzal.
1: Poslyš, ne ty, to svět. Svět je blázen. A já, jeho král. Vraťme se domů, nemám chuť jít dál.
2: Cože? Asi, že jsem z té Jírovy píšťaličky docela ohluch. Cože? Chceš se vrátit? To brzy.
1: Mrzí mě vůbec, že jsem dostal tak hloupý nápad hledat štěstí.
2: Hloupý nápad? A proč pak hloupý?
1: Protože zkrátka žádné štěstí není.
3: Pověra je to.
1: A nic víc. Pojď domů, je to komedie.
2: Už asi jo. Mně například začal v hlavě z ničeho nic dunět.
1: Ať zčernám jako maur, já slyším bubny. A tamhle vidíš? Velbloud. A za ním hned druhý.
2: Co si to sebou nesou na zádech? To nejsou hrby. To jsou velehory. Tak, a teď omdlím, pane. Sloni.
1: Co to má znamenat? Všechna ta nádhera, ten průvod vznešenosti. Táhne se jako zlatý had. Však komu slouží?
2: Kdo ví?
1: Všimni si. Muži mají obarvené vousy červenou hlinkou.
2: To bych mohl taky zkusit.
1: Otroci troubí na lastury. A tam vpředu ti ušlechtilí muži jsou zřejmě mudrci.
2: Mágové, už to mám, králi. Ruku do ohně, že ten had bude z Babylonu. Mají tam mágů jako máků.
1: Poslouchej, jestli máš pravdu, pak ten had dozajista střeží převzácný poklad. Pravý div. Tu nejbohatší a nejkrásnější ženu, kterou zem vůbec pamatuje. Královnu Babylonu. Ach bože. Vidíš? Tam. Právě ji otroci zdvihli na nosítkách. Mé oči nechtějí už víc.
2: A moje už tkla její krása.
1: Ach, její krása je trůn. Mistrovské dílo blaženosti. Všechno jí klečí u nohou. A její zlatou kůži zdobí perly všech moří. Roucha všech králů světa. Všechno jí patří. Vše jí musí sloužit. Vsadím se s tebou, o co chceš,
4: že sama bohyně štěstí

0: Nerad bych před těmi mágy vypadal jako tulpas.
1: Nač, lidský synu, obtěžkáváš své čelo marnou starostí. Vím, co chceš říci, že naše paní je nejblaženější bytostí, tou nejšťastnější duší světa.
0: Kdo jsi, starče?
1: Ten, koho hledáš, velký mák. Čtu z lidské mysli jako z knihy, ale neboj se mne. A ty teď myslíš na to, jak jsem stár, viď, bratře?
2: To je svatá pravda.
1: Kamenné srdce Babylonu je mladší než má tvář a má krev. Je stará jako pramen trysklý ze skály dávno věku.
2: Jsi tedy
1: věčný? A to ne. Mágie mi však dala klíč k tomu, jak se stát nesmrtelným.
2: A ty s tím klíčem dokázal navždycky zamknout brány smrti. Jsi nesmrtelný, šťastný mágu.
1: Bláhový. Nevěř mágii, v nesmrtelnosti není štěstí.
2: Být nesmrtelný, to, že není štěstí, co to mluvíš?
3: Věř mu. Představ si třeba jenom to, že bys už nikdy nemohl spát, po celý život nezamouřit oka, to bude asi něco podobného.
1: Běda tomu, kdo se odvážil překročit to, co smí člověk. Podobně naši královnu stih pád. Pád nejjasnější hvězdy do temnoty.
4: Mlč! Jdi pryč, kouzelníku.
0: Dvakrát si zabil moji naději.
3: Nezoufej si, pane.
1: Však jeho naděje zas brzy vstane.
0: Nech si své věštby. Všechno lže. Co chceš mi namluvit, že královna světa není šťastná? Že nikdy šťastná nebyla? To nemůže být pravda.
1: Zbytečně smáčíš jazyk v ohni. Což pak jsem vyslovil, to tvoje nikdy.
0: Jak je to tedy? Zaklínám tě, mágu, tak přece mluv.
1: Královna Babylonu byla kdysi šťastná, dokonce tak, že nikdo ještě nebyl a nebude tak šťastný jako ona.
0: Tak přece.
1: Však ona chtěla víc.
0: Víc? Což pak je ještě něco víc než štěstí?
1: Oh, ne. Jenomže ona ráda tančívala na samém vrcholku té svojí šťastné hory s pýchou a ta jí v tanci jednou našeptala, aby si přála nemožné.
0: Nemožné? Tomu nerozumím.
1: Náhle jí bylo zlato světa málo a ona zatoužila po zlatě slunce.
3: Divné. Štěstí jí nestačilo ke štěstí?
1: Usmyslela si prostě, že všechno zlato slunce bude pouze její a přikázala všem svým babylonským, aby jí do 7 dnů postavili schody a měly to být schody vysoké až po samou hloubku hvězdné klenby.
0: Šílený nápad.
1: To věděli všichni, od nejprostších až po nás, mágy. Celý Babylon si tehdy klekl před svou paní. Ona však stála nepohnutě jako věž z diamantu. Co byly naše slzy? A tak s přispěním divu mágie a ovšem krvavého potu do 7 dnů ty schody stály.
3: Z tak dokonalého díla musel jít strach.
1: Všichni jsme se jich báli. Když potom po nich vynášeli královnu v nosítkách, stoupala naše úzkost za ní vzhůru. Chtěli jsme naspět přivolat tu pýchu Babylonu.
0: A pak, co byl s královnou?
1: Když ji otroci vynesli až na samý práh hvězdné svatyně, chtěla být sama.
0: Sama?
1: Sama se svým sluncem. Strhla si šátek, aby roznítila své oči jeho ryzím ohněm, když tu jí přes tvář udeřil zlatistý blesk a ona v jediném mžiku oslepla.

0: Hrůza. Ubohá královna.
1: Strašný příběh.
0: Chtěla být šťastnější než štěstí.
2: Tak krutě trestána je pýcha. Ach, běda, babi.

0: pane můj. No tak, pane králi, alespoň půl slovíčka promluv.
1: Ach, to babylonské slunce pálí, pořád pálí.
0: Ale jdi, tohle jarní sluníčko, sotva mu narostlo pár prvních zlatých vlásků. Není větší než pampeliška, kterou tě luční skřítek šimrá pod bradou.
1: Mám asi úpal, sežehnuté čelo a v ústech zlatý babylonský prach.
0: Blouzníš, pane. Pojď. Posaď se tady pod Maruňku. Vidíš? Už kvete. A jak voní? Je toho stromu celá kytice.
1: Chci domů. Nevěřím už světu nic.
0: Opravdu. Snad si nemocný.
1: Pusť, blázne. Nic mi není. Jen svět mě omrzel. Ta jeho marná krása. Prázdné štěstí. Snad tahle úzká cestička povede zpátky. Dejme se po ní.

0: taková pěšinka.
1: No řekni.
0: Nevypadá jak pomláska? A podívej, všechny mašle postrácela v louce. Támhle je žlutá, červená a bílá. A támhle zas modrá. A támhle krinda pána. Vždyť to jsou sukně. Nějaká paní máma.
2: Hola, matko.
3: Ikuš, to jsem se lekla. Čerte zubatá. Srdce mi lítá jako holubice.
0: Taky tu skáčeš po trávě jak luční kobylka. Co to tam na té louce hledáš? Zaběhla se ti kuřata?
3: Řáde jeden hubata, jenom si pěkně dupej cestičku a hlej si svýho.
0: K čemu pak tolik šťovíku? Slyšel jsem, že zlost křiví záda.
3: Set smazec, že tě učaruju.
0: Tak už se nezlob, tetičko.
3: Jášku, ten druhý panáček, ten se mi líbí. Tichonký je jako pěna na mlíce. Z takovýho si vezmi rozum.
0: To je tak rada zrovna pro mě. Co říkáš, pane? Co, ale čipera si? To se musí nechat.
3: I mlč, ty kašpare. Bývaly časy, pravda. Co chvíle kapka medu. To jsem se k světu jinak mívala. Holka jsem byla jako mák. Jak někde břinkla muzika, už jsem tam byla. Na mou věru. A jak jsem v kole vychrovala. Jak by mi sukní bouřka točila. Inu, bejvávala jsem mladice. Na místo krve v žlách horký víno. Koření lásky jsem trát nemusela. Jenomže teď jsem stará křížala.
0: Ale no tak, tetičko.
3: I toto, mládenečku. Jak se tak říká, s pravdou ven, čertý vem.
0: Jenom mi nejde do hlavy, co to tam na té louce děláš. Pořád se do té trávy koukáš.
3: Kuc, Maria, kluku safraportska, zdvihni tu nohu. Vždyť si málem šlápnul na palec 9 cilů. Taková vzácná bylina. Uteč pryč, jenom se tu motáš.
0: Jú, ukáž. Vydá tajnou stkářku. Tak ona má v trávě schovaný košík jak kukaň plný bylinek a chrání si ho jako kvočna.
3: Panenko kozlovata, tohle je ale drzej kluk. Oči mu zrovna rostou jako po rulíku.
0: Tak ty jsi baba kořenářka, he? A nemáš něco na bolehlav?
3: Srdcmazec, že tě zaříkám. Budeš tu sedět jako bradavice, dokud tě čerti z louky nevypálí.
0: Co pak je tahle kytička?
3: Nepoznáš podběl.
0: A tohle?
3: Podléška.
0: A babičko?
3: Dej už pokoj.
0: Jak pak mám říkat téhle? To je krasavička.
3: Pustíš ji, rorochu, vždyť je to violka. Dechneš na ní a zvadne.
0: Ale, leda, že bys mě naučila jména všech těch tvých kytiček. Mám hlavu bystrou jako potůček.
3: To tak. Ještě tě budu zasvěcovat do tajů bylin na stará kolena. Šlo by to rychle.
0: Jak když mrskáš káču?
3: Mlčíš, nezna bohu. Rozumět mluvě rostlin, to je věda a posvátná.
4: Jak dlouho ses jí asi učila ty, bylinářko?
3: Věř nebo nevěř, panáčku. Celičký život je k tomu tak akorát. A někdy říkám, že i ten je krátký. To, aby člověk začal zrovna od kolíbky. No, pročetla jsem si louky hodně dopodrobna. Co mi neřekli meze, pošeptali lesy. Leda, co znám. A mám na půdě doma snad všechno, co jen roste. Tak, tak. Až na jedinou bylinku. Božínku, co já jsem si ji už nahledala. Vždyť by v ní byla všechna moje spása.
4: Spása, říkáš?
0: Když mi řekneš, jak se jmenuje...
1: Já ti najdu.
3: Koš, nepleť se mi pod jazyk, když mluvím tuhle s panáčkem. Tak vidíš, přetrh si mi nit. Já totiž, synáčku můj, hledám bylinku mladosti.
0: Pro pána Jána.
4: Tak ty bys chtěla být zas mladá, matičko zlatá.
3: Inu, to víš, jsem baba pošetilá. Jenomže mě příroda jednou ukázala hotový div. A od těch dob si nedám vymluvit, že...
0: Co? Byla jsi při zázraku?
3: Představ si, synku, starý strom. Už skoro uschlý. Řekl bys na umření. A tu takhle přes noc, do rána ze suchých větví vyrazily kvítky. Já byla u toho. A zase rozzelenal celý do mladosti. Na mou duši. Ze staříka byl zas mládenec.
4: Tak proto ty teď věříš?
0: Proč ne? Nakonec?
3: Ach, stáří, to je bídná chalupa. Komu se chce do jejich prázdných koutů?
5: I kdyby člověk byl už jenom kůstka, ještě se brání, když ho tam osud mete. No, vás tam zima ještě nezahání.
4: A matičko, jak je to tedy s tou bylinou mládí?
3: Jinu, pořád si myslím, třeba i tady někde pámbu zapomněl. Na tyhle louce, nebo jinde. No a já budu mít to štěstí. Panáčku, kam pak tak najednou?
4: Začalo se stmívat, musíme se vrátit.
3: Já vím, jenom se přiznej. Nechce se ti tu s bábou starou pít odvar z blínu, tak je to. A kam pak vlastně máte namířeno?
4: Kam jinam nežli domů, matičko.
3: Jářku, a zrovna tudy? To jste si měli vybrat lepší cestu. Tady je konec světa, panáčci.
1: I pro pána. To jsme tomu dali.
4: Že bychom zabloudili?
3: To se ví. Před vámi leží už jen pustina. A tamhle ten střep, co vypadá jak starý vykažený zub, to je zřícení na hradu. Jo, býval tam kdysi jeden, jak to říct, jenu pořád si svítil tím svým rozumem do knih a nic z toho. Na moutě byl to ale divous.
4: Jenom dej pokoj s učencem, zatím nás neposílej.
3: I kdež, ten jistě dávno zarost mechem. Pravda, byl za mnou jednou, že je to ale dávno. A zatímco já mu vařila nějaký lektvar na bolavou nohu, povídal mi ten děda pohádku. Jasku, jenomže já mu moc na vousy nekoukala. Poslouchala jsem spíš, jak zpívá pára v hrnku. Moc jsem z té jeho pohádky chytrosti nepobrala. No, snad, že tam byl nějaký král, hledal po světě štěstí. No a taky tam bylo něco o košili. Ech, jsem to já, ale hlava. Ani nevím, jak to s tím králem potom dopadlo.
1: Minku, to je divadlo.
4: Už zase mi svět směje.
6: Pojď, pane, radši utečeme.
3: Hlavní, že se pak tomu Morousovi potom jim čaj noha zahojila. Kde pak, panáčci, tady je pustina. Hleďte se odtud klidit, dokud je krapec světla. Tady vám žádný štěstí nepokvete.

0: Ach, blázne, blázne. Víš, co bych teď chtěl?
1: Co?
0: Potkat konečně to štěstí.
1: Na to je nadělení. To jsou mi zvěsti. A proč pak?
0: Vyplakal bych se tomu štěstí na rameni.
1: A pak?
0: Už nic. Pak bych šel spát.
1: Tak už se z králi doopravdy vzdal.
0: Podívej, začíná být tma. Jsem na smrt unavený.
1: A les je černočerný.
2: Hej! Je tu někdo?
0: Nikdo. Jen tma tu chodí mezi stromy, nazdař Bůh, stejně jak my.
1: Hola, pane králi, tamhle něco bliklo. A zas? A teď znovu.
0: Snad nemáš vlčí mlhu.
1: Mžiká tu nějaké světýlko.
0: Nevěřím tomu. Bude to nejspíš nějaká bludička.
1: Jen pojď, pane, pojď a neměj fokusejčka. Necítíš kouř?
0: Ještě tak, aby lesní duch nám začal podkuřovat.
1: Kde pak duch, pane? Ohýnek. Ohýnek je to. Bodejť. Teď jenom nevím, jestli brečím z kouře nebo od radosti.
3: Dej pámu dobrý večer. No to jsou k nám hosti. Že vás ale ten kouř nemoc pěkně vítá, dareba jeden. Není o čím krotit.
1: Věru. Líp kuckat, než dál takhle bloudit.
3: Je to div, že vás tahle houština pustila vůbec ze svých spárů. Dovede poškrábat jak kočka.
0: Už to vypadalo, že se chce s námi prát až do rána.
3: Měli jste štěstí. V tomhle kraji široko daleko není střecha, kde by se dalo přespat. No pojďte blíž, kohni. A líp bude jít hned dovnitř. Žena už jistě uchystala nějakou večeři. Však s tou uhlířinou nechodí jenom bída. No, hostina to asi nebude, ale na něco si tu host přece přijde. Anuško! Uspává si děti, půjdu se podívat.
4: Slyšel jsi? Šašku. On je to snad.
1: To se ví? Uhlíř. Uhlíř, jak má být? Jakoby zrovna vypad z té mé pohádky.
0: Zas už svět čaruje.
1: Iba ne. Ten chlapík je víc skutečný, nežli mi oba dohromady. A všim si z jeho zástěry.
0: Ty, ještě zkus ceknout o košili a uvidíš.
1: Já už to viděl. Nemá jí. Nemá a nemá.
0: Tak ty nedáš pokoje. Přiznej se, snad si nemyslíš. A co je mi k čertu po košili?
1: Já jsem nic neřekl. Já jen... že v té mé pohádce ji uhlíř taky neměl.
0: Co je mi potom? Co si vlastně myslíš? Proč se po celou tu dobu domlouvám, trápím, mučím a handrkuju s pantátou světem? Pro košili? Abych si oblík svoje štěstí, šité jenom mě na míru? Já hledal štěstí, věru, že ne svoje. Já chtěl jen vědět, jestli vůbec je. Proto jsem se ptal po šťastlivci. Ať si je třeba nahý, jen když vůbec žije.
1: Jen jsem tě škádlil. Znám tě přece, pane. Pst, uhlíř. Už ho tu zase máme.
3: Žena se omlouvá, že nepřijde, musela zůstat s dětmi. Dneska nějak zlobí. Tady je ale něco na odškodnou.
1: Jú. Mazance.
3: A s rozinkami.
1: To budou, pane hody.
3: Tak na co čekáte, zakrojte si.
1: Jen člověk kousne, už nakřoupne mandly. Panečku, to se pozná, hospodyně.
0: Kolik máš vlastně dětí, uhlíři?
3: Akorát 12. Jako apoštolů.
0: Tak to si táta král.
3: Nejstarší, Martin. Ten je celý po mně. Kukadlavá jak uhlíky a taky se točí pořád kolem ohně. Zkrátka je tímhle černým řemeslem docela uhranutý. V tom si už rozumíme.
1: A co takhle pro mě? Panenka, neříkej, že máš samé kluky.
3: A víš, že máš na mále? No ale abys neřekl, jedna by se tam přece našla. A Handulinka. Jenomže ta je ještě malinká. To by se, pane, načekal.
0: Je nám tu s tebou pěkně, Uhlíku.
3: I však mě taky, nemyslete. S vámi by mi noc ulítla, jen jak když se vzduchem mihne vrána. Pro pána bych nezapomněl, v komoře máte ustláno. To víte, jedna duchna pro dva. No co, nějak se vyspíte.
0: U tebe jistě dobře.
3: Jo, a kdyby prej v noci přišla zima, máte si zavřít okýnko.
0: Uhlíři, počkej ještě. Chtěl jsem ti poděkovat za tenhle večer s tebou a vůbec...
1: Za všecičko.
3: Jenom neděkujte. Takové věci přece přijdou sami.
0: Víš, chodil jsem chvíli světem a svět mi připadal jak klubko nití pořádně zamotané.
3: Co pak svět? Ten se vždycky rád tváří tak důležitě.
0: Jenomže tady, Uhlíři, u tebe je to jiné. Všechno se mi zdá najednou jednoduché.
3: Ono snad i je. Víte, já už si dlouho myslím, život sám prostý nechce po nás víc, než aby jsme pro něj měli v srdci vždycky prostřeno. Čistě a bíle. Na věru málo záleží, zde to hrubé plátno nebo hedvábí. On vejde tiše a sám tam položí chleba a mléko. Pro každého.
0: Jsi moudrý, Uhlíři. Chtěl jsem ti vlastně říct, že jsem tu s tebou...
1: Tiše. Nevidíš? Usnul. Usnul jako dítě. Ach,
0: milý blázne, ten člověk je šťastný. Opravdu šťastný. A snad o tom ani neví.
1: No a proč taky? Má to zapotřebí vědět své štěstí? Hlavně, že ho žije.
0: A rozdává. Vždyť od té chvíle, co jsme tady, jsem i já šťastný. Slyšíš? I já, král.
1: Ach, ich pane, takovou pohádku si nechám líbit. Copak, když teďka začnu brečet, kouř už je fuč, kdyby mi k tomu chtěli aspoň ovce bečet.

0: Spíš? Blázne.
1: Já?
0: Poslyš. A co ty?
1: Já? A co?
0: Ty jsi šťastný?
1: A ty to nevíš?
0: Vím, že jsi šašek a ti se živí smíchem. Jenomže teď mluv vážně.
1: Buď si jist, pane. V takové chvíli, kdy se mluví o štěstí, je i králův šašek smrtelně vážný. Zvláště uprostřed noci.
0: Tak dost. Jsi šťastný nebo ne?
1: Jsem, můj králi.
0: Co? Asi jsem špatně slyšel. A to jsi nevěděl dřív?
1: Jak by ne? Vždyť to je moje štěstí.
0: No tohle...
1: Psst. Nekřič. Zbudíš děti.
0: No tohle se povedlo. Já tady bloudím světem, po štěstí se pídím, div z toho duši nevypustím a šťastlivec mě provází. Kdo z nás je vlastně šašek? Řekni.
1: Teď honem nevím. Jedno je ale jisté, že já nejsem králem. Ale co vidím, pane? Třeseš se jako rolnička.
0: Zuřím.
1: Jak prosím?
0: Začali mi z tebe cvakat zuby.
1: Já myslím spíš, že je ti zima.
0: Zkus zavřít okno. Šťastlivče.
1: Výborný nápad, ale já mám lepší. Obleč to, rychle.
0: Co to je?
1: No přece králi. Moje košile.

0: Chlapci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune. Ahoj, kamarádi.
0: Co to je, Jani?
2: No, nevím. Zní to trochu, jako kdyby tu strašilo, ale strašení v rádiu máš pod kontrolou ty, takže strašení to asi nebude.
0: Ne, to není rozhodně strašidlování tady v rádiu, to ne, počkej. Možná by to holky a kluci věděli místo dnešní hádanky.
2: Tak to zkusíme.
0: Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci, nastražte ušiska. Co pak to slyšíte?
0: Je, pozor, no jasně, už je nám to jasné. 3, 2, 1, elektřina takhle prská.
2: Paráda, jste velcí šikulové.
0: To je sice bezva, že jsme to poznali, ale taky to budeme muset opravit.
2: Ušoune, co to děláš?
0: No, chystám si nářadí.
2: Ale ne, počkej, ty přeci nemůžeš sám spravovat elektřinu. Zavoláme ti pomocníka.
0: A zatím si pustíme první písničku.
2: To jsi ale chytré strašidýlko.
0: Ušounova písnička.

0: Chess, chess. On, on, to je on, jo, jo, on, e, on.
1: On, on.
0: Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které dneska máme nějaké potíže s elektřinou.
1: Nějak to tu tak nějak srší, prská, nefungují světla a tak máme s Janou trochu obavu, aby nakonec nevypadlo i vysílání, aby se nepřerušilo.
0: Ušoun se sice už chystal, že se pustí do opravování sám,
1: ale pak jsem si naštěstí včas uvědomil, že elektřina je moc nebezpečná a musí s ní pracovat jenom odborníci. Ušounův překlad z dospěláčtiny. Tak holky a kluci, pojďte, pojďte, vysvětlíme si slovo odborník.
0: Protože někteří to slovo sice znáte,
1: ale někteří zase ne.
0: Tak vysvětluj, Ušoune.
1: Tak pozor, odborník je člověk, který ví a umí hodně moc věcí, buď ve svém řemesle, nebo ve vědě, nebo třeba i v lékařství, nebo třeba v elektřině. Prostě odborník ví o té své práci úplně nejvíc.
0: Třeba Ušoun Rušoun je odborník na strašení.
1: A na rušení. To jo. A Jana je zase odbornice na tralalání a všelijaké vřískání a krasospívání.
0: Prostě na zpívání. A my tu potřebujeme odborníka na elektřinu. A ten se jmenuje elektrikář. Už jsme mu volali, aby přišel.
1: Tak co, kdybychom si zatím pustili pohádku, než pan elektrikář dorazí?
0: No jasně.
1: Ušounova pohádka.
2: Sluníčko a tulipán.

0: Je tam někdo? Dobré jaro, vstávat!
1: Ach, kdo mě to budí? Nechte malou cibulku spát.
0: Vstávej, maličký. Už nebudeš cibulka. Bude z tebe tulipán.
1: Co to je? A jak se to dělá?
0: To je úplně jednoduché. Natáhni ke mně klíček, já ti podám paprsek, zatáhnu a šup, budeš nahoře na to tata. Na druhou stranu ti vyleze kořínek, z klíčku ti vyroste stonek s lístky a až budeš větší, tak ti pomůžu vybarvit hlavičku.
1: Je, to lechtá, to žimrá. Je, to je světla, ale brr, zima.
0: Musíš něco vydržet, ale neboj, každý den bude o trochu tepleji.
1: A to tu budu stát takhle sám? Halo, sluníčko, je tu někdo?
2: A hele, tulipán. Nazdár, krasavče, nastav se, ať můžu přistát.
1: Co chcete dělat? Přistávat? Kde a proč? Hrozně bzučíte.
2: Neboj, já jsem včela a vezmu si trochu nektaru a pilu a hned jsem pryč. Tak šup, nakloň se, ať tu nekroužím celý den.
1: Ne, já vás nepustím. Vy jste moc hlučná a já jsem ještě malý.
2: Neodmlouvej, spěchám.
1: Ne a ne, sluníčko, pomoc!
0: Co se to tu děje?
1: Tahle bzučící obluda mi chce vlézt do hlavy.
0: Ale to je včela, té se neboj. Skloň hlavu, tak, ať si má kam sednout. No, a je to. A ty, včelo, příště buď na malé kytičky mírnější.
2: Dobrá, dobrá, ale teď už musím letět.
1: Naschledanou, přátelé, na světě je tak krásně.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Skončila pohádka a protože odborník na elektřinu, tedy elektrikář, tu ještě není, splníme si zatím úkol.
1: Paráda, už se těším. Ušounův úkol.
0: Tak, holky a kluci, když mluvíme o elektrice, náš největší úkol je pamatovat si, jak poznáme, že někde je, a tedy tam ale vůbec nemáme sahat.
1: Jo, ale to my, holky a kluci, už víme, že ano.
0: Tak povídejte, co je namalované tam, kde je elektřina, a tedy na to vůbec nesaháme.
1: Tam pozor, 3, 2, 1, blesk.
0: Přesně tak. Tam, kde je namalovaný blesk, sahají jenom elektrikáři.
1: Ano, ano, já ti říkal, že to víme. A pozor, taky víme, že se v žádném případě nikdy, nikdácky, nikdy nikam toto nic, nikdy nic nesmí strkat prstíky do zásuvky.
0: No to ne, koho by to napadlo? To víte krásně, všichni mám z vás radost.
1: Že jo. No, ale tak si dáme ještě jednu písničku. Co kdyby byla třeba o elektřině? Ta se někdy taky říká elektrika.
0: No jasně, proč ne?
1: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ve které někdo klepe.
0: Je, dobrý den, už tady na vás čekáme.
2: Dobrý den, tak jaký máte problém?
1: Nevím, jak bych to řekl, asi, že nám to tu trošku prská nebo srší, jiskří.
0: No, spíš nám ve vysílání jiskří, nebo tak. A máme strach, abychom nepřestali vysílat.
2: Tak se na to podíváme.
1: Mohl bych pomáhat.
2: Budu rád. Pojď, Plišo kluku, a podrž mi prosím tuhle zkoušečku.
1: Hele, já nejsem žádnej Plišo kluk. Jsem hrozitananánské rozhlasové strašidlo, nebo také roztomilé strašidílko Ušoun Rušoun. A co je to zkoušečka? To vypadá spíš jako nějaká propiska, nebo jako nějaká tuška.
2: Zkoušečka napětí je taková naše pomůcka. Já ji přiložím k drátům a zjistím, jestli jsou pod proudem.
0: Pod proudem znamená, že do těch drátů jde elektřina.
1: No to jsme věděli, Jani.
2: Už vidím problém. Ušoune, přines prosím tě nářadí a tady mi to podrž.
1: Super, super, pomáhám odborníkovi.
0: A co mám dělat já?
2: Hlavně se nám tady, slečinko, nemotejte.
0: No, ale já chci taky pomáhat.
1: Jo, no to klidně můžeš, protože bys nám k té práci mohla něco zaspívat.
0: Moc ráda. A máte i nějaká přání?
2: Je, a to já zase mám. Víte, jsem z Bechyně a mám opravdu moc rád písničku U Bechyně na kopečku.
0: Výborně, vaše přání je předem splněno.
1: Ušounovo zpívání.

0: krásná písnička.
1: Vy to tedy vážně umíte, slečínko? Ušoune, podej prosím tě tamhle ten šroubek. No a je to.
2: Opraveno?
1: Přesně tak, všichni si můžeme dát koláče.
2: Vy jste nám přinesl koláče?
1: To ne, slečinko. Myslel jsem, že tady váš plišokámoš pracoval. Vy jste nám k tomu pěkně zpívala a protože, jak známo, bez práce nejsou koláče.
2: Jasně, myslel jste, že si teď koláče zasloužíme.
1: Co to bylo? To ale není problém elektřiny.
0: Ne, nebojte, to není vůbec žádný problém.
2: Naopak, máme tu odměnu. Koláče.
0: Vypadá to, že jsme naši pohádkovou školku vážně potěšili, protože nám tady ta naše školka najednou přihrála talíř těch nejlepších koláčů.
2: Vyčarovala nám je. Děkujeme za kouzlo, milá školko.
0: Díky, milá školko. No a vy si nabídněte, pane elektrikáři.
1: Tady... To jsou čáry máry. Dám si tvarohovej a už budu muset běžet. Teď už víš, kolego, koho volat, kdyby se vám znovu něco porouchalo. A vy se mějte pěkně, slečínko.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou, pane kolego. Jani, slyšela jsi to? Jsem kolega pomocník elektrikář. Ty jo, to mi budou kluci ve strašidlově závidět.
2: Víte co, kamarádi, pustíme si pěknou písničku, než se už on vrátí zpátky na zem. Teď si tu totiž zaslouženě poletuje na obláčku úspěchu.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku.
1: A slyšíte?
0: No spíš neslyšíte, co?
1: Přesně tak. Už nám tu nic nesrší, ani neprská, nejiskří.
0: No, přesně tak, to je paráda. Skvěle jsme to opravili, teda pan elektrikář. Já jenom trošičku podával nástroje.
1: A můžeme si zacvičit.
0: Ušou novo cvičení. Tak si, kamarádi, vezměte na sebe jako montérky, to znamená pracovní oděv, pracovní kalhoty, pracovní kombinézy a jdeme cvičit jako elektrikáři.
1: Tak, představte si, že potřebujete nahoře, na stropě, na lustru namontovat jinou žárovku.
0: Jo, tak pozor, vytáhneme se co nejvíc na špičky, natáhneme jednu ruku co nejvíc nahoru a prsty točíme, jako kdybychom šroubovali žárovku.
1: Super, jde vám to skvěle. Tak pojďme natáhnout i druhou ruku a i druhou rukou teď namontujeme jako žárovku.
0: Jo, jo, jo. A teď potřebujeme jako natáhnout drát z jedné strany místnosti na druhou.
1: Tak jako držíme dlouhý drát a s nataženýma rukama nahoře obejdeme dokola celou místnost.
0: Tak, pěkně. A jako správní odborníci to ještě jednou zkontrolujeme a obejdeme místnost dokola ještě z druhé strany.
1: Mám nataženo. Moc hezky jsme si na závěr dnešní školky zacvičili.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Máš pravdu, Jani. A nám už, kamarádi, zbývá jenom to, že vás teď pěkně prosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte elektrikáře, nebo blesk, který říká nesahat.
0: Jo, nebo třeba přeškrtnutou zásuvku, protože na tu se taky nesahá. A nebo třeba i ty koláče, které jsme si prací zasloužili.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Oni už to budou umět.
0: No, no, no, jo, jo, a my potom někomu z vás za ten obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte si pozor na elektřinu.
0: Jasně, jasně, tak ahoj. Zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Dělání.
0: Jo, tu mám moc rád. Písnička k tanci.

0: ryba, ryba šťastná.
1: Yeah, štika!

0: Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která začíná už po 315.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimní turné Ignor. A správně nám odpověděla Ruth Hanikýřová, že to je 14 koncertů. Gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká Postřehovka bude pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověď na otázku, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. Opakuji ještě jednou, kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Své odpovědi piš do čtvrtka 24. září. A teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Stýská se ti po létě, následující song tě do něj přenese zpátky raz, dva. Možná si při něm vzpomeneš na pláž, slunce, vůni moře a dlouhé letní večery. Mám pro tebe novinku od německého DJ a producenta Topika, který si tentokrát přizval čerstvě vzniklé duo Carte Blanche. Jejich song se jmenuje Lucky Ones, což si můžeme přeložit jako ti šťastní, nebo rovnou jako šťastlivci. A o čem se v songu zpívá? O tom, jaké to je na chvíli někam utéct s kamarády nebo s někým, koho máš rád. Nemuset nic řešit, nikam spěchat a prostě si užívat společný čas. Takže vlastně přesně ten pocit, kdy jsou prázdniny a ty víš, že teď nemusíš vůbec nic. Tak si pojďme ještě jednou prodloužit léto. Topic a Carte Blanche Lucky Ones.
1: Novinka.

0: Německý DJ Topic a duo Carte Blanche nám díky své hitovce Lucky Ones vrátili prázdniny. Líbilo se ti to? Tak pro ně anebo pro dalších 11 písní hlasů na webu radiojunior.cz se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku Hitparády Rádia Junior. A nebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na webu radiojunior.cz/hitparáda. No a teď už je tady
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Natálka Koutecká, která chce do našeho žebříčku dostat novou generaci Lollipops. Chcete se s novou sestavou seznámit? Tak určitě poslouchejte Klub Rádia Junior ve středu 23. září od 19 hodin, kam za námi holky dorazí a budete jim moct i do našeho živého vysílání zavolat. Za zajímavé dotazy vyhrajete třeba i lístky na jejich podzimní turné a nebo merch od Lollipops. A jak se jmenují nové členky a jakou barvu vlasů budou mít? Gigi růžovou, Emča zelenou, Anička žlutou a Jasmínka modrou. A na co se jich budu ptát já? Jaké to je dostat se do Lollipops? Jak probíhal výběr nových členek? Jak si užili prázdninové natáčení a vystupování s bývalou sestavou Ami, Anet, Míšou a Nelly? No a co všechno novou generaci čeká? No a samozřejmě taky probereme školu, školní jídelnu, plyšáky a pohádky. No a kdo ví, co ještě? Tak určitě poslouchej Rádio Junior 23. září 19 hodin. Lollipops? Všechny barvy máme.
1: Novinka.

Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Chceš se holek zeptat na to, co tě zajímá? Tak poslouchej náš rozhovor 23. září od 19.00 v živém vysílání Rádia Junior. Těšíme se na tebe! A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů? Vypadává americký DJ a producent Marshmello, vystupující v masce Marshmellounu. A americká skupina z Aljašky Portugal The Man. Jejich hitovka Phoenix o bájném ptáku, který povstane z popela, vás nezaujala natolik, abyste ji posunuli do top desítky, a tak nám vypadává.

0: vypadává i dcera slavného hollywoodského režiséra, která se jmenuje Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Z našeho žebříčku si minule odnesla 10. místo a s tímto výsledkem u nás pro tentokrát končí. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám z žebříčku jen o fous nevypadne? Bude to ženská skupina Vesna a Ben Kristoval. Jejich píseň Já si tě brát nebudu sklouzla z 8. příčky na 10. místo. A když už jsme minule mluvili o tom, že hudba Vesny často čerpá z tradic a folkloru, máme pro vás ještě jeden kvíz. Víš, co vlastně znamená slovo Vesna? Za A jarní období a bohyně jara. Nebo za B speciální druh vesty na kroje. A nebo za C slovanské označení pro hvězdu. No a správná odpověď je za A. Vesna je staré označení pro jaro a také jméno slovanské bohyně jara a mládí. A právě proto se tohle jméno ke kapele, která se inspiruje slovanskými tradicemi a folklorem, skvěle hodí. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Předminule byly pátí a minule osmí, no a teď slítli na 10. místo. K našemu rozhovoru s Vesnou se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. Před týdnem 7. teď 9. tak si v hitparádě Rádia Junior vede Taylor Swift s písní Applied. A právě k názvu písničky si teď dáme kvíz. Víš, co je to Applied, česky opalit? Za A přírodní drahokam nebo za B uměle vyrobené sklo, které připomíná opál? A nebo za C druh vzácné horniny z vesmíru? No a správná odpověď je... Za B. Opalit je většinou uměle vyrobené sklo, které svým vzhledem připomíná opál a může mít krásné barevné odlesky. A právě tohle slovo Taylor zaujalo a inspirovalo jí k názvu písničky. Napadlo jí totiž, že když si člověk může vytvořit něco, co připomíná opál, může si podobně vytvořit i vlastní štěstí. A právě o tom písnička Applied je. O hledání a vytváření vlastního štěstí. Taylor Swift, Applied.
1: 9. místo. Aha.

0: Ze 7. místa na 6. klesl hit Opalite od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám tentokrát vyšplhal o fousek nahoru? Pavel Čadek s písní Strach. Z 9. místa si polepšil na 8. A když už jsme minule mluvili o jeho violončelu, dáme si dnes malý historický kvíz. Víš, kdy se violončelo přibližně objevilo? Za A v době starověkého Egypta, nebo za B v 16. století, a nebo za C v 19. století. No a jaká je správná odpověď? Je to Bčko. Violončelo se začalo vyvíjet v 16. století v Itálii, podobně jako další nástroje z rodiny smyčcových nástrojů. Jeho předchůdci byly větší basové nástroje a postupně se z něj stal nástroj, jak ho známe dnes. Takže když Pavel Čadek hraje na violončelo, navazuje vlastně na více než 400 let staré hudební smyčcové nástroje. Pavel Čadek, Strach.

0: tak se jmenuje Táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který si polepšil z 10. místa na 8. A teď naopak máme jednokříčkový sešup. Z 6. místa klesly na 7. Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song. A jen tak mimochodem, tušíš, co znamená slovo rebel? Za A je to člověk, který se rád řídí pravidly. Nebo za B je to člověk, který se bouří proti pravidlům a autoritám. A nebo za C, člověk, který cestuje a poznává nové země. A správná odpověď je za B. Rebel je člověk, který se proti něčemu bouří nebo odmítá poslouchat určitá pravidla nebo autority. A právě z tohoto slova vzniklo i označení pro dívčí skupinu rebelky. Takže být rebel nemusí znamenat dělat jen samé průšvihy. Někdy to může znamenat i to, že se nebojíte jít si vlastní cestou. Stejně jako rebelky a spolu. Tohle není love song.
1: 7. místo.

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka. Minule byli šestí, teď jsou na šťastné sedmičce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Ignor, tak se jmenuje nejnovější pecka od Pokáče, která se z novinky probojovala na šestou příčku. A když už jsme u Pokáče, dneska ho známe všichni jako snad nejoblíbenějšího současného písničkáře v Česku. Ale víš, co dělal předtím, než se s kytarou postavil na pódia? Za A byl učitel, nebo za B to byl ajťák, a nebo za C to byl právník? No a správná odpověď je za B. Pokáč vystudoval softwarové inženýrství na ČVUT a nějakou dobu pracoval jako ajťák. Ještě před vydáním svého prvního alba už několik let skládal písně a některé z nich napsal také pro jiného českého písničkáře Voxla. V roce 2017 pak vydal své první album Vlasy, i když on sám žádné neměl. No a právě na takový a podobné vtípky postupně

0: Z novinky na šestou příčku se nám katapultoval Pokáč a jeho Ignor. A kdo pak nám opět otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Je to Jony s písní Tanči. A jestli nás teď poslouchá někdo, kdo se diví, proč neříkám Johnny, no tak tady je vysvětlení. Jeho umělecké jméno se píše Jonny, ale nevyslovuje se anglicky jako Johnny, ale jednoduše česky jako Jony. Za tímhle jménem se totiž skrývá 14-letý Čech Jonáš Morávek. Takže žádný Johnny, ale Jony, což je zároveň název i jeho skupiny. A tady už je jejich singlovka. Tanči.
1: Páté místo.

0: Pemči, tak se jmenuje novinka z předminule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některý z dalších 12 songů v Hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku zase obhájil čtvrté místo? Je to Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A když už se jejich písnička jmenuje právě po Sokolovi, dáme si dnes jednu zajímavost o tomhle pořádně rychlém letci. Víš, jak rychle dokáže Sokol stěhovavý letět při střemhlavém letu? Za A asi 50 km za hodinu, nebo za B kolem 150 km za hodinu, nebo za C přes 300 km za hodinu. No a správná odpověď, světe div se, je za C. Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší zvířata na světě a při střemhlavém letu může překonat rychlost 300 km za hodinu. Takže když se řekne Sokolík Pepík, není to jen tak nějaký ptáček. Je to pořádný rychlík. Bára Ladrová a Sokolík Pepík.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě dumáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A už jsme na vítězné bedně. Kdo nám tentokrát obhájí bronzovou příčku? Je to 19-letý David Málek z písní Usínám. A když už máme v názvu spánek, mám pro vás jednu vědeckou zajímavost. Vědci totiž zjistili, že když spíš, tvůj mozek rozhodně nevypíná. Naopak během spánku pomáhá zpracovávat a upevňovat vzpomínky a informace, které si přes den získal. Takže jestli se učíte třeba něco nového, spánek může pomoct tomu, abyste si to lépe zapamatovali. Výzkumy popisují, že během spánku dochází k takzvané konzolidaci paměti. Mozek znovu zpracovává některé informace a pomáhá je ukládat do dlouhodobé paměti. Takže až ti příště někdo vynadá, že místo učení spíš, tak řekni jen, že právě tvůj mozek pracuje a třídí informace. Tudíž probíhá proces konzolidace paměti. David Málek, Usínám.
1: Třetí místo.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jak princ z nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A bere opět bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak se nám nevyšplhal na zlatou medaili? Před týdnem zlatí botoxáci s písní My dva. Z prvního místa se tentokrát přesouvají na stříbrnou příčku. A protože jsme si minule povídali o domácích mazlíčcích, podíváme se dnes na jejich evropský žebříček. Kočky jsou první a psi druzí, to už víme. Ale víte, kdo je na třetím místě, koho mají evropské domácnosti doma? Takže za A to jsou králíci, nebo za B papoušci a další okrasní ptáci, a nebo za C křečci. No a správná odpověď je za B. V Evropě žije podle nejnovějších údajů přibližně 44 milionů okrasných ptáků chovaných jako domácí mazlíčci. To je opravdu pořádné ptačí hejno. Za nimi následují akvária a potom malí savci, třeba králíci, morčata nebo křečci. A na úplném konci tohohle žebříčku jsou zvířata chovaná v teráriích. A jakého domácího mazlíčka máš doma ty? Taky kočku nebo psa? Nebo papouška? A nebo třeba želvičku? Skupina Botox, My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo pak nám vítězí ve 315. kole hitparády Rádia Junior? Před týdnem stříbrná Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! A protože jsme spolu nedávno vystupovali na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky, mám pro tebe jeden kvíz. Víš, který hudební žánr Adéla opravdu zbožňuje? Za A K-pop, nebo za B country, a nebo za C operní arie? No a správně je za A K-pop. Adéla ho naprosto miluje. Dokonce už byla v Jižní Koreji a splnila si taky velký fanouškovský sen, že vyrazila na koncert BTS. A svou lásku ke K-popu ukázala i v Jičíně, kde na pohádkovém koncertu zaspívala i známé K-popové písničky a společně s dětmi si na ně také zatancovala. Takže ze stříbrné rovnou na zlatou a k tomu i pořádná K-popová jízda. Přesně to umí Adéla Křivánková s písní Konečně volná.
1: První místo.

0: to byl vítězný song 315. kola hitparády Rádia Junior. Adéla Křivánková, Konečně volná. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kdy přijde nová sestava Lollipops na rozhovor do Rádia Junior?

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechci, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony se

0: A ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naší hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak ahoj!

0: na koloběžka. Bubáci a hastrmani.
1: Zlatovláska, sůl nad zlato.
0: A tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, odbyla nám 17. hodina, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Máme středu 23.9. roku 2026 a já pevně věřím, že si následující 3 hodinky spolu báječně užijeme, protože nás čeká spousta skvělé muziky, reportáže, zajímavosti, ale taky úžasní hosté. Po 19. hodině za námi přijde nová generace skupiny Lollipops, takže jestli máte rádi Lollipops, a nebo vůbec byste se chtěli seznámit s novou čtveřicí, která právě teď zahajuje svoje vystupování, tak po 19. hodině se holek budete moct na cokoliv zeptat. Ale právě teď už pro vás mám pravidelnou dávku informací. Jdeme na to.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Bakterii potvrdili testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy nechalo budovu kompletně vydezinfikovat. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct sama stanovit. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Novelu zákona teď posoudí Senát. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Mělo by mírně pršet, odpoledne zataženo. Teploty 9 až 15 stupňů Celsia.

brněnská skupina Yes Brothers nám zaspívala písničku Mám tě rád. Mimochodem jsou to dva bráchové a jejich hudba opravdu pěkně šlape. A já jsem zvědavá, jakou muziku máte rádi vy? Pište mi do vzkazovny, protože vzkazovna samozřejmě ani dnes nebude chybět. Náš e-mail je vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát super písničky a taky je posílat někomu, koho máte rádi. Můžete je poslat třeba svým prarodičům, babičce, dědečkovi, mámě, tátovi. Posíláme tady kolikrát přáníčka i třeba kočkám, pejskům, ještěrkám a dalším zvířátkům, andulkám a podobně. Posílali jsme taky spoustakrát přání třeba paním učitelkám nebo do školní jídelny. Posíláme přání kamarádům, kamarádům ze školy, kamarádům z kroužku a tak dál. Někdy posíláme přáníčka prostě jen tak někomu, kdo zrovna ten den slaví svátek nebo narozeniny. Takhle jsem vám trošku nabídla, co můžete v následujících minutách dělat, posílat přání těm, které máte rádi a kterým byste chtěli říct nějaký hezký vzkaz. Náš e-mail je vzkazovna@rozhlas.cz a taky už brzy budete moct do našeho vysílání i telefonovat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Jinak nás ale čeká to samé, jako pravidelně ve středu nechybí síťovka, ve které bude mluvit youtuber Stay 12, takže se dozvíte zajímavosti ze světa sociálních sítí. Těšte se na rekapitulaci hitparády, taky na čtení na pokračování, které bude v 6:30. No a od 19 hodin slibovaná nová generace skupiny Lollipops. Lollipops loni oslavili 10 let, no a přichází nová skupina. Holky se proměnily, nová čtveřice je ve složení Gigi, Emča, Anička a Jasmínka, no a stejně jako jejich předchůdkyně budou mít každá svoji typickou barvu vlasů. Gigi bude mít růžovou paruku, Emča zelenou, Anička žlutou a Jasmínka modrou. No a my se budeme ptát, jak se třeba dostali do Lollipops, jak probíhal konkurs, jak si užili prázdninové natáčení a vystupování s bývalou sestavou, kterou byly Ami, Anet, Míša a Nelly. No a taky se dozvíme, co všechno novou generaci Lollipops čeká. Vy holkám budete moct telefonovat, psát dotazy, tak už teď nabízím náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz, kam můžete psát dotazy na dívčí skupinu Lollipops, která za námi dorazí po 19. hodině.

Takže přátelé a kamarádi, já jsem právě otevřela Phonebox, což je taková speciální aplikace, díky které si můžeme s vámi telefonovat. A vy, když mi zavoláte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, tak mi můžete říct svoje písničkové přání a třeba i to, jak se máte, jak pro vás začal nový školní rok, jestli už máte vybrané všechny kroužky, nebo se ještě stále rozhodujete, jestli na ten nebo onen budete chodit. Všechno mě to zajímá a taky mě můžete dávat zajímavé tipy na písničky a vaši oblíbenou muziku, protože samozřejmě nám jede opět hit paráda Rádia Junior, už osmý ročník. My vždycky každý týden potřebujeme nějakou novinku od vás, prostě nějakou písničku, kterou máte rádi, je maximálně rok stará a chtěli byste, aby byla v hitparadě Rádia Junior. Tak přesně takovýto tip na novinku můžete posílat k nám do Rádia Junior. Stačí se mrknout na naše webovky, dát si tam hitparádu Rádia Junior a tam je takový formulář. Vždycky, když hlasujete v tom jednotlivém článku, tak tam je formulář a tam můžete napsat svůj tip, ale když ho napíšete i klasicky normálně na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, tip na novinku do hitparády, tak mi to dojde taky. No a s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou na to mrkneme a třeba zrovna vy díky tomu vyhrajete nejrůznější dárečky a merch od hvězd našeho žebříčku. Dneska dostaneme novou zásilku věciček od skupiny Lollipops, protože za námi přijdou po 19. hodině, takže určitě i takovéhle dárečky budete moct vyhrávat v našem vysílání. Za chvilku vás ale pozvu ještě na jeden koncert. Budeme soutěžit o lístky na Vlnohraní a od 19 hodin se těšte už na dívčí skupinu Lollipops. Jo a jinak já stále čekám 800 199 199, to je naše bezplatná telefonní linka, na které si můžete přát písničky na přání a posílat je svým blízkým.

To byla skupina Memphis a já už jsem zvědavá na vaše písničková přání. Ale pozor, teď mám pro vás ještě soutěž a pořádně se zamyslete, mrkněte do svých diářů a toho, co vás čeká. Možná máte doma nějaký kalendář. Můžete vyhrát lístky na Vlnohraní, což je takový speciální projekt Českého rozhlasu, kde se dozvídáte nebo slyšíte vážnou muziku, ale tak, aby to vůbec nebylo vážné, nebo klasickou muziku, aby to nebylo klasické, ale je to prostě veselé a dozvídáte se přitom i spoustu dalších zajímavostí. Teď nás čeká nejbližší koncert v sobotu 10.10. od 15 hodin v Praze na adrese Vinohradská 12, co znamená u nás v Českém rozhlase máme takové speciální velké studio S1, odkud děláme různé akce pro veřejnost. No a budou tam vystupovat moje kolegyně Jana Trojanová a Martina Spiritová a spousta dalších muzikantů, kteří si pro vás připravili speciální program Hudba slavnostních dnů. Hudba je totiž nedílnou součástí každé oslavy či významné události a vy se můžete přijít podívat za zvuku trubky a trombónu a prožít hudební atmosféru třeba Vánoc, Velikonoc, svátku svatého Jana nebo třeba patronátu svatého Václava. Takže prostě uslyšíte nějakou krásnou vánoční koledu, hudbu, která se hraje, když jsou Velikonoce, ale taky, když má třeba někdo křtiny, nebo když je svatba, a nebo když má někdo narozeniny nebo svátek. Přitom bude spousta zábavy, možná si budete i foukat s bublifukem nebo do něčeho ťukat, protože kolegyně vždycky vymyslí nějakou legraci. No a my teď soutěžíme o rodinnou vstupenku. To znamená třeba pro čtyři, jestli jste v rodině čtyři, jestli je vás pět, tak bychom možná zvládli i pět. No a jak to můžete vyhrát? V sobotu 10.10. se koná Vlnohraní od 15 hodin. No a soutěžní otázka je, jakou hudbu máte vy nejradši? Jakou písničku, jakého zpěváka, jakého skladatele? Prostě, co máte vy rádi? Napište mi to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a třeba vyhrajete právě lístky na Vlnohraní na sobotu 10.10. rodinnou vstupenku sem k nám do Českého rozhlasu. Můžete se podívat do toho nádherného velkého studia a od 15 do 16 hodin tam bude speciální představení Vlnohraní Hudba slavnostních dnů. Tak pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jakou hudbu vy máte nejradši. Jakou písničku třeba, nebo jakého zpěváka, skladatele. Může být to současný zpěvák, nebo třeba starý zpěvák, nebo starý to zní hrozně, ale myslím nějaký skladatel z minulosti. Třeba Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, ale může to být třeba Eva Farna, nebo i dívčí skupina Lollipops, která za námi přijde po 19. hodině. No, tak já jsem zvědavá, co mi napíšete, a kdybyste mi chtěli zavolat, tak můžete taky. Bezplatné telefonní číslo je 800 199 199. No a soutěžíme o lístky na sobotu 10.10. od 15 hodin na program Českého rozhlasu Vlnohraní u nás v rozhlase na adrese Vinohradská 12, Praha 2.

Matěj Plšek a reper Rifiu nám právě teď ve vysílání Rádia Junior zpívali písničku o přátelství Friends. No a já musím říct, že Matějův friend neboli přítel je i Jony, který bude nám zpívat právě teď písničku Tanči. Oba dva kluci jsou tak podobně staří, Jony mu teď bylo 14 let a znají se dokonce i z nejrůznějších letních táborů a řekla bych, že to jsou aktuálně dva nejpopulárnější mladí muži, ještě společně i s Tobiasem Frejou, kteří vystupují na nejrůznějších akcích, mají svoje vlastní písničky, no a to jim je vlastně 14 nebo 15 let. Zpívat všichni začali kolem těch 12-13, Matěj Plšek ještě dřív. No a jsem ráda, že mladí zpěváci chodí sem k nám do Rádia Junior, do hitparády, že můžeme hrát písničky od dětí, protože vlastně jsme jediná stanice vůbec v českém éteru, která dává příležitost takhle hodně mladým zpěvákům, dětským zpěvákům a kapelám. To se málo kdy a málo kde děje a jsem ráda, že chodí sem k nám do vysílání a dneska se taky těším na tu novou čtveřici, která za námi dorazí a představí nám nové písničky od nové generace Lollipops. Teď si ale dáme Jonyho, 14-letého sympaťáka z Jičína, který dřív taky tančil, dělal latinskoamerické tance, vyhrával spoustu soutěží, ale teď se naplno věnuje právě hudbě. A taky jsem se během rozhovoru na Rádiu Junior, když u mě byl, tak jsem se dozvěděla, že když byl malý a dostal svůj první buben, takže se normálně úplně z toho rozplakal štěstím. Tak moc má rád hudbu a vedle bubnu hraje i na kytaru, na klavír a možná i na něco dalšího. Je to zkrátka hudební talent, no a my si můžeme poslechnout jeho písničku Tanči, pro kterou můžete hlasovat v hitparádě Rádia Junior a to až do dnešní 20 hodin. A za chvilku vám samozřejmě taky pustím rekapitulaci, abyste věděli, jaké další písničky jsou v banku, pro které můžete hlasovat.

0: tak to byl tanečník 14-letý Jony, který ale od tance tak trošku utekl k už skoro profesionální pěvecké kariéře. Ale my tady máme váš oblíbený pořad.
1: Skazovna Rádia Junior.
0: Už teď můžete volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo psát na e-mail skazovna@rozhlas.cz svoje písničková přání. No a napsal mi i Michal, který píše, že jeho nejoblíbenější muzika jsou kapela Imagine Dragons. To je vlastně kapela z Los Angeles a já mám radost, že mi takhle hezky Michal odpověděl i na moji soutěžní otázku, protože se vás ptám, jakou muziku vy máte rádi, koho rádi posloucháte, které skupiny, které zpěváky. A když mi to napíšete, můžete vyhrát třeba i lístek na Vlnohraní na 10.10. u nás v Českém rozhlase. Tak jsem ráda, že už tady máme jednu z odpovědí. A Imagine Dragons je super skupina a vím, že častokrát, když se dostane do hitparády Rádia Junior, tak v ní vydrží po celých 10 kol, což se nestává tak často. Častokrát zahraniční písničky bez českého fanklubu brzo vypadnou, ale Imagine Dragons, když tam jsou, tak většinou to dotáhnou až do toho 10. kola a dostanou se do síně slávy. Tak jsem zvědavá, jak se tahle Los Angeleská skupina bude líbit i vám. Je tady písnička Wake Up.

0: To byly Imagine Dragons a těším se na další vaše tipy, jakou muziku máte rádi, které skupiny posloucháte, které zpěváky. Pište mi to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No ale teď už pro vás mám naší reportérku, Terku Rašovou, která vždy připravuje zajímavosti ze světa sociálních sítí. No a název jejího pořadu vám určitě nemusím představovat. Ona se totiž představí sama.
1: Síťovka. Ahoj a čau. V mojí tašce síťovce je ještě pořád YouTuber Stay 12. V předchozím díle pořadu Síťovka jste se od něj dozvěděli, co jsou to reakční videa, v kolik hodin vstává a taky, proč videa vlastně točí. Tentokrát mě zajímalo, jestli je pro něj sláva někdy otravná.
2: Nerad to říkám, ale občas je. Většinou mám tu zkušenost s těmi lidmi, že jsou vlastně velice milí a jsou to prostě mladí lidi, kteří sledují ten můj obsah a ti lidi se mnou vyfotí nebo se mnou jenom podají ruku, plácnou se a tak dále. A vlastně tohle je super. Jednou jsem byl fakt jako naštvaný a to bylo vlastně to, že nějací kluci nebo nějaký menší děti, co mě teda asi znali z YouTube, tak čekali třeba 4 hodiny před mým barákem a já jsem tam měl svoje auto. Já jsem nějaký obsah i z toho auta ukázal na internetu, protože to bylo moje vysněné auto, co jsem si tenkrát kupoval a děcka poznali samozřejmě auto. No a stalo se teda to, že děti čekali 4 hodiny před tím bytem, slyšel jsem sem tam nějaký stej, takhle do oken, ale dobrý, to se mi už párkrát stalo. No, ale já mám od auta aplikaci a to auto má kolem sebe 8 kamer. A to auto všechno točí, když to já zapnu. A přišlo mi upozornění, že se mi 3x spustil autoalarm. Dobře, tak já se podívám, co se děje. A koukal jsem, že ty děcka si tam kopali vedle toho auta s míčem fotbalovým a párkrát ten míč střelili takhle prostě do boku toho auta. Tak to jako jsem vůbec nepochopil ve finále, že chápu, že se to stane jednou, dobrý. Mě to vlastně jako nic moc neudělá, mě to zas tak nebolí. Ale potom už to je otravný, že ti lidi vlastně 4 hodiny stojí před barákem, hulákají tam na vás uprostřed sídliště, kde ostatní na to koukají, co se sakra děje. Spoustu lidí ani neví, že tam bydlí nějaký stej a kdo je sakra stej. Takže tohle je samozřejmě blbý. Potom je samozřejmě blbý to, že to auto taky nebylo úplně nejlevnější a je to i něco, co mám jako rád. Tak jsem šel dolů a jsem teda jako říkal, že tady tohle se mně nepřijde absolutně v pořádku. Jo, dobře, se omlouváme, ale to jsem nebyl já, to byl tamhle třeba Franta. Říkám, mně to je jedno, jako kdo to byl, ale prostě tohle to ne. Já jsem o tomhle vlastně příběhu mluvil ještě na Instagramu, že jsem měl potřebu se k tomu nějak jako vyjádřit. Mně tohle to nepřišlo prostě normální a chtěl jsem, aby lidi nějakým způsobem věděli, že jsem pořád kluk, co vystupuje na internetu, ale já jsem pořád člověk, který chce mít svůj klid a prostě normálně dýchám, normálně jim a jsem prostě úplně klasický, normální, živej tvor a nakonec jsem se s těma dětma stejně vyfotil. Nemusel jsem to dělat, protože to bylo za hranou určitě, ale dobře, asi si to neuvědomovali, byli malí, tak jako asi proč ve finále ne, chtěli si udělat fotku, tak si udělali fotku, no.
1: Takže měli nakonec radost kluci.
2: Jo, měli, já jsem tu radost pořád asi neměl, udělal jsem to samozřejmě jako i z toho důvodu, že prostě já jsem asi ve finále nikdy neodmítnul fotku.
1: Ty reaguješ na lidi třeba někdy i negativně, stalo se tobě naopak, že někdo právě o tobě mluvil nějak hnusně, ale takže opravdu už ti to bylo líto, už se tě to nějak dotklo?
2: Stalo se to určitě. Jednou jsem se bál teda jako o rodinu. To byl zajímavý příběh taky.
1: Že ti někdo už tak vyhrožoval, že už jsi se bál?
2: No mě začaly přicházet fotky dlouhých zbraní na Instagram. A nějaký prostě jako fotky baráků, ulice a tak dále.
1: Jako tvýho domu?
2: Jo? No dobrý, já bydlím v Praze. Ale rodina nebydlí v Praze a nacházela se tam rodina. Takže to už jako...
1: Jako na těch fotkách?
2: No jasně. Mhm. To mě najednou přišla fotka mýho synovce. Jestli se mu něco stane, tak o tom nic nevím. A fotka pušky prostě.
1: A jak jsi to řešil? Co jsi dělal dál?
2: Já jsem věděl, kde ten člověk se nachází. To bylo v rámci jedné reakce ve finále, kdy jsem zjistil, že tady byl nějaký člověk, který prostě byl hledaný jako státně a schovával ho dost možná nějaký influencer. A já jsem věděl, kde ten člověk je. A tak nějak jsem si řekl, že ten člověk by musel asi jako hodně cestovat pro to, aby vůbec šel něco udělat tam k nám. Takže jsem jako docela rychle se hodil do klidu, že ta pravděpodobnost není zas tak velká, ale děsivý to bylo. Potom se to řešilo s policií s tím, že mi sami volali vyloženě. A ptali se mě, co o tom víte, co víte o tom člověku. Říkám, já jsem o tom dělal celý video. Takže jako tohle to byla opravdu jako zvláštní situace, do které jsem se dostal. To bylo hodně blbý a jsem rád, že to je za mnou.
1: Ale nic se vlastně nakonec nestalo.
2: Ne, nic se nestalo, dopadlo to samozřejmě dobře. To jako, aby si nikdo nemyslel, dopadlo to dobře, ale nebylo to příjemný. Na čím zapřemýšlím, tak jsou opravdu jako zprávy typu, podle mě si tady udělal prostě chybu. Tak tam si řeknu, OK, tohle to dává absolutně smysl a vlastně mě nevadí i tady tenhle ten komentář jako sám o sobě číst třeba, nebo poslouchat jiného člověka, co mě říká, že jsem třeba něco pokazil, protože ten člověk je schopný za mnou úplně normálně přijít a říct mi vlastně, co jsem podle něj pokazil. A i když já třeba jako s tím nesouhlasím a furt mám nějaký svůj názor samozřejmě, tak to jako vlastně absolutně oceňuju.
1: Kritiku tedy Stay 12 přijmout umí. A o čem si s ním budu povídat v dalším díle pořadu Síťovka? O tom, jakou používá aplikaci, aby nemusel trávit tolik času na sociálních sítích. I o tom, jak je těžké přestat scrollovat na Instagramu. Zatím ahoj. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: znáte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Skupina Lake Malawi s Albertem Černým jako frontmanem, který dřív byl taky ve skupině Charlie Strait. A já tady mám další informace od vás, protože mě zajímá, jaké písničky máte rádi, které zpěváky máte rádi. No a napsala nám Anetka, že naprosto miluje Evu Farnou a teď její novou písničku Perpetuum Mobile, což je super, Anetko, protože právě tuhle písničku o víkendu nasadíme do hitparády Rádia Juni. Tak se na ní můžeš těšit už v sobotu v 9 hodin ráno. A i tebe zařazuji o soutěž, do soutěže o lístky na vlnohraní na 10.10. Můžete dorazit v 15 hodin do Českého rozhlasu na adresu Vinohradská 12 Praha 2. Když vyhrajete lístky na vlnohraní rodinnou vstupenku, takže kdo by měl ještě zájem zúčastnit se této soutěže a dorazit sem do Českého rozhlasu a poslechnout si zajímavou hudbu svá pátečních dnů, ať už je to hudba k Vánocům, k Velikonocům, k narozeninám, k svátkům, ke křtinám, ke svatbě, tak stačí napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, kterou muziku zbožňujete vy, které zpěváky, které písničky. A já to tady takhle hezky řeknu ve vysílání. A kdo ví, třeba se dostanete právě na koncert Vlnohraní 10.10. v Českém rozhlase od 15 hodin. Tak pište, jsem zvědavá, kdo naše lístky na Vlnohraní nakonec vyhraje. A já už teďko posílám písničku Perpetuum Mobile od Evy Farné všem, kteří mají rádi tuto zpěvačku. Už ve 13 letech zpívala srovnátky v puse ještě. Písničku Měl jsi mě vůbec rád, což je obrovský hit do dneška. A to takový, že tento hit přespívala i dívčí skupina Lollipops, která za námi dorazí už v 19 hodin. No ale my si právě teď poslechneme Evu Farnou a Perpetuum Mobile. Yeah.

0: Tak to byla Eva Farná a její písnička Perpetuum mobile. A pozor, mě napsala Emília Anna Dolečková. Ahoj, Emilko. A píše mi, dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, je mi 10 let, já mám hrozně ráda Imagine Dragons a nejvíc asi písničku Bones nebo třeba Bad Liar. A mám je hrozně ráda, protože její hudba má hodně detailů. Tak to je naprosto úžasná odpověď. Děkuju moc, Emilko, že si nám takhle napsala, jakou muziku máš nejradši. A i vy ostatní určitě pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Vyhrát za to můžete lístky na vlnohraní na 10.10. Ale i když byste ty lístky náhodou nechtěli a nechtěli se přijít podívat sem k nám do Českého rozhlasu na speciální koncert takové vážné muziky, ale zároveň dělané tak, aby to bylo veselé. Tak jsem moc ráda, když mi tipy na písničky pošlete, protože díky tomu potom můžeme dávat písničky třeba do hitparády Rádia Junior. No a já mám pro vás aktuálně rekapitulaci 12 super songů, abyste věděli, pro koho můžete hlasovat ještě do dnešní 20. hodiny. Tak poslouchejte a pak rychle skočte ještě na web radiojunior.cz, se scrollujte dolů a tam uvidíte tabulku s 12 písničkami a dejte hlas té, která se vám nejvíc líbí. Tady je naše nabídka pro tento týden.
1: Vystoupení pana Václava.
2: Rekapitulace.
0: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: Sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Joni, Matyvob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dalas mi ignor, si mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty si byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu.
0: První pětku otevírá

0: a ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: Odbyla nám 18. hodina, posloucháte Rádio Junior, posloucháte přece speciální Klub Rádia Junior, který je tady s datem 23. září roku 2026 a já mám pro vás další zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela, oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Bakterii potvrdili testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy nechalo budovu kompletně vydezinfikovat. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct sama stanovit. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Novelu zákona teď posoudí Senát. A jaké pak nás čeká zítra počasí? Asi nám trošku zaprší. Odpoledne by mělo být zataženo a teploty 9 až 15 stupňů Celsia. A teď tady máme Olgu Lounovou a její hitovku Na půl lásky.

0: To byla tedy Olga Lounová a ještě Elis Mráz ve vysílání Rádia Junior. Dneska po 19. hodině ale za námi přijde jiná dívčí sestava. Bude to skupina Lollipops a to prosím jejich nová generace. Těšte se na Jasmínku, která má modrou barvu vlasů, Aničku, která má žlutou barvu, Emču, zelená barva je její a Gigi, ta bude mít růžovou barvičku na hlavě. No a je to nová generace, holky se proměnily teďko v září, odešla nám Ami, Anet, Míša a Nelly a teď tady máme tuhle sestavu, která se nám představí po 19. hodině, tak doufám, že už vymýšlíte dotazy na Lollipops, klidně pište dotazy na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo potom budete moct také telefonovat živě do našeho vysílání. Právě teď ale pro vás mám ještě jednu zajímavou reportáž, která vznikla během návštěvy Dismanova rozhlasového dětského souboru v Paříži. Možná to víte, že náš první prezident Československé republiky po revoluci a taky první prezident České republiky Václav Havel by oslavil v říjnu 90 let. No a právě Dismanův rozhlasový dětský soubor se rozhodl, že udělá speciální představení pro veřejnost, které bude inspirované životem Václava Havla, pana prezidenta, a to představení se bude jmenovat Vašek. V létě se týden zkoušelo i v Paříži, v místním českém centru. Dnes má premiéru v Peškovce na Smíchově, no a Vlasta s dětmi ve Francii natočili tohle repo. Tak si můžete poslechnout speciální reportáž o tom, jak děti připravovali představení o Václavu Havlovi.
1: Vystoupení pana Václava Havla bylo plánováno na 17. hodinu středoevropského času. A v tuto chvíli je příchod pana prezidenta Václava Havla oznámen.
2: Nepřekvapilo by mě, kdyby se teď náhle ozvalo slovo budíček. A já se probudil ve své celé a vše, co jsem v posledním půlroce prožil, pobaveně vyprávěl svým spoluvězním.
3: Tak my už jsme převlečeni do kostýmu a teďka jsme na cestě do sálu, v kterém budeme dneska večer hrát a v kterém celý týden zkoušíme. Hrajeme tady na pódiu v místní knihovně, kde jsou ať už francouzské knížky, tak i české, protože jsme v českém centru. A je to takové menší pódium, jsou tam stěny plný knih a máme tady stoleček, na kterém je pár knížek a jeden psací stroj, protože Havel rád psal.
2: A tak mě vzal ze známosti Jan Werich do divadla ABC jako kulisák. A pak jsem přešel na zábradlí. Jediná doba, kdy jsem se mohl plně věnovat divadlu. Byl jsem tam od rána do večera. A začal jsem psát hry.
4: A to se hrálo jako někde na divadle?
2: Ano.
3: Proč si myslíš, že je důležitý tohle představení hrát?
5: No tak já bych hrozně chtěla, aby víc lidí, víc mladých lidí a víc dětí poznalo Havla ještě jinak než jako prezidenta, protože jeho vlastně velká podstatná část života a skoro bych řekla pro něj možná důležitější, si troufám říct, byla právě ta jeho spisovatelská a divadelní část života. A tu bych chtěla tímhletím představením zprostředkovat.
2: Když se mé hry začaly hrát a začalo se o nich psát až přemrštěně, bál jsem se, abych z toho pomíjivého úspěchu nespitomněl. Spitomnění totiž snadno nepomíjí. Viděl jsem spoustu odstrašujících případů. Kdy spisovatel
4: nebo prezidenti
6: nebo ministři
4: své slávě úplně podlehli. A děsil jsem se, že se to stane i mně. Snažil jsem se tedy o to, aby mi byl každý pozitivní ohlas podezřelý. A zlehčoval jsem ho, jak jen jsem mohl.
7: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
5: otázka, tak v něčem určitě vzor, prostor pro zamyšlení. Já hrozně obdivuju na něm to, jak, a máme to i jako větu ve scénáři, že dokázal jako úžasně uchopit skutečnost doslov. To je něco, co já neumím. A za toho obdivuju asi nejvíc.
2: Nebyl to protest proti životu, ale proti životu smyslu zbavenému. Tím, že se sami pokusíme žít smysluplněji, dáme smysl i Palachově smrti.
6: Jak jde tohle všechno dohromady? Jak může takový spletenec protikladů proplouvat životem? A dokonce prý úspěšně.
7: Všechno si odskáču, ale všechno ku podivu přežiju. A vždycky budu nakonec zase zneklidňovat všude, kde to bude zapotřebí.
8: Podezírám se, že mě kdesi nejhlouběji celý tenhle paradoxní život vlastně hrozně baví.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, další zvídavec je tady, tak pojďme rovnou na to. Už jste někdy viděli v dokumentu o zvířatech ptáky, kteří se vozí na zádech velkých savců? Jsou to klubáci z řádu pěvců a čeledi špačkovitých. Konkrétně jde o klubáka žlutozobého a červenozobého. Jejich blízkým příbuzným je nám všem dobře známý špaček obecný. Klubáci se nevozí na zádech velkých savců jen tak. Živí se parazity, které najdou v jejich srsti nebo na kůži. Klubák červenozobý i žlutozobý jsou si velmi podobní. Potkat je můžete v savanách subsaharské Afriky od Senegalu až po Súdán. Rozpoznat tyto dva druhy můžete podle kořene zobáku, který je buď červený nebo žlutý. Život klubáků se z velké části odehrává na zádech někoho jiného. Třeba i námluvy a páření. Jsou však tyto ptáci spíše přátelé velkých savců nebo jde o příživníky? Má ze vztahu výhody jen jedna strana nebo mají prospěch všichni zúčastnění? Podrobnější studie prokázaly, že klubáci sice zbavují velké savce parazitů, larev hmyzu, klíšťat a další havěti, ale zároveň jim chutná i krev těchto savců, kterou pijí z ran pospořádané havěti a tím rány zvětšují nebo se na nich přinejmenším podílejí. Nepřítomnost klubáků na hřbetě živočichů nemá vliv na počet přisátých klíšťat a dalších parazitů. Naopak zvířata, která na hřbetě klubáky mají, mají na těle více ran než jiní tvorové. Otevřené rány pak mohou přilákat zase jiné parazity. Jde tedy rozhodně o vztah spíše parazitický, protože velkým savcům přítomnost klubáků na hřbetě moc prospěchu nepřináší. Záleží ale i na konkrétním druhu velkého savce. U hrochů jde určitě spíše o parazitický vztah. Naopak u nosorožců jde o vztah mutualistický. Prospěch mají obě strany. Nosorožcovu tvrdou kůži pták neproklovne. Nic tedy není černobílé a nemůžeme říci, zda jde obecně o přátele nebo příživníky. Z hřbetu kteréhokoliv ze savců ale klubáci vzorně hlídkují a pokud se blíží nebezpečí, varují svým křikem samotného savce i ostatní okolo. Klubáci mají tak silné nohy, že se v klidu udrží na velkém savci, i když třeba cválá. Hnízda si budují v dutinách stromů, ale jinak většinu času tráví na tělech velkých savců nebo v jejich těsné blízkosti. Ti je dopraví k vodě, kde se napijí, vykoupají a opravdu se klubáci živí téměř výhradně tím, co najdou na těle velkých savců. Dokonce jedí i jejich ušní mas, šupiny kůže a už zmíněnou krev. Velcí savci přítomnost klubáků nijak nevyhledávají, ale zároveň je zkrátka tolerují. Kdo je ale na sobě nesnese, to jsou sloni. Na závěr vám ještě prozradím, že stejně jako další zástupci čeledi špačkovitých, i klubáci umí napodobovat hlasy jiných ptáků. Co si o vztahu klubáků a velkých savců myslíte vy? Dejte vědět. Holky a kluci, pokud chcete o klubácích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj.

očekávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom vědí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i

0: Všichni zdraví moderátorka Klárka Nováková a otevírám opět...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Přesně tak, vzkazovna je tady. A napsala mi taky Marta. Dobrý den, nejradši poslouchám písničky od Pokáče a moje nejoblíbenější je Ignor. Má podle mě opravdu chytlavý text a pokaždé mě dokáže pobavit. Pokáčovy písničky mám ráda právě proto, že jsou vtipné. Zdraví Marta. Tak Marto, moc dík za tvůj názor, protože jsem se vás všech ptala, které písničky máte rádi, které zpěváky máte rádi. A Pokáč je taky jeden z mých oblíbených zpěváků, protože ta jeho hudba má fakt vtip. A když jsem ho tady měla na rozhovoru, už po několikáté, tak mi vlastně říkal, že ho nebaví moc psát písničky o lásce, že ho baví právě psát legrační písničky. Zatímco většina zpěváků zpívá o lásce, opravdu 90% písniček, nebo ještě možná i víc, je takových těch zamilovaných, nebo různé srdceboly. No tak Pokáč tam prostě šoupne legrační text. No a je teda fakt, že následující písnička tak trošku o lásce je. Není to třeba Cowboy, nebo Mám doma kočku, nebo V lese. Ignor, tak do něho se trošku té lásky dostalo, ale není tak úplně opětovaná. Tak si to poslechneme. Písničku posíláme Martě a všem, kteří mají rádi Pokáče. No a pokud ještě někdo z vás mi chce napsat svůj názor, tak pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, které písničky zbožňujete a které skladat

tak to byl Pokáč a jeho písnička Ignor. No a napsal mi taky Tomáš, který má rád pekaře. No, představte si ale, že pekař není jenom ten, kdo peče housky, ale je to i zpěvák a my tady od něho máme písničku 365, tak si ji pojďme pustit, abychom věděli, jaký má Tomáš hudební vkus a my moc děkujeme za tip na pekaře. Třeba zaujme i vás a třeba se zase někdy dostane do hitparády Rádia Junior. Tak ti posíláme písničku.

0: Znovu na webu Rádia Junior. Ten dnešní díl se jmenuje Já to nechápu a říká to 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Čtení na pokračování Já to nechápu napsala Hana Lehečková, režie Terza Verecká, natočeno v roce 2020. A těšte se na čtení Veroniky Lazorčákové, Terezy Dočkalové, Vojtěcha Bartoše a Diany Tonikové.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: A dneska jdu na nějakou narozeninovou party. Naštěstí se nemusím o nic starat. Teta koupí dárek, takže já tam prostě jen přijdu, vyvalím se na gauč, pozdravím tu holku, co má narozky, snímku z dortu a půjdu zase domů.
1: Tony, a nemyslíš, že by to byla skvělá příležitost?
0: Jak jako skvělá příležitost?
1: No s někým se seznámit, abys nebyla celý prázdniny sama.
0: To je prostě celá Fanny. Moje BFF. Kdybych neměla ji a naše pravidelné telefonáty, tak bych se u svý tety na prázdninách už asi dočista zbláznila. Fanny, já bych chtěla domů. Stýská se mi po tobě.
1: Mě po tobě taky. Musíš to ale vydržet.
0: Nevím, proč nemůžu být o prázdninách doma. Já to nechápu.
1: Já to taky nechápu.
0: Ve skutečnosti jsme to obě moc dobře věděli, ale obě jsme si o tom mysleli něco trochu jinýho. Fanny říkala, že mě táta poslal k tetě, protože chce, abych měla hezký prázdniny. Já tvrdím, že jsem byla doma prostě na obtíž a tak mě radši odlifrovali pryč. Přítelkyni mýho táty, Sabině, se totiž narodili dvojčata. Jmenujou se Pat a Mat. No, dobře, fajn. Nemenujou se Pat a Mat. Je to Petr a Matěj. Ale já jim tak prostě říkám a vždycky budu. A protože to byl s těma miminama doma docela hukot a nikam na dovolenou jsme stejně nemohli, rozhodl táta, že já pojedu na prázdniny k tetě, abych si prej, cituju, taky o prázdninách trochu užila. Když jsem se táty ptala, co konkrétně bych si tady jako měla užít, neodpověděl mi a nutně potřeboval přebalit Pata. Přitom za jiných okolností se do jeho smradlavých plínek tak ochotně nedobejvá. Takže asi tak. Zatímco jsme si s Fanny zoufali, jak moc si chybíme, ozvalo se klepání na dveře. Toničko, už by ses měla začít připravovat. Hele, Fanny, sorry. Já už musím jít, to je teta Stáňa. Tak moc dík.
1: Jasně, v pohodě.
0: Čus. Tak co si vezmu na sebe? Šaty? Ne, to je dětinský. Vypadalo by to, že se moc snažím. Možná sukně. Ježíš, proč mi Sabina zabalila tuhle s volánkama? Já přece nejsem žádná baletka. Co tahle černá? Nemám v tom takový divný křivý nohy? Ach jo, já vůbec nevím. Co myslíš? Morfé, mám v téhle sukni křivý nohy nebo ne? V takových chvílích mi máma fakt chybí. Kdybych ji měla, normálně by mi poradila, co si mám vzít. Naučila by mě nějaký fígle, dobrý kombinace a taky nějaký účesy. Jenže Sabina je prostě jen tátova přítelkyně a já se musím učit módu z ženských časáků, co máme u nás doma na záchodě. Jaké barvy budou in v roce 2021? Jak poznat, který střih šatů vám bude slušet? Nebo 10 doplňků, které si můžete vzít na párty i do divadla? Praktický přínos pro moji osobu? 0, 0, nic. Toničko, už jsi oblečená? Teta vešla dovnitř do pokoje. Ne, nejsem. Odsekla jsem a dál si nespokojeně prohlížela svůj outfit v zrcadle. Teta a její minipase Morpheus se na mě zkoumavě dívali. Moc příjemný mi to teda nebylo. Tohle nevítaný obecenstvo jsem si u svý skříně opravdu nepředstavovala. To růžový triko, co máš tady přes židli, to je hezký. Nech si k němu černou sukni. Udělá tě to starší. Nedůvěřivě jsem jí odpověděla. Když já mám v té sukni nějaký křivý nohy. Ty a křivý nohy? Nesmysl. Máš krásný nohy. Všechny ženský v naší rodině mají krásný nohy. A jestli se stejně stydíš, dneska není moc vedro, tak si vem černý silonky nebo punčochy. Zakryjou všechny nedokonalosti a až budeš starší, zakryjou dokonce i neoholený nohy, prohlásila teta, usmála se na mě a spokojeně odešla. To byla vlastně docela dobrá rada. Černý punčocháče zakryjou všechny nedokonalosti. To si musím zapamatovat.

0: A tak jsme šli na tu party. Budu tam maximálně půl hodiny a pak půjdu domů. Jasný? Víc ani ťuk. A jestli mě budeš nutit, okamžitě utíkám pryč. Obeznámila jsem tetu Stáňu o míře svého nasazení. Neboj, Brepto, nikdo tě k ničemu nutit nebude. Pak se otevřely dveře a vykoukla na nás jakási pobledlá vysoká paní. Děvčata, ahoj, jste tady. Ty asi budeš Tonička, že ano? Díky moc, Stáňo, že jsi nám přivedla takového milého a moc roztomilého hosta. Tak se mi zdá, že ta přeslazená paní asi snědla 5 kremrolí a teď má z toho nějaký nervový záchvat. Brejden, řekla jsem, rozloučila se s tetou a odevzdaně vešla dovnitř, jako kdyby mě skupina policajtů vedla do cely. Už na chodbě jsem cítila něco divného. Podobného vánočním prskavkám. Přeslazená paní mě skoro ani nenechala zout a už mě strkala dovnitř do obýváku a sama zmizela kdo ví kde. První, čeho jsem si všimla, byl obrovský bílej chlupatý koberec skoro přes celou místnost. Představila jsem si, jak by něco takového obstálo u nás doma. Pat a Mat, teda moji dvojčicí bráchové Petr a Matěj by ho stihli pozvracet dřív, než bych se po něm vůbec stihla projít. A jak znám tátu, brzo by na něj něco rozlil. A Sabinu by z toho chytnul psotník. Já bych se pak radši zavřela u sebe v pokoji a pouštěla si nahlas muziku a radši předstírala, že vůbec neexistuju. My mommy likes to sing
1: along with me, but she won't sing. Antonie! Antonie! Stlup to! Péťa a Máťa zrovna usnuli!
0: Ale muzika, co hrála v tomhle obýváku, byla úplně jiná, než jakou poslouchám já. Ach bože, kde jsem se to ocitla? Neříkala teta Stáňa, že je ta holka jen o rok mladší než já? Celý barák byl luxusně zařízený v tom skandinávském stylu, jak se píše v ženských časácích na našem záchodě. To znamená hrozně světlý, vzdušný pokoje, všude samá chlupatá deka, měkký polštáře, všechno ze dřeva a na zdech rámy s nápisama Home Sweet Home. Tahle domácnost byla totálně sladěná do šedý a krémově modrý, včetně boxu s papírovejma kapesníčkama. Jedním slovem wow. A na gauči, na obrovským bílým gauči seděla holka, která se do něho skoro propadala. Jeden by ji skoro přehlídnul. Její pleť měla barvu jak ten gauč, vlasy blondětý, dlouhý až po pás. Čau, ty jsi oslavenkyně? Zeptala jsem se jí. Jo, odpověděla holka a pohodila vlasy. Tak všechno nej, tady máš ode mě nějaký ten dárek, teda. Řekla jsem, hodila jí balíček, co mi připravila teta a sedla jsem si vedle ní na gauč. Holka mezi tím dárek rozbalila. Byla to voňavka. Stříkla ji na sebe a mě udeřila do nosu vůně marshmallow. No jo, to je jasný. Teta Stáňa prostě nemůže koupit nic normálního. A kdy přijdou ostatní? Zeptala jsem se jen tak mezi řečí. Brácha si ještě hraje s chemií, přijde za chvilku. Jo, aha, proto ten smrad prskavek. Najednou mě ale polilo takový zvláštní horko. Ty, hele, a kde jsou ostatní? Jak to myslíš? Otočila se na mě oslavenkyně udiveně. Kde jsou ostatní, jako kámoši, spolužáci, kdy přijdou? Nikdo už nepřijde, odpověděla holka a pokrčila rameny. Jenom brácha, prej až proběhne chemická reakce. Jak jako, že už nikdo nepřijde? A ta divná, bledá holka jen pokrčila rameny. Nevím, všichni jsou na prázdninách. Ha, narozeninová párty jen s jedním hostem? Abych ten šok trochu zpracovala, vzala jsem si z misky na stole celou hrst paprikových čipsů a narvala si to všechno do pusy. Můj plán ohledně odchodu se rozplynul. Z téhle oslavy asi těžko jen tak zmizím. Moje nepřítomnost by hostitelce vážně neušla. Co se dá dělat? Když je život kyselej jak citron, udělej z něj citronádu. Na talířek jsem si teda nandala sladký koláčky s džemem, z kořicovýho šneka, slaný tyčky a taky nějaký párek v těstíčku a začala se futrovat. No, co se dá dělat? Já jsem Tony, by the way. Já jsem Kristýna. To je švédský jméno, protože můj táta je ze Švédska, ale všichni tady mi říkají Kristy. A můj starší brácha je Ole. Paráda. Kristy, Ole, já a Marshmallow voňavka. Zavřený společně na nejnudnější party ever. Fakt moc díky, teto. Díky moc. Tak jo, Kristy, musíme to tady spolu prostě nějak vydržet. Mumlala jsem a drobky mi padaly od pusy. Zahoď tu jedovatou voňavku do koše a odpověz mi na otázku. Jaká je nejtrapnější věc, co se ti kdy v životě stala? Pro mě je to teda tahle party.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a dneska je výjimečný den, protože tady máme novou generaci Lollipops. Ahoj!
2: Ahoj!
1: Čau holky, jsem moc ráda, že jste dorazili sem k nám do Rádia Junior. A určitě dneska budeme pouštět i vaši písničku, která je v hitparádě Rádia Junior, jmenuje se Všechny barvy máme. A vaši fanoušci pro ní můžou hlasovat klidně už teď na webu radiojunior.cz. Tak hlasujte,
2: jo,
1: protože
2: hlasovat se
1: může do dnešní 20. hodiny. Takže máte na to tak jako jednu hodinku, ale to vaši fanoušci zvládnou, že jo?
2: Jo, protože oni jsou prostě nejlepší.
3: Jo,
2: oni to
3: dáte.
1: Určitě to dáte. No a holky, pojďte se mi představit, jak se jmenujete a kolik je vám let. Tak začneme od krásné zelené paruky.
2: Tak já jsem Emča a je mi 10 let.
4: Já jsem Gigi, mám růžovou paruku a taky mi je 10 let.
5: Já jsem Jasmínka, mám modrou paruku a je mi taky 10 let.
6: Já jsem Anička, mám žlutou paruku a je mi 9.
1: No a teď si někdo říká, jak je to možný? Vždyť skupina Lollipops je na světě už 11 let a vám ani není 11, že jo?
2: No, mě skoro.
1: Ale vy jste nová generace, určitě naši posluchači si pamatují na Ami, Anet, Míšu a Nelly.
4: Ano.
1: S těmi jste dokonce měli tu příležitost vystupovat celé léto.
4: Jo. To bylo
2: jo,
4: super.
2: Bylo to jo, mega jsme se to užili.
4: Moc je pozdravujeme.
2: Jo.
1: A co vás třeba holky naučily?
6: No, třeba různý choreografie, jak se vlastně prostě ty pocity před koncertem, ten stres, jak ze sebe prostě setřást a spousta dalších věcí.
2: Vlastně, jaký to prostě pro nás bude a říkali nám třeba i nějaké jakože zajímavosti, doporučení a prostě nás takhle připravovali a moc jim za to děkujeme.
4: Jo, myslím, že pro nás tady fakt byli a moc jim děkujeme.
2: Jo, moc jim děkujeme.
1: Tak já taky moc zdravím sestavičku Lollipops a už tady zdravím novou generaci. Holky, jaké to je vlastně říci, my jsme v Lollipops, byl to vždycky váš sen?
2: No, jo, mega, tak. Byl to můj vlastně sen od malička, vždycky jsem o tom sněla být prostě v Lollipops a když jsem zjistila, že jsem v Lollipops, tak jsem fakt byla strašně moc ráda, brečela jsem radostí a fakt jsem byla mega ráda.
1: To říká Emča, která má krásnou zelenou paruku, co Gigi?
4: No tak já jsem, ještě než mi mamka řekla, že jdu na casting, tak jak jsem byla malička, tak jsem na ně pořád koukala. Měla jsem prostě, byla jsem ráda, když jsem zjistila, že budu v Lollipops, bylo to pro mě fakt velká věc a bylo to super.
2: Tak mě když do telefonu řekli, že Jasmínko, stáváš se novou členkou Lollipops, já jsem úplně zaječala, úplně nahlas a hned jsem se rozbrečela štěstím a bylo to pro mě velká věc, protože já jsem prostě věděla, že to dám a šla jsem si za tím snem fakt hodně dlouho, že jsem třeba už před 2 lety byla, že teď zavol, jestli nebude nějaký casting, já tam strašně chci, jo. A prostě jako...
4: Přesně.
2: Oh my God.
1: Takže je vidět, že sny se plní a vyplnil se sen i Aničce, která má krásnou žlutou paruku.
6: Strašně moc vyplnil ten sen. Já jsem prostě odmala sněla, co jsem začala sledovat Lollipops, že prostě maminko, já tam hrozně chci být. Mně se líbí ty jejich barevné vlasy. A vlastně, když jsme jeli domů z tréninku, tak mi oznámili zprávu, že tam jsem. Takže se začalo třást celý auto. Jak jsem přišla radostí. Takže já si myslím, že prostě ten sen se vyplnil a je úplně skvělý.
1: Holky, a jste spokojené se svými parukami, s tou barvičkou?
2: Jo, rozhodně.
1: Jo, každá.
4: Já jsem bojovala za růžovou a moc děkuju panovi Mertlovi, že ji můžu mít.
1: Takže mohli jste mít i jako to přání, že jste mohli říct, já bych si přála tuhle barvu, jo?
2: No, oni nám to jako dali, která nám jakoby sluší, ale já jsem bojovala za ní, takže jakoby dalo by se říct, že jsme si to řekli, oni nám ji dali.
1: Takže modrá taky je tvoje oblíbená, jasně?
2: Jo, hodně, tak my jsme za ní ráda.
4: Ale to bylo vlastně tak, že my jsme tam přišli, třeba jak si můžete na e-shopu prostě koupit naše paruky, což si kupte, budeme moc rádi.
2: Tak
4: nám vždycky dali do ruky a jako první mi dali růžovou a tam hned řekli, jo, ty budeš mít růžovou.
2: A mě řekli modrou, prostě. Tak jsem byla jakože modrá, to nevyměním, modrá prostě je dobrá.
6: Mě řekli teda jako žlutou. Já jsem si se začátku chtěla mít růžovou, ale žlutá mi vůbec nevadí, protože žlutý je sluníčko a sluníčko je nádherný.
1: Moc ti sluší, asi vlastně taková zlatovláska, skupině Lollipops, že jo?
2: No a vlastně i ty účesy jsme si vymysleli sami.
4: To jsme mohli vlastně Emča to našla na internetu.
2: Jo.
4: A moje maminka, moc zdraví moji rodinku, moje maminka mi vždycky plete, když jdeme na večeři nebo tak, francouzský copánky, tak jsem řekla, já bych třeba chtěla mít ty francouzský copánky, tak jsem to...
1: Tak to krásně vyšlo, že vám moc ty paruky sluší, musím říct, že to je skvělý. No a jsem zvědavá, na co se vás budou chtít ptát posluchači Rádia Junior a taky vaši fanoušci, které určitě zdravíme i na Instagramu a všude, kde vás sledují a taky nás, Rádio Junior. A naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199. Můžete klidně telefonovat. Ty už jsi našla z paměť.
2: Jo.
1: Jo,
2: já vás hodně ráda poslouchám.
1: Počkej, ty posloucháš Radio Junior, jo? No. Aničko, opravdu od kolika let? No. To by mě zajímalo.
2: Asi tak od 5 let.
1: Fakt.
2: Prostě co jezdíme autem do školy.
1: Takže vždycky ráno si pustíš Radio Junior a posloucháš, protože my vysíláme od 6 hodin do 8, vždycky je tady nějaký moderátor. No a potom živě zase odpoledne je tady s vámi moderátor od 5 hodin do 8. Můžete si přát písničky na přání a Bůh ví co všechno, ale samozřejmě Radio Junior vysílá 24 hodin denně. Tak to jsme rádi. Anička je náš posluchač, skvělý, Ani.
2: Já taky.
1: Jasmínka taky.
2: Jo.
1: Emče taky. Super.
3: Já taky.
2: My všichni. No,
1: jasně,
2: my
1: tak všichni. Jsme rádi. A taky jsem se dozvěděla, že jste sledovali starší rozhovory z Lollipop. Co jsme měli?
2: Ano,
1: na našem YouTube kanálu.
2: Já vždycky se na ně úplně kouknu. Já to úplně milé se to sledovala.
4: Mně se líbí, že jsou dlouhý, že vždycky večer, když jsem v klidu a koukám na telku a najednou vidím Radio Junior, Lollipops, tak to se dopustí.
2: No jo, no.
1: Super. No tak z toho mám velkou radost a mě už se to tady všechno rozblikalo. Tak si dáme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku 800 199 199? Tady je Klárka, ahoj.
7: Ahoj, já jsem Barča.
1: Ahoj, Barčo.
2: Ahoj.
1: Ty jsi věrná faninka Lollipops?
7: Jo, mám je hrozně moc ráda.
1: Tak to je super. A řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
7: Mě je 15 a volám od kousek od Hradce Králové.
1: Mm-hmm. No a v kolika letech jsi poprvé začala poslouchat Lollipops?
7: No, to já nevím, ty jo.
1: V 9. Takže to už si zažila docela dost sestav, možná to ještě i tu předchozí, kde byla třeba Elí, jestli si dobře pamatuju, tu si možná ještě taky Niky zažila, viď? No a sledovala si teďko třeba už i nová videa, co holky mají, protože mají...
7: Sleduju, mají moc hezký.
2: Děkujeme.
1: A chtěla by ses na něco zeptat?
7: Jo, já bych se chtěla zeptat, co máte třeba rádi za sladkosti.
1: Mm-hmm. Tak holky, můžete říct, ale neříkejte žádnou značku, jo? Jestli můžu poprosit. Takže spíš to zkuste nějak obsat. No, povězte. No, to bude těžký, co?
2: No, tak
1: buchty nebo oplatky, nebo třeba nějakou jako nugetu, nebo no, tak. Palačinky, zákusky, rakvičky.
4: Já mám strašně moc ráda čokoládu.
1: Jasně.
4: Něco čokoládového vždycky si dám třeba k večeru, což by se nemělo, ale to nevadí. A nebo zmrzliny mám ráda a tak takový krásný.
1: A máš radši mléčný zmrzliny anebo ovocný, Gigi?
4: Asi ovocný určitě.
1: Mm-hmm. Ovocný. Mm. A nejoblíbenější mrzka?
4: Mátová.
1: Mátová? Tyjo, to jsem ještě nejedla. Takže mátová zmrzka u tebe
4: je moc
1: tebe
4: dobrá,
1: vede.
4: Nebo aspoň mě chutná. Málo kdy to lidem chutná, ale mě to chutná moc.
2: No tak moje oblíbená sladkost je asi, jsou marshmallowny a nějaký prostě želé.
1: Jasně, no tak to nám řekla Emča. A co Jasmínka?
2: No já úplně sladkosti nejím, protože mě pak úplně nejím dobře, ale nějaký sladkosti mám ráda, třeba jak říkala Gigi, tak mám ráda právě, že ty zmrzliny nebo nanuky, anebo miluju palačinky, ty jsou prostě top, a nebo lívance, ale taky mám ráda třeba marshmallowny, líza a nějaký tyhle ty věci.
1: Mm-hmm, tak to nám řekla Jasmínka. A jak to má Barča?
6: Anička.
1: Promiň, Anička.
6: Já mám hodně ráda třeba bílou čokoládu a potom taky třeba nějaký ovoci nanuky a prostě zmrzku.
1: A když už jsme u té příchutě zmrzliny, tak mi pojďte říct, kterou máte nejradši, takže Aničko.
6: Melounovou a vanilkovou.
1: Jasmínka.
2: Já miluji všechny, ale mám dvě oblíbené a to je banánová a jahodová. Miluji sorbety a mléční taky.
1: A Emča?
5: A já mám ráda asi jahodovou a vanilkovou.
1: A co máte nejradši třeba od babičky nebo od maminky, jako je, když něco upeče?
5: Tak já miluju naprosto takovou čokoládovou buchtu a ona dělá toho hodně, takže třeba roládu, bábovku a za jídlo miluju od ní knedlíky s rajskou, to je vážně dobrý a taky dělá dobrou nudličkovou polívku a spoustu dalšího a tak, takže moc děkuju babičce a moc ji pozdravuju a miluji její jídla.
1: To říká Jasmínka, hlásí se nám taky Gigi.
4: Tak od mý italský babičky úplně miluju špagety z, myslím, že se to říká v češtině, rajčatová omáčka.
1: Jasně, jo. Pomodoro, že jo? Mm-hmm. Jasně, můžeš i italsky, my si to přeložíme.
4: Takže mám to od ní moc ráda a ještě od české babičky mám ráda často ty dortíky, buchty a tak, jak Jasmínka, no.
5: No, tak já mám ráda od maminky asi perník.

0: s čokoládou a od babičky mám ráda kachnu s knedlíkem a od druhé babičky mám ráda kuřecí vývar.
1: Řekla Emča a Anička.
2: Já od miluju třeba plněný knedlíky borůvkama a od babičky první úplně zbožňuju palačinky, buchtičky se šedou a paprikáč. Tady se třídlo má prostě úplně hrozně dobrý a nejlepší na světě. A od druhý babičky mám ráda špagety a... Potom ještě něco, 100%.
0: Ty jo, Ani, jak jsi to teď řekla, tak mám na to chuť úplně.
1: No já taky, ale teď je čas večeře a já taky tady úplně už mám na všechno chuť. Ale dobře, aby jsme si tu chuť trošku zahnali, tak mě teď pojďte říct, které jídlo byste nejradši zrušili, protože vám vůbec nechutná.
0: Těstoviny s brokolicí. Fuj.
1: To řekla Emča.
3: To existuje?
0: Jo, oni to dělali ve školce.
2: Ježišmarja. No, tak já... Asi žádný úplně extra, co by mi nechutná. Je totiž skoro všechno, ale asi nemám ráda polívku se zeleninou, kde je tam hodně té zeleniny, to nemám ráda.
1: Jasně, to nám řekla Gigi Jasmínka.
0: Tak ty jako úplně nevím, co bych třeba nejedla, ale úplně mi nechutná třeba šunka a sýr, tak tyhle ty věci a prostě tak.
1: A Anička?
2: Já bych zrušila asi baby mrkvičky s brokolicí a třeba ještě s houbama, protože tady ta kombinace mi prostě nechutná.
0: Jo, houbová omáčka to.
2: A samotný
3: to taky existuje.
0: Samotný houby prostě nebo
1: jasně. Tak to je názor holek. Z Lollipop my si teď pustíme vaší písničku, která je v hitparádě Rádia Junior, jmenuje se Všechny barvy máme a vy pro ní můžete hlasovat do dnešní 20. hodiny, takže není moc času. Mrkněte na webradiojunior.cz, se scrollujte dolů a na pravé straně je tabulka s hlasováním, tak hlasujte a jsem zvědavá, kam se Lollipop během této hodinky vyšplhají, holky.
0: Jo,
2: moc si užijte.
0: Doufám, že se vyšplháme nahoru.
2: Jo.

0: Máme tady dívčí skupinu Lollipops. Všechny zdraví taky moderátorka Klára Nováková a nám to tady bliká. Všichni se sem snaží dovolat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. A já jsem zvědavá, na co se vás chce zeptat další posluchačka. Tady je Klárka, ahoj.
1: Ahoj, tady Niky.
0: Ahoj, Niky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Kolik je ti let a odkud voláš?
1: Volám z Prahy a chtěla bych se zeptat Gigi, jestli znám mojí fanpage Best X Gigi.
3: Neznám, ale určitě se moc ráda podívám.
0: Mm-hmm. Jak ty dlouho sleduješ Lollipops?
1: Jo, asi od 8.
0: A teď je ti?
1: 11.
0: Hustý. Takže sleduješ pečlivě. A co se ti třeba líbilo teď, co holky už, já nevím, natočily ve svých videích? Máš něco, co tě fakt zaujalo? Nebo co jsi o některé z nich dozvěděla, co jsi vůbec netušila?
1: No, tak třeba jsem vůbec netušila, že Jasmínce je 11.
0: Jasmínka je nejstarší ze skupiny?
3: Jo.
0: A potom je vám teda Aničce... To už jsme říkali.
3: 9.
0: 10. 10, jasně, super. No a chtěla by se Zolek na něco zeptat?
1: Tak třeba, jakou mají nejoblíbenější čokoládu, jakože mléčnou, bílou a...
3: Tak o čokoládě jsme teď mluvili.
0: Jasně, ale nerozřešili jsme ještě ty příchutě, že jo? Protože může být spousta příchutí. I hořká, nebo někdy tam dávají nějaký ovoce do toho. Pak byla velký hit, byla dubajská čokoláda
2: jo,
0: a podobně.
2: S tou cukrovou vatou.
0: No, nebo tohle. Mm. Tak co, Gigi? Co ty? Klasika?
3: No, tak já cukrová vata, to by moc nesedí, protože je až moc sladká. A mě potom z toho blbě docela, ale mám ráda právě tu dubajskou, anebo taky tu normální, jako mléčnou.
0: Mléčnou, jasně.
2: No, já to mám úplně stejně jako Gigi a taky mám asi jako ráda tu normální, takovou tu mléčnou a vždycky si dávám i jako různý příchutě, třeba, že v tom je, nevím, něco a takhle a prostě mám ráda všechny.
3: A nebo i Oreo je dobrý.
4: Mm-hmm. Jo, já to mám třeba tak, že moc nemusím tu mléčnou, ale že mám naopak ráda bílou a hořkou. Mm-hmm. A potom ještě celkem chutná ta dubajská, ale to jsem měla jenom jednou v životě, takže já prostě víc věřím ty hořký a bílý.
0: Mm-hmm. Volat můžete na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 a nebojte se, vždycky, když si vás přepojím do vysílání, tak nejdřív uslyšíte náš rozhovor. A teď už možná někdo slyší, jak povídám, a já se ptám, kdo pak se nám dovolal na 800 199 199. Tady je Klárka Nováková, ahoj.
5: Dobrý den.
0: Tak jak pak se jmenuješ a kolik je ti let?
5: Tak já jsem Marie a je mi 11.
0: A na co by se chtěla holek zeptat?
5: Tak já bych se chtěla holek zeptat, jaký je jejich oblíbený styl písničky, jako jestli třeba pop rock nebo tak. Mm-hmm. A jaká by měla být jako jejich další písnička, jako téma, jakou by chtěli.
0: Mm-hmm. Takže Gigi, dobře.
3: Takže já úplně miluju, ale miluju Evu Farnou. Mm-hmm. To je prostě můj bias. A s Jasmínkou taky milujeme...
2: Michael Jacksona.
3: Ano.
2: Mm-hmm. Evu Farnou taky. My jsme se domluvili s Gigi i jako takhle s holkama, že až budou mít prostě to, tak takhle všichni půjdeme třeba na koncert Evy Farny.
3: Jo.
0: Mm-hmm.
3: Jo.
0: A tak. Umíte i Moonwalk od Michaela Jacksona.
3: Já to umím, ale... S nějakýma botama.
0: Jasně.
3: Jo, a nebo třeba na kluzký zemi.
0: Mm-hmm, takže Anička umí, Gigi taky trochu umí a Jasmínka... A Emča bude trénovat a uvidíme třeba, nejenom, že nebudete mít písničku od Evy Farné, protože jste naspívali
2: třeba
0: písničku
2: od Michaela Jacksona.
0: Evy Farné. Jasně, vůbec rád, ale třeba bude i nějaká hitovka. Další. A co, jakoby hudební žánry, jo? Máte rádi ten pop, co je teďko, nebo rap, nebo, já nevím, techno, nebo vážnou muziku. Jazz, nebo folklorní dechovku, dechovku. Máte rádi dechovku?
3: Co to je dechovka?
0: Dobře, jdeme dál. Co máte rádi?
2: Já poslouchám K-pop, to je jakoby styl hudby, kde se zpívá anglicky a korejsky. Miluju úplně holčičí skupiny K-popový. Strašně to poslední dobou poslouchám, jsem fanoušek.
0: Takže Kecaj, Blackpink.
2: Jo, přesně. A pak poslouchám i třeba takový ty normálně anglický písničky a třeba takový ty starší z 80, jako je třeba Michael, a nebo z českých se mi mega líbí Eva Farnu, to prostě milujeme s holkama.
0: Říká Jasmínka, kdo se další hlásí? Můžu? Ještě Emča?
2: No tak já mám ráda jazz docela.
0: Já taky.
2: A nebo mám ráda a prostě takový ty anglický písničky, nebo i český, třeba Terezu Maškovou, Marka Ztracenýho, Evu Farnu a tak.
0: To všechno hrajeme na Rádiu Junior a častokrát máme i v hitparádě. Tak,
3: počkat, u vás byla Eva Farna?
0: A už u nás byla, už před pár lety a zase přijde, takže
3: se na to
0: můžete
3: těšit. Jako
0: no určitě si zase pozveme, no. A co Anička?
4: No tak já teďka třeba hodně poslouchám Olivii Rodrigo, třeba The Cure nebo Trainer. Mám hodně ráda i Taylor Swift a Eminema, ale od Eminema jich tolik neznám. Taky mám ráda hodně Michael Jacksona jako tady holky. A ještě třeba poslouchám Bena Kristovala, takže...
0: Takže tam slyšíme hodně rapu. Umíte si představit, že byste nějakou písničku i rapovali? Prostě, že jako...
3: Počkejte,
0: to
3: je takový to...
0: To je beatbox, když děláš tohle, ale rap je vlastně, že jakoby ani netolik nespíváš, ale prostě něco plíši, jako hustě, ne. Říkáš rytmicky, jako třeba
2: možná bych něco dala.
4: Já jsem, já třeba poslední dobou skládám svoje vlastní písničky a taky jsem je tam jako vyskutu v jedné písničce rap.
0: No super, tak to se máme na co těšit, protože už máte docela dost písniček a budou určitě nové a třeba i zarepujete. Super, my máme ještě někoho na telefonu, tady je Klárka, kdo je tam? Haló, tak zkusíme dalšího volajícího, kdo pak se nám dovolal, na co byste se chtěli zeptat dívčí skupiny Lollipops, tady je Klárka, ahoj, slyšíme se? Haló.
6: Dobrý den.
0: Ahoj, řekni nám, jak se jmenuješ a kolik je ti let?
6: Jmenuji se Simča a je mi 10.
0: Tak Simčo, a na co by ses chtěla Lollipops zeptat?
6: Jaký je jejich nejoblíbenější předmět ve škole?
4: Můžu začít? Já mám ráda hodně předmětů, ale nejvíc mám asi ráda matematiku, výtvarku, pracovku, angličtinu a ještě jeden předmět jsem tam měla.
0: Počkej, to jsi řekla úplně všechny předměty, ne?
4: Kromě češtiny.
0: A proč nemáš ráda češtinu?
4: Prostě mi nejde a moc mě nebaví.
0: Povídejte, dobře.
2: Jo, tak to já naopak češtinu mám celkem ráda. Jako matika, když to nejde úplně složitý, tak to třeba dám. A celkem mě baví hodně jako výtvarka a taky tělák někdy není špatný.
0: Říká Jasmínka. A nebaví tě?
2: Nebaví mě asi ta matika, jakože. Nebo jako jak kdy, no.
0: Co Didi?
3: No, tak já ještě, když jsme u školy, tak zdravím paní učitelku, jestli nás tady poslouchá. A asi je to divný, ale baví mě matika. A potom čeština, výtvarka a tyhle ty zábavné věci. Ale moc mě nebaví vlastivěda, přírodověda a tyhle ty vědy.
0: Jasně. A jak to má Emča?
2: No tak mě baví všechny předměty, kromě matiky a češtiny, protože to je prostě taková nuda mi přijde.
0: A už jste si někdy třeba pomáhali, že jedna jako už něco umí a museli jste napsat, domácí úkol a už jste si prostě společně jako sedli a ta druhá třeba tý první pomohla a tak? Protože vy častokrát se musíte scházet, že jo, to tady taky probereme, jak často trénujete a určitě někdy musíte udělat něco do školy, tak už jste vytáhli někdy
3: ty. Já bych to spíš řekla tak, že asi si moc nepomáháme se školou, ale spíš si pomáháme jako na tréninku, že třeba já neznám moc choreografii, tak Jasmínka mě to třeba naučí, nebo Emče mě naučí něco se zpěvem a takhle si pomáháme, to jo.
0: Znali jste se předtím, než jste...
2: Ne,
0: takže jste se vlastně dali dohromady až po konkurzu.
3: Jo, ano.
2: A jsem strašně ráda, že jsem s holkama jsem za ně moc vděčná.
3: Já taky.
0: Musím říct, že zase vypadáte jako úplně skvělá partička, stejně jako holky z předchozí generace, které byly taky obrovské kamarádky. Tak to je skvělý, že jste si takhle báječně sedli. A já jsem zvědavá, na co se chce vás zeptat další volající, který se nám dovolal do klubu Rádia Junior. Tady je Klárka, ahoj.
7: Ahoj.
0: Ahoj, jak pak se jmenuješ a kolik je ti let?
7: Tak já jsem Vicky, je mi 12. Já jsem Majda a je mi
8: 8.
0: Čau holky.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na co byste se chtěli zeptat?
8: Tak my bychom se chtěli zeptat, jestli když vás přihlásili, nebo jste se přihlásili sami, tak jestli jste si mysleli, že máte nějakou šanci se do Lollipop dostat. Mm-hmm.
2: No tak...
3: To je dobrá otázka.
2: No
9: to jo, to je no, hodně
2: tak,
9: dobrý.
2: No tak já, když mě jako vzali na první jako kolo, tak jsem prostě si říkala, jako je tam hodně holčiček a prostě když to nevyjde, tak se nic nestane. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, kdyby to vyšlo, tak bych byla strašně šťastná a takhle šlo to kolo za kolem. A každý kolo jsem byla
0: nervóznější a nervóznější.
2: No a prostě, že jo, jak to byla větší šance to vyhrát, takže jo, byl větší stres a to a vyhrála jsem to.
0: No.
2: No.
3: Tak já to asi, spíš jsem to brala, tak já jsem si věřila a řekla jsem si, já to dám a jestli to prostě nevyjde, že tak se nic nestane prostě, ale hodně jsem si věřila a vyplnila jsem si sen.
0: Tak to nám řekla Gigi, co Jasmínka?
2: Tak já jsem si prostě za tím snem šla, říkala jsem si jako uvidíme, jaký to bude, ale já prostě si věřím, já vím, že to dám, prostě mám na to šanci a prostě když jsem pak postupovala dál, tak jsem si říkala, jo, já to prostě dám, já vím, já si za tím jdu, mám na to šanci a prostě když jsem se za tím takhle šla, tak to mi to vyšla, jsem za to strašně vděčná.
0: A Anička?
4: No tak já jsem se za tím snem prostě šla, ptala jsem se mamky. A maminko, už bude konečně ten casting, věřila jsem si, ale potom vlastně v posledním kole se ukázalo, že si už tolik nevěřím, protože tam už byla konkurence opravdu těžká, ale prostě říkala jsem si, že když v to budu věřit, tak se mi to prostě povede a povedlo se mi to.
0: Gigi se hlásí.
3: Jenom bych ještě chtěla dodat, když jsme u toho castingu, že bych chtěla poděkovat mý rodině, že tu pro mě byli.
2: Mm-hmm. Jo, já taky moc
4: já
2: děkuju.
4: Taky moc
2: a že mě podporovali a jo. Že nás vlastně tam vůbec jako dali do toho projektu.
9: Že nás jako vozili, fakt bychom rodičům, hlavně jako rodičům bychom fakt a strašně moc chtěli poděkovat.
3: Mm-hmm. Jo.
0: A holky, co se na tom castingu dělalo? Co jste museli?
2: No.
0: Třeba museli jste říct nějakou básničku,
2: naspívat
0: nějakou písničku.
2: Se muselo tam poslat taková jako přihláška na to, že se natočilo video,
3: jo.
2: Řekli jste nějaký informace o sobě, třeba já jsem Jasmínka, je mi 10, bla, bla, bla, prostě. A
3: bla, bla, bla.
0: Co jste řekla, bla, bla, bla.
2: A mám ráda třeba kočičky a takhle. A pak jsme něco zatančili a něco zaspívali a já jsem zaspívala Štědrý večer.
0: Štědrý večer?
2: Jo,
0: a to bylo kolikátýho?
2: To bylo 25. Já jsem to podle mě natáčela nějak.
0: Takže na Vánoce jste zpívala?
2: No, jo.
3: Tak já jsem zase zpívala První láska. Takže nevím, co si počínám. Koukazek na zastav stojí sám. A na druhém castingu jsme museli zase zaspívat První láska.
0: Od Lollipops. Takže jste museli zaspívat nějakou písničku od Lollipops a potom třeba nějakou, kterou jste si mohli vybrat sami. Nějakou úplně cizí.
2: No tak já jsem si vybrala Dáváme světu barvy. Pak jsem měla Karibské léto a pak jsme měli Lála láska.
0: A Anička?
4: Já jsem si vybrala Na turné, Bláznivou a potom tu Lála lásku a ještě Loli školu.
0: No a to bylo teda zpívání, museli jste něco zaspívat, zpívali jste bez hudby anebo s hudbou?
2: S hudbou, ale i bez hudby.
0: Jasně.
4: Jednou s hudbou, potom bez hudby.
0: Jasně.
3: Já jenom bez hudby.
2: No,
0: no a potom musíte umět i tancovat, že jo? Takže byla i nějaká, nevím, rozcvička nebo
3: no,
0: něco,
3: abyste... No, oni tam kluk zimní...
2: Ne, drama queen.
3: Drama queen jsme se učili. Mně to nešlo, protože jsem musela... Já jsem měla nějak problém s nějakýma těma krokama a furt jsem to zkoušela. Zkoušela jsem to třeba tak... Po desátý se mi to povedlo, ale... Bylo to super.
0: Říká Gigi. A co vy ostatní a tancování?
2: Mě to na tom castingu mi to jako ne hodně, ale docela jsem ty kroky chápala.
0: Anička chtěla něco říct.
4: No, tak jako já jsem se v tom tanci cítila jako taková nejistá, ale potom vlastně, když holky na pokoji prostě mi řekly, hele, to zvládneš, jsi skvělá holka, tak mi prostě dodali tu kuraž a potom už to bylo úplně v pohodě a bylo to skvělý.
0: Chodili jste třeba předtím, já nevím, na street dance, nějaký tancování, na balet,
9: Enčo? No tak já jsem chodila na street dance a na mažoretky a vlastně teďkon, jak mám Lollipops, tak tomu dávám přednost, protože mě to víc baví.
0: Jasně. Gigi?
3: Tak já jsem chodila chvilku na street dance, ale potom už asi jsem zjistila, že to nebylo moje, prostě jsem zkoušela gymnastiku. Jako první jsem dělala judo. Potom jsem přestala, dělala jsem gymnastiku, balet a takový sporty, nebo jsem lezla po stromech, ale vrátila jsem se k judu, protože myslím si, že to je můj sport a mega mě to baví. Mm-hmm.
9: Tak já dělám tanečky, nebo dělala jsem.
0: A tanečky, a co to je, Jasmínko, tanečky?
9: Jako tancování, že prostě jsme třeba tancovali, že nás jako naše choreografka naučila nějakou choreografii na nějakou písničku a my jsme to tam pak zatancovali. Mm-hmm. A taky jsem třeba dělala gymnastiku, nebo jsem chodila

0: Už jsem přestala, radši.
1: Holky, já už úplně vidím, že už víme, že další písnička, že budete rapovat a do toho budete dělat nějaký bojový sport. Takhle bych to viděla. A ještě bych boxovat, to by taky šlo.
2: Já s tím judem a já tam. A potom všichni holky s tím tancovaním a já tam vzadu.
3: A tak jen kopnohou. Hača! Hadžíme.
1: Umíte si představit, že byste třeba byli i superhrdinky, protože to je takovýhle téma, kdybyste třeba v Lollipop se rozhodli, že budete mít i nějakou superhrdinskou písničku a tak dál. Tak jakou superhrdinskou vlastnost byste chtěli být a kterou superhrdinkou byste chtěli být? Začneme od Emči.
4: Tak já bych chtěla být nějaká, která se prostě umí teleportovat, nebo být prostě neviditelná, a nebo bych ještě chtěla být prostě nějaká, že by luskla a bylo by to tam třeba, že kdyby si řekla v hlavě, chci mít hotový úkol, luskla by jsem tak, že by to bylo hotový.
1: A na to teleportování, kam by si se přeteleportovala jako první, jo?
4: Třeba ze školy bych se přeteleportovala do... Někam k moři radši.
1: To jsem úplně přesně věděla. Já taky.
2: No, tak já bych strašně moc chtěla být neviditelná. Mm-hmm. A nebo když jsem byla malá, tak jsem si furt myslela, že mě nikdo nevidí a prostě jsem tam běhá a já vždycky, když se na mě někdo koukal, tak já jsem třeba udělala tohle a myslela jsem si, že mě nevidí. Že já jeho nevidím, tak on mě nevidí, že jo?
1: Jasně, takže Gigi chce být neviditelná.
4: Tak já bych chtěla být taky neviditelná, že bych mohla někam si zajít a rodiče by o tom nevěděli. Taky bych chtěla ovládat takový ty živly, třeba jako oheň, voda, anebo se teleportovat a létat, to bych mega chtěla zažít.
1: A Anička?
5: Já bych třeba chtěla ovládat taky různý živly, taky létat, taky se teleportovat a třeba taky prostě dělat runy.
1: Mm-hmm. Jako runy, to je takový to keltský písmo.
5: Mm-hmm. Ano.
1: To bys chtěla jako umět?
5: Jo, vlastně to mám z filmu Zrození alchemistky.
1: Mm-hmm.
5: Tam se vlastně čarovaly runy a mně se ten film strašně líbil a ta magie byla strašně zvláštní, tak to se mi prostě hrozně na tom líbilo.
2: A nebo mít všemoc.
4: Mm-hmm. Jo, všemoc.
5: Všemoc.
4: Nebo jsme si jednou hráli s kámoškou, že máme všemoc. A to bylo...
1: Počkej, a to já nevím, co znamená, no, když má někdo všemoc.
2: Všemoc je vlastně, že máš všechno, že máš, že můžeš být neviditelná, že můžeš ovládat, prostě všechno.
1: Všechno.
5: Jo.
2: A třeba když jsem byla malá, já mám prostě takovou partičku, my bydlíme ve vesničce, takže moc zdravím moje kamarádky a kamarády, hlavně moji nejlepší kámošku Dorotku. My vždycky jsme hráli, že jsme takový hrdinové a tak. A právě ta nejlepší kámoška měla vždycky tu všemoc a já jsem ji třeba chtěla mít taky. A ona říkala, ne, ale ty musíš mít něco jiného. A já jsem řekla, tak já budu mít navždy oheň. A já jsem řekla, ale ty nemůžeš mít oheň, aby to bylo fér, že jo? Že kdyby... Já nevím, jsem musela něco zapálit, tak aby to neudělala ona, ale já. Takže jsme si takhle hráli.
1: Super. My si ještě budeme povídat dál s holkama. Teď si ale pustíme rekapitulaci Hitparády Rádia Junior, abyste slyšeli, pro koho můžete hlasovat. Je tam 12 různých písniček a hlasuje se vždycky od soboty 9 hodin ráno, kdy je Hitparáda. Můžete si poslechnout celý hodinový pořad se spoustou zajímavostí. Samozřejmě teďko i o Lollipops. No a hlasuje se vždycky do středy do 20 hodin a hlasovat můžete po 10 týdnů. A když holky udržíte 10 týdnů našem žebříčku, můžou se dostat i do Síně slávy. No a teď si pojďte poslechnout, jakou mají holky konkurenci.
6: Rekapitulace.
1: S novinkou Lucky Ones přichází Topic a

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vob, Honzinu a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony se singlem

0: ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak to byla rekapitulace hitparády. Slyšeli jsme kousíčky 12 písniček a vy můžete teď podpořit Lollipops a nebo jiného svého oblíbeného interpreta, když se podíváte na web radiojunior.cz, se scrollujete dolů a tam bude taková tabulka, tam jsou jednotlivé písničky a tam můžete kliknout a hlasovat do dnešní 20. hodiny, ale od soboty jedeme další kolo. Právě teď, ale holky poslouchají, protože chtí asi slyšet někoho na telefonu. Dobře, tak já to zvedám. Kdo pak se nám dovolal na bezplatnou telefonní linku 800 199 199?
2: Ahoj,
0: jak se jmenuješ?
2: Já jsem Niky.
0: Kolik je ti let a odkud voláš?
2: Je mi 12 a volám až ze Slovenska.
0: Teda, tak zdravíme na Slovensko. A na co by ses chtěla zeptat?
2: Já bych se vás chtěla zeptat, jak je váš největší, ale že největší prostě idol, alebo vaše prostě, já nevím, jak to říct, ale prostě, kdo je váš největší vzor?
3: Eva Farná. Tak
4: já, Gigi mluví, když tak. Já úplně miluju Evu Farnou, já asi jinýho nemám, já fakt jsem prostě největší bias.
3: No tak, jak už jsem říkala na začátku, já mám mega ráda Evu Farnu a poslouchám i jiný třeba písničky, například K-pop, Michael Jackson a takhle. Já fakt jako miluju Terezu Maškovou a Evu Farnu.
0: Takže všechno to jsou zpěvačky, nemáte tam nikoho, já nevím.
3: Já tam
5: já tam ještě mám. Já mám 4 idoly. Olivia Rodrigo, Eminema.
0: Ale všechno to jsou zpěváci.
5: A ještě máte, Miraje mám.
0: A máte někoho, kdo není zpěvák a dělá úplně něco jiného?
3: Herec třeba.
0: Třeba herec.
5: Ano,
4: třeba,
5: ano.
4: Třeba Verču. A nebo Ivetku.
3: Já mám mega ráda Scarlett Johansson. Jo, úplně nevím, jak se to vyslovuje.
0: Jasně.
3: Ale vím, že to je Scarlett a hrála třeba v Jurském světě Znovuzrození. Ten film mám úplně nejradši, mega ho mám ráda. A je úplně skvělá. Mám i ráda jako víc, ale...
5: Tak já třeba úplně miluji ty takový český herce, třeba jako je Tom Brenton, Ondřej Sokol, Jana Plotková. A... ještě někoho 100%, ale já si na ty herce teďka nespomenu.
3: No třeba filmy, to je mega super.
4: Já teď právě jako přemýšlím, tyjo, kdo to je, ale já jsem jich měla jednoho dne prostě tak moc a teď jsem na ně zapomněla.
0: Holky, a chtěli byste se i vy stát někdy herečkami, zahrát si v nějakém filmu?
3: Já, ano. Já mám třeba, já mám mega ráda Evu Burešovou a mega ráda bych chtěla být herečkou nebo moderátorkou.
0: Super.
4: Bych chtěla být jak Eva Farná, bych chtěla být zpěvačkou.
0: Ano.
4: To je prostě můj životní sen. Buď být zpěvačkou a k tomu hrát na kytaru. To je prostě můj...
0: Takže radši hudba, než hraní.
4: Jo, určitě.
0: To říká Gigi a ještě se
4: vrátím. Mám za sebou 4 už reklamy, ale byla bych ráda, kdybych hrála taky v nějakém filmu, že bych se na to mohla podívat víckrát.
0: A víte, i jakou roli třeba byste chtěli?
3: No tak já bych sem chtěla hrát nějakou, já bych chtěla určitě hrát princeznu, ale nechtěla bych hrát třeba ježibabu.
0: Dobře, ani vodnice, jo, tak máš hlavní vlasy, to bys byla úplně úžasná vodnice.
3: Vodnice! Já bych vždycky chtěla jako malá třeba být princezna nebo takhle, ale jak jsem říkala, že mám ráda ten jurský svět, tak třeba nějakou tu hlavní postavu v tom. A
0: ty bys chtěla být dinosaurus.
3: Chtěla bych být jako hodně.
0: Jasminka bude jasnosaurus, úplně to vidím, modrý jasnosaurus. A Barča?
5: Já bych chtěla hrát...
0: Anička. Já nevím, proč říkám pořád Barča. Anička samozřejmě.
5: Já bych třeba si chtěla zahrát z Harryho Pottera třeba Hermiano, Ginny, Lenku, Láska Rádavou, Fleur de Lucour, prostě tady ty holky z Harryho Pottera. A nebo třeba ještě... ještě třeba spoustu nějakou princeznu, třeba princeznu Lenku z Princové jsou na draka, anebo z Tajemství staré bambitky Aničku Hrnčířku, prostě hrozně moc bych si všechno chtěla vyzkoušet.
0: Ano.
4: A nebo já bych zase chtěla mít nějakou roli, že kdybych byla královna, prostě bych jí vedla ten film.
0: Jo, to úplně představuju. Že královna,
4: že bych
0: jako...
4: byla prostě taková ta úplně
3: mladkyně.
0: Ve Sněhurce. Ve Sněhurce ta zlá královna.
4: Počkej, takže Jasminka by byla Jasmosaurus a já bych byla
3: Já bych byla tvůj mazlíček a ty bys byla ta královna.
5: Já bych byla, že... Já bych byla princesný saurus. A Emča náš vodní saurus.
0: Jo.
3: Nebo
0: Rusalkosaurus.
4: Ano. Takže holky, já jsem šéfosaurus, tady máme vodníkosaurus, jasmosaurus a žlutosaurus.
3: Ne, princosaurus. Ale já mimochodem se zajímám o dinosaury a mám je strašně moc ráda.
4: Já zdravím mýho brášku Lea, a který mu je 3.
0: Taky zdravíme, jasně.
3: Ahoj.
0: A ten má taky rád dinosaury.
4: On je zbožňuje.
3: Jeho brácha miluje úplně.
4: Neexistuje nic jiného než dinosaury.
0: Takže příští písnička je prostě o dinosaurech, jo?
3: Ano, Jakuba, Karol a Kvído. Dinosaury. No a já taky pozdravuju moji segru a taky má ráda dinosaury.
0: Jasně, kolik je segře?
3: Předevčírem jí bylo 7.
0: Teda, takže taky mladší sestřička.
3: Jo.
0: A co říká na to, že má velkou sestřičku v Lollipops?
3: Ona taky brečela. Ona, když jsme se to dozvěděli, tak ona brečela podle mě víc než já. Bylo to strašně roztomilý.
5: Já bych taky hrozně chtěla pozdravovat mojí starší ségru.
0: A kolik je jí let?
5: 12.
0: 12, takže zdravíme 12-letou sestřičku, která se jmenuje?
5: Eliška.
4: Ahoj,
0: Elišku.
3: Ahoj.
0: A Jasminka bude taky někoho pozdravovat.
3: Jo, pozdravuji mýho úžasného bráchu Filipa, mám ho mega moc ráda. A je mu 12 a prostě ho zdravím.
0: Super, máte i nějaký zvířátko, který byste pozdravili?
5: Jo, tak to já mám domácí zvířátko. My jsme měli 2 křečky. A teďka máme pejsáčka, který je úplně nejlepší na světě. On je úplně skvělý, se tě strašně zlobí. Je to trochu downy pejsek, vůbec se nemazlí, ale je skvělá prostě.
0: No, a jak se jmenuje?
5: Shaded Lady.
0: Takže Shaded Lady zdravíme z Rádia Junior.
3: My jsme měli doma jednou minizo, že jsme měli 8 zvířátek, teď máme už jenom jakoby 3 a doma máme kočičku Stelinku a kocourka Micíka a na farmě máme slepičku Andulku a měla jsem taky úžasného pejska Čádlíka, takže bohužel už to s náma není, ale mám ho moc ráda a taky bych si přála plameňáka, protože já miluju plameňáky už od dětství.
0: Říká Jasminka, a co určitě?
4: Tak já mám doma takovou minizo, mám šneka, 2 psy, 4 kočky... A měli jsme rybičky, ty už nemáme, ty jsme dali kamarádce.
0: Ty jo.
4: No, takže bych chtěla pozdravovat pejska. Jmenuje se v češtině Pavlík, ale jako jinak v italštině Paulinho.
0: Paulinho.
4: A to je štěňátko, paní ho našla a měl 2 týdny, ještě jsme ho krmili a zdravím všechny zvířátka.
0: Tak to říká Gigi.
4: Mám vás moc ráda.
3: Ahoj, nalesa zvířátka.
0: Emča.
3: No tak já bych sem chtěla pozdravit mýho pejska, sice jsou u babiček, ale to nevadí. Je to Jeffy, k jemu 15,5. A pak ještě zdravím Hačíka. Tomu je nějak, myslím, 4 roky. A chtěla bych mít křečka nebo malýho pejsánka. Já bych ještě chtěla mít s mámou 2 pejsky. Jeden by byl plemeno Kavapu, to je takový maltézáček, dal by se říct. A pak štěně Pomeranian, to je takový strašně roztomilý japonský pejsek. Taková
6: koulička.
3: Jo, a strašně bych si to přála. A jako nejspíš to budu mít. Teda určitě to budu mít.
4: Já jsem měla 2 potkany.
6: Potkan.
4: Ale já jsem si je tak moc přála. Dostala jsem je k narozkám. A potom jsem zjistila, že se jich najednou bojím.
0: Tak to je teda takže, náročný.
4: Takže jsme je museli dát pryč, ale i tak prostě je strašně pozdravuju a doufám, že
0: se mají dobře.
4: Doufám, že se mají dobře.
0: Holky, kdybyste se měli proměnit nějaké zvíře, tak které byste chtěli?
3: Pejsek.
6: Můžu.
0: Anička?
5: Já mám 3, to prostě mě pejsek, delfín, rys, ostrovit. No vlastně 4 a potom ještě taková zvláštní ryba jménem Blobfish.
0: Aha, super.
3: Já bych se chtěla proměnit v kačičku, protože já miluju, jak prolízají s těma prolízačkama a takhle. A taky bych se někdy chtěla zkusit i třeba jiný zvířátka, třeba ptáček, protože ten třeba lítá, nebo plameňák a prostě, nevím, prostě všude jako všechny.
4: Tak já jsem se teď vzpomněla na moji maminku, my jsme jeli autem a právě jsme se zeptali, mami, čím bys si chtěla být, jako kdybys byla zvíře? A ona říkala, já se sice bojím vejšek, ale chtěla bych být pták. Tak já jsem říkala, ale kdyby si byla právě pták, tak by se nebála těch vejšek. A nebo by si byla pták, který se bojí vejšek a jenom bych chodila.
0: Zatučňá, že jo?
4: Ano.
3: Jo, tak.
0: Lobštros by mohla být.
4: Takže jsme se tomu zasmáli a já bych chtěla být ptáček, protože mám ráda, jak lítají, můžou cestovat a ožívat si život.
0: To říká Gigi a Emča.
3: No tak já bych chtěla být pejskem, nebo bych chtěla být jakou šelmou.
0: Tygřice.
3: Jo, tygřice.
0: No, je to neuvěřitelný, ty ale čas nám zubu. Úplně letí jak blázen. Holky, zase budete asi muset přijít. Přijdete někdy?
3: Jo, moc rádi.
0: Tak se pak určitě zase domluvíme. A nesmíme zapomenout třeba na dopis, který mi přišel na můj Instagram Klára Nováková, moderátorka, a to nám píše Baruška. Jak se holky těší na novou tour, protože vy máte podzimní turné, že jo? Těšíte
4: se? My se těšíme úplně mega moc.
3: Jo, hlavně na vás, Loli týme, protože fanoušky.
5: Jo, protože máme skvělý.
3: Jo, protože máme ten nejlepší Loli tým.
5: Na svět,
3: protože vždycky nám prostě úplně mega dodá energii a prostě mě to potom zlepší nalady. A mega je pozdravujeme a jsme strašně rádi, že ho máme a prostě ho milujeme.
4: Já totiž věřím, že si to strašně moc užijeme. Protože Loli tým je tu vždycky pro nás a vždycky nám ze všem
3: a stejně
4: pomůže.
3: My pro nás. Pro ně.
0: Tak to mám velkou radost, že jste sem za námi přišli do Rádia Junior. Náš rozhovor určitě už brzy bude taky na YouTube kanálu Rádia Junior. A my se 100% domluvíme zase na nějaké akci.
4: Ano, jasně.
0: Třeba uvidíme. Už něco mám vymyšleného. Třeba jako Silvestr by nemusel být špatný, co?
3: Jo, mega ráda.
4: A nebo holky měly jako Nelča a my a tak. Měly... Byly tady... A oni něco, že se bojí těch černých koček.
0: Jo, takhle, že byste chtěli nějaký strašidelný halloweenský vystoupení.
3: Jo.
0: OK, něco vymyslíme, určitě se tady nevidíme naposled. Já vám moc děkuju za návštěvu na rádiu.
3: My taky děkujeme.
0: Budu se těšit zase příště.
4: Já bych právě chtěla říct, že jsem moc vděčná, že jsme tady mohli být s holkama.
3: Já jsem teď chtěla
4: říct. Vám děkujeme.
0: Já taky moc děkuju a už musíme pustit skřítka Heju, který přichází s pohádkou. Ahoj!
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Zvu vás na další pohádkovou procházku po letní zahrádce. Tentokrát si poslechneme o slunečnicích, které vypadají pyšně a přitom o sobě moc pochybují. Nejsou moc dlouhé, moc hubené. Proč nejsou radši malé jako fialky a barevné jako růže nebo poměnky? Jeden by neřekl, co všechno se honí hlavou květinám. Dnešní pohádka na dobrou noc se jmenuje Slunečnice a modré z nebe. A právě začíná.

0: večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na konci jedné zahrady lemovala plot řádka slunečnic. Jak rostly, měly o sobě spoustu pochybností. Připadaly si moc dlouhé, moc hubené, zdálo se jim, že mají příliš velký květ, který se navíc podobá slunci, a to je přece zbytečně okázalé. Všechny slunečnice se upřímně trápily. Cítili se pořád nejistější a nešťastnější. Proto se stále dívali vzhůru k nebi na slunce a vyčítavě se ptali, proč to tak musí být. Ale jak tam stáli vzpřímené, vysoké, nikdo by do nich neřekl, že se trápí. Naopak, ostatní květiny si o nich šeptali. Mají nos nahoru, pořád si něco špitají se sluncem, točí se jenom za ním a jsou tak pyšné, že na nás ostatní se ani nekouknou. Slunečnice se přitom na ostatní květiny dívaly dost často, ovšem jen tajně a po očku. Pak zas rychle obrátili hlavy ke slunci a vyčítali mu. Proč nejsme malé jako fialky? A proč si nám dalo zlatou barvu? Přáli bychom si nějakou něžnější, třeba bledonce růžovou, jako má růže, anebo poměnkovou. Ach, slunce, modrá barva se nám zdá nejkrásnější. Nemohli bychom být blankitně modré? Vždyť té barvy na nebi máš dost a dost. Ale slunce jim neodpovídalo. Jednou, když už bylo slunečnicím zvlášť smutno, dostala ta nejvyšší z nich nápad, který se jí zdál přímo báječný. Honem oslovila slunéčko sedmitečné, které se zrovna usadilo dole v trávě na modrém kvítku, rozrazilu. Slunéčko, Beruško, Pinkalinko, jsme podle jména trochu příbuzné. Mohla bys pro nás něco udělat? Ale s radostí, zasmálo se slunéčko sedmitečné. Co to má být? Slunečnice zaváhala. Nejdřív mi pověz, kam teď poletíš, do nebíčka nebo do peklíčka? Do nebíčka, usmála se Beruška. Tak, když už tam máš cestu, vyhrkla slunečnice, mohla bys nám, prosím, přinést modré z nebe? Proč ne? Usmála se Beruška. To je maličkost. Byla už taková. Často dávala ukvapené sliby, jen aby někomu udělala radost. Ale o tom žádná ze slunečnic neměla ani tušení. A tak se všechny celé šťastné dívaly, jak Pinkalinka letí k nebi. Jenomže utekl celý den, pak i druhý, a Beruška se pořád nevracela. Slunečnice přesto dál vzhlížely k nebi a šeptali si, však ona přiletí a přinese modré z nebe, slíbila nám to. Zatím slunéčko sedmitečné sedělo na trnce, kde mělo svůj domeček, a plakalo. První den tichonce, druhý den už tak usedavě, že trnka začala vyzvídat. Co pak je? Proč pláčeš? Protože ráda dělám druhým radost, vzlikala Beruška, a trnka se podivila. Ale to přece není důvod k pláči. Ale je, popotahovala Beruška. Já totiž, když chci udělat radost, tak něco bez rozmyslu slíbím. A když si to pak rozmyslím, najednou vidím, že to nejde. Tak třeba včera jsem slíbila slunečnicím, že jim přinesu modré z nebe, že je to maličkost. Jenomže tak to není. Jak bych já, nešťastná, unesla tolik modrého z nebe pro tolik velkých slunečnic? Ty malá hloupá Beruško, ty z tomu dala, zabroukala trnka. Jenomže já tě nemůžu nechat plakat. Víš co? Tady vedle mě roste kytka pětiprstka. A ta, když se nikdo nedívá, sebere ledacos. Myslím, že si troufne i na modré z nebe. Ani nápad, ozvala se pětiprstka a ušklíbla se na trnku. Kolikrát si mi vyčítala, že nenechám nic na pokoji a teď mě najednou chceš navádět, abych kradla modré z nebe. Však ty to uděláš, řekla Trnka výhružně. Mám trny a slibuju, že jestli se nenatáhneš pro modré z nebe, budeš mít v každém z pěti prstů aspoň 5 trnů. A znáš mě, já své sliby plním. Pětiprstka tedy natáhla svých 5 šikovných prstů k nebi. Kus ho vzala a jako závoj to modré z nebe přehodila přes tváře smutných slunečnic. Ale ouvej, jen někdy zkuste smíchat žlutou barvu s modrou. Vyjde vám zelená. Slunečnice tam dole u plotu stály docela zmatené, zděšeně koukali jedna druhé do tváře a potom naříkali. Teď je nám ještě hůř, jak jsme vytáhlé a celé zelené, vypadáme jako stromy. V tom se ozvalo slunce. Když jsem tenkrát rozdávalo barvy, sáhlo jsem nejdřív do vlastní kapsičky pro žlutou a všechny své nejmilejší květiny jsem pozlatilo. Proč pak vám moje barva nebyla dost dobrá? Slunce, sluníčko, prosíme, odpusť nám, zanaříkali slunečnice. Odpusť a vezmi si zpátky modré z nebe. Slunce se pousmálo a vzdychlo. Ach, vy tam na zemi, vy jste pěkná cháska. Jedním paprskem kleplo přes prsty pětiprstku, druhým píchlo Trnku, třetím vysušilo Berušce poslední slzičku. A čtvrtý paprsek slétl jako zlatý šíp dolů ke slunečnicím a nabodl na svůj hrot modré z nebe. Slunečnice si odechly. Všechno zas bylo jako dřív. Zvedli hlavy k nebi a zašeptali. Děkujeme ti, děkujeme. A od té doby to říkají stále. Ovšem, ostatní květiny, které neznají jejich příběh, si o nich špitají. Jak jsou pyšné. Pořád mají nos nahoru. Točí se jenom za sluncem, na nás se ani nekouknou. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Panu králi neschází nic, ale šťastný stejně není. A to i přesto, že je zdravý, má krásnou ženu a fůru peněz. Čím to je? A jsou vůbec na světě šťastní lidé? Král se svým šaškem se rozhodli vyrazit do světa, najít alespoň jednoho šťastlivce. Podaří se jim to? To se dozvíme v pohádce Košile štěstí, kterou napsala Věra Provazníková. Režie Karel Weinlich, účinkují Jiří Klem, Jan Kaniza, Gabriela Vránová a další. Natočeno v roce 1975.

0: Spíš. Mlazne.
1: Já? No tohle. Já a spát. Přemýšlím zrovna, čím krále rozesmát.
2: Smích, to je užitečná věc. Smíchem se všechna starost z hlavy vytřepe, je potom lehčí a s nás usne.
0: Tak jsem s ním, Šašku.
2: Čím začnem, pane? Zpěvem? Zpívám tak dojemně, že sama paní noc to nemůže poslouchat a raději mi hodí měsíc jako penízek do klína, jen abych dal pokoj. Či raději tancem. Tančím tak obratně, že ani blecha nevyskakuje výš na šedém špeku stoletého osla. A když skládám verše, začne i havraní brko v mé ruce zpívat jak slavík.
0: Vyprávěj raději něco.
2: To je nápad. Příběhy nosím vždycky po kapsách, jak šňupací tabák. Co třeba o tom, jak se pes pohádal s vlastním ocasem a pak se dokola honili po dvoře, zatímco kostým utekla zpátky do kurníku. A nebo co takhle, jak se dešti nechtělo pršet dolů, a takže to zkusí kap, kap, pršet nahoru.
0: Slyšel jsi? Zas je má nuda starší o hodinu.
1: Ach, ach, ach, bídná nespavosti, mé umění je v koncích.
0: Šťastlivec, kdo teď spí?
1: Šťastlivec, říkáš? Počkej, pane, právě si naťuk malé vajíčko a vida. Něco se z něj klube, co pak to asi bude? Vida? Pohádka. Prabába mi ji četla u kolíbky prý jen tak ze vzduchu, tak já to zkusím po ní. Posloucháš, pane? Byl jednou jeden král.
0: A tak jen dál.
1: A tomu králi nescházelo docela nic. Peněz měl fůry, ženu, jako růži. A vidíš, pane, přece nebyl šťastný. Čert ví proč.
0: A co je vůbec štěstí?
1: Právě tak se ptal každou noc ten král sám sebe, svého spánku, snů. Zaklínal svoje štěstí, prosil je, přivolával, dal by mu nevím co, snad i svou korunu, jen aby se s ním zpřátelilo. Štěstí se mu však pořád vyhýbalo a pan král chřadl. Navštívil proto mudrce a ten, víš, co mu řekl? Teď se podrž trůnu. Že musí nosit na svém těle košili ze šťastlivce. Jinakže šťastný nikdy nebudu.
0: Co pak to asi bylo za krále, že se mu štěstí vešlo do košile?
1: No, od těch dob pan král bloudil světem a hledal toho šťastlivce. Počkej, myslíš, že je lehké najít na světě šťastného člověka?
0: Co já vím, pravda, o tom jsem nepřemýšlel.
1: Tak chodil celé dny, zpovídal svět a strkal nos k bohatým stejně jak do pastoušek. Nikdo se ale k štěstí nepřiznal. Každému vždycky do štěstí maličko chybělo, nebo zas přebývalo.
0: Pravda? O tom jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Potkal já vůbec když šťastného člověka?
1: Až jednou takhle připad na uhlíře. Jářku, chalupku měl ten dobrák, jen jak když vítr načechrá hrstičku došek, v chlívku pár kozích chloupků a děti jako svatojánských mušek. No vidíš, a byl šťastný. To se ví, král mu hned začal sypat do ohýnku do opravdické dukáty, honem se scháněl po košili.
0: A co ten uhlíř? Dal mu ji?
1: A v tom to právě je. Ryba spolkla háček. Ten uhlíř totiž žádnou neměl. že prej ani ke svýmu řemeslu košili nepotřebuje. Že prej uhlířům od jak živa stačí kožená zástěra. Jen tak naholo. A tak ten král možná, že ještě pořád bloudí světem.
0: Jen tak naholo.
1: A pořád ještě hledá šťastného člověka.
0: Poslouchej, blázne, už to mám. Víš, co je štěstí? Mít prabábu jak ty. Pobavil jsem se v skutku královsky.
1: To jsem rád, pane.
0: Jakže to bylo v té tvé pohádce, že ten král možná ještě bloudí světem? Chtěl bych ho potkat, toho pošetilce, toho nahého košiláče.
1: Poslyš, pane,
2: A co kdyby toho pošetilce náhodou napadlo zeptat se tebe? Jsi šťasten? Co bys mu odpověděl?
0: Že budu šťastný, až...
2: Až? Co?
0: Až budu...
1: Co ještě není král, že teprv bude?
0: Až budu konečně ležet ve své posteli a dost už kejklí, zhasni svou svíčku. No tak, hajdy na kutě.

0: Cucu, cucu, cucu.
1: To jsi ty?
0: Vy jste mě poznala, má paní? Myslel jsem, že můj hlas v tom kuku zakuklení nerozeznáte od kukačky. Dobré jitro. Právě se vracím ze své raní toulky a nesu vám. To byste neuhádla.
1: Ukaž. Víš, že jsem zvědavá.
0: Nesu vám. Sasankové psaní.
1: Opravdu. Lesní sasanky.
0: A jestli pak víte, co v tom psaní stojí?
1: To nevím, Šašku.
0: Něco pro vaše fialkové oči. No přece, že je jaro, královno. No ano, vy má bledulinko, jaro. A jaké? Až se točí hlava. Dovádí venku jako kluk, jásá a vříská, leze po stromech a vplétá do nich nové ratolístky. Po mezích honí housátka, tu z hlíny kvítek povytáhne, tam strčí do semínka. Ale co vidím? Má paní zesmutněla?
1: Tak venku je už opravdové jaro.
0: Pláčete, královno. Mou vinou.
1: Mlč, nemluv mi v téhle chvíli o královně. Královna. Královna přece nikdy nesmí plakat.
0: Ach, paní.
1: Komu už, když ne tobě, smím ukázat svou duši tak, jak je? Vidíš to smutné vězení? Tam mezi zdí a stínem klečí moje radost a hořce pláče.
0: Já pláču s ní.
1: Tam ve tmě marně touží po slunci, po trávě, v které běhla by bosa a dělala si to, co právě chce.
0: Blázen vám rozumí. A jiní ne?
1: Nejraději bych odtud utekla. Otevřu oči, chci uvítat den. A už mi pohled zaclánějí broušeným zrcadlem. Už moje vlasy komorná zaplétá do uzlů a balí do závojů.
0: Aby k ním větřík cestu nenašel.
1: Už moje tělo nutí nést tíhu všech krajek, sametů a vleček a na čelo mi sází korunu.
0: Pouto všech skrytých myšlenek.
1: Alespoň chvilku nebýt královna.
0: A já mít v moci plnit tajná přání. Ach, paní, paní, kdybych aspoň svet udělat tajná dvířka z paláce.
1: Jsi hodný blázne. Ještě, že tě mám. Dík tobě mohu vonět k sasankám.
0: Ale já vás chci vidět smát. Ještě dnes všechno řeknu králi.
1: Co tě to napadá? Král nesmí ani tušit. Víš, jak mě miluje. A jak bys ho zle ranil. Vždyť právě jeho láska způsobila, že jsem teď královna. On věří, že jsem šťastná, rozumíš? Nic mu nesmíš říct. Přísahej. Ani slůvko.
0: Zase to po mně žádá. Mám vás rád, paní. Snad bych mohl nějak šikovně vysvětlit králi.
1: Zapřísahám tě. Pusť to z hlavy. Slyšíš? Pán zrovna jde. Ne, abys mluvil. Na všechno, co jsi tu slyšel. Zapomeň.
2: Pojď sem, Šašku. No tak rychle.
3: K službám, pane.
2: Všechno jsem slyšel. Rozumíš?
3: Ojojojojojojojojoj, nerozumím, králi.
2: Jen nezapírej však, ty víš. Slyšel jsem, co ti říkala má paní.
0: Pro pána.
2: Ano. Stál jsem za dveřmi a všechno slyšel. Všechno. Teď to vím. Královna není šťastná. Není šťastná. A právě proto, že je královna. Já, hlupák, co jsem si vlastně myslel o štěstí? Od včera mi vězí v hlavě ta tvoje pohádka. Je vůbec někde na světě alespoň jeden šťastný člověk?
0: Výborně.
3: Tomu říkám otázka. Svět je tu jenom proto, aby ti odpověděl. Jinými slovy, kde se do světa? Tak, pane králi, korunu pověs pěkně na hřebík a královské jablko hoď na strom, ať si tam zatím zraje.
0: Však mi to štěstí spolu najdeme.

0: psa, pane králi. To byl nápad jít do světa. To se má hned má hlava jinak.
1: Za to ta moje, teď bez královské koruny, je ještě těžší. Co je to štěstí? Kde ho má král hledat? Jak asi štěstí vůbec vypadá?
0: Štěstí, pane, to je taková divná osoba. Hlavu to nemá, patu taky ne. Říká se za to, že má křídla. Mihne se v tobě krátká zlatá nitka. Srdíčkem cukne, hned se přetrhne. Pápěrka to je, mžitka čarodějek, taková nicka. A přitom v ní všechno je.
1: Pst, slyšíš? Tady se někdo směje.
0: Že se tu někdo směje?
1: Nevidíš? No přece tamhle u chalupy.
0: Já bych spíš řekl, že ten chalupník hejká jak mezek, co si pích budlák, kam neměl.
1: Ty toho zase víš. Poslouchej přece, jak se rozléhá. Takový smích, jak jarní bouřka. Takhle se přece nemůže smát nikdo jiný než šťastný člověk.
0: Myslíš?
1: Dost řečí, pojďme k němu blíž.
2: Lidičky! Lidičky! Kde jste, kdo? No ne! Mě to snad břicho utrhne!
0: Spíš mi utrhnem smích tobě. Káč, káč, káč! Co tady rachotíš, ty stará neplecho? Bubnuješ nebo házíš kroupy na pekáč?
2: Pojďte sem! Onem! To stojí za to! Podívejte se na něj! Vidíte ho?
0: A koho, ty hudrlante?
2: Našeho sousedíčka. Kubu přece. Řečí měl hejna, co pak o to. Člověka, že žasnul, co se z něho líhlo. Jenomže jak si sednul na vajíčka.
1: Nerozumím mu ani slovo.
0: Hej, ty. Huba ti jede jako na řechtačce, víš co? Zkus to říct ještě jednou, ale rozumně. Jo.
2: Teďka sám nevím, odkud bych měl začít. Před chvílí takhle vyjdu z chalupy natrhat pár mladých kopřiv pro housata. A tu vám koukám, tuhle soused Kuba sedí na plotě. Měli jste vidět, jak se tam naparoval, jak na koni tam seděl, rukama rozhazoval.
1: A co tam vůbec na tom plotě dělal?
2: No, on tam rozumoval, že prej od pan táty dostal za dobrou práci košík vajec, celou kopu místo zlaťáku. Pořád mi na ten košík ukazoval, měl ho tam přistrčený hnedky vedle plotu a povídá, tu kopu vajec prodám na trhu a koupím si malé selátko. Selátko vykrmím, že neprojde dveřma, prodám a koupím za něj telátko.
1: Telátko?
2: Kuba jeden, prej mladou jalovičku. A takhle plácal pořád dál. Za krávu, že prej si koupí klisnu, kobylka mu dá hříbátko, ty koně prodá, bude kupa peněz a za penízky nová chalupa. Na mou duši. Už ji tam viděl sedět jak hříbek. A jak tak rozkládal a ukazoval, co se mu fiecko do chalupy vejde. Rukama mával jako Turek žavlí. Najednou se s ním Plůtek zvyklal. A soused Kuba mát do toho koše vajec sebou plác, jak lívané.
1: Tak proto se stolik smál? A já myslel...
2: Na plotě skákal jako kohout. Ještě ho vidím. Pořád se musím smát. Ale jak sletěl, hřebínek mu schlad. Hned seděl na košíku tiše jako holubička. Zkrátka a dobře, Kuba jeden. Rozsed si to svý štěstí.
0: Poslyš, a to jako chceš říct, že ty na tom svým můžeš rajtovat od jara do zimy a ono nic. Nepukne, nepraskne, nezláme se.
2: Co?
0: To tvoje štěstí, přece.
2: Moje štěstí?
0: No, Jsi přece šťastný, nebo ne?
2: Co? Já? Šťastný? Co je to za hlouposti? To bych musel být králem, abych měl nějaký štěstí.
0: Slyšel jsi? Co tomu říkáš? Králem by musel být.
2: Vidíte Kubu? Tamhle zrovna jde, koukněte se mu na kaloty. Zaprlote. To stojí za to. Ještě má na zadku to svoje zlato.
1: Tak králem bys chtěl být, co chceš. Vždyť už vlastně jsi králem. Škodolivosti. Ach. Nalít jsem na smích jako na vějíčku. Pojďme odtud.
0: Jenomže kudy se teď dáme? Jú, pozor! Uskoč, pane, nebo tě nabere.
1: Co? Co to je? Jak živ jsem toho zvíře neviděl? To tady dělá, rohy má jak ďábel?
0: To je, prosím, kozel, pane. Zpravidla dělá to, co teď. Trkne a zas dál přežvikuje.
1: Tváří se skoro rozumně?
0: A to snad ne. To by ho přece rozum trknul, že nemá trkat pana krále. Tak co, ty bílý čerte? Ustoupíš nám z cesty? Půjdeš nebo ne?
1: Co to jsem?
0: Peklo a dudy. Já to čekal. Já to čekal, že přivolá hned ty své anděly. Au! Koza, na! Koza, na! Pane! Jsme ztraceni! Pane králi, ten mě hnal. Prosím tě, spočítej mi boule. Ne. Ticho. Umírám. Ty si tu klidně foukáš do píšťaly? Povídám, chyť si toho kozla, nebo?
3: Tak už se nezlob, strejdo. On nic neudělá.
1: Hej, ty, pasáčku. Nechceš se s námi chvilku posadit? Na mezi ve třech nám bude chutnat líp?
3: Hrom do píšťaly, jéminku. Tohle ti, Jiro, ještě nikdo neřek. Snad, že se ještě dějou zázraky. To se ví, že chci.
1: Tak ať už tě vidím sedět. A tebe, Šašku, taky.
0: Já nechci.
3: To jsou mi věci. Proč pak? Takových dobrot?
0: Tady. Ten. Jíra.
3: Nerad bych si stýskal. To jako já.
0: Možná, kdyby mi půjčil tu svou hůl, co píská.
3: To jako myslí píšťalu.
0: To by hned všechno vypadalo líp. To bych si možná líz i trochu vína.
3: I beze všeho, strejdo. Tady je.
0: Toho strejdu si můžeš nechat.
3: Pro pána krále, to jsou hody. Od jak živa jsem držel půst. A najednou tohle. Jíra pase kozy a tu na něj kejvne masopust.
1: A stejně si, Jíro, myslím, nežiješ si špatně. Jak o tobě tak přemýšlím, nemáš nic než to stádo na starosti, od rána do večera jen foukáš do píšťaly. Jistě máš radost, jak umíš pěkně hrát. Pak sníš svůj chleba, jdeš spát. Žiješ si skromně jako polní kvítek, prostince, pravda, ale řekni sám, chybí ti něco?
3: To se ví, to hlavní mi schází.
1: Tak? A co pak asi?
3: No přece štěstí. Štěstí, dobrý pane.
1: Co povídáš, Jíro? Počkej, jak to myslíš?
3: Inu tak, docela prostě, že má Jíra smůlu. Zkrátka mi štěstí v ničem nepřeje. Jsem sirotek, nikoho v světě nemám. Žiju, jak se říká, z nebe rovnou na dlaň. A nemám nic, krom té píšťaly.
4: kdyby aspoň to stádo bylo moje.
1: A čí jsou ty kozy?
4: Přece chalupníka. Vidíte, tamhle zrovna stojí a něčemu se od plic směje. Být v jeho kůži taky bych se smál. Tomu se štěstí jistě nevyhejbá. Jeho se ptejte, jak štěstí vypadá, ne Jíry.
5: Poslyš, pane, nepůjdem. Ještě nás čeká dlouhá cesta.
4: Jeminku, a já bych měl hnát kozy zase někam, kde je lepší tráva. Jen jestli se zatím žádná nezaběhla. Linda, Linda, Linda! Tak pán Bůh zaplať, pane, za všechno to dobrý. A ty si kup strej do píšťalu a uč se na ní.
5: Aby tě kozel vzal.
1: Poslyš, ne ty, to svět. Svět je blázen. A já jeho král. Vraťme se domů, nemám chuť jít dál.
5: Cože? Asi, že jsem z té Jírovy píšťaličky docela ohluch. Cože? Chceš se vrátit? To brzy.
1: Mrzí mě vůbec, že jsem dostal tak hloupý nápad hledat štěstí.
5: Hloupý nápad? A proč pak hloupý?
1: Protože zkrátka žádné štěstí není.
5: Pověra je to.
1: A nic víc. Pojď domů, je to komedie.
5: Už asi jo. Mně například začalo v hlavě z ničeho nic dunět.
1: Ať zčernám jako maur, já slyším bubny. A tamhle vidíš? Velbloud. A za ním hned druhý.
5: Co si to sebou nesou na zádech? To nejsou hrby. To jsou velehory. Tak, a teď omdlím, pane. Sloni.
1: Co to má znamenat? Všechna ta nádhera, ten průvod vznešenosti. Táhne se jako zlatý had. Však komu slouží?
5: Kdo ví?
1: Všimni si. Muži mají obarvené vousy červenou hlinkou.
5: To bych mohl taky zkusit.
1: Otroci troubí na lastury. A tam vpředu ti ušlechtilí muži jsou zřejmě mudrci.
5: Mágové, už to mám, králi. Ruku do ohně, že ten had bude z Babylonu. Mají tam mágů jako máků.
1: Poslouchej, jestli máš pravdu, pak ten had dozajista střeží převzácný poklad. Pravý div. Tu nejbohatší a nejkrásnější ženu, kterou zem vůbec pamatuje. Královnu Babylonu. Vidíš? Tam. Právě ji

0: otroci zdvihli na nosítkách. Mé oči nechtějí už víc.
1: A moje už tkla její krása.
0: Ach, její krása je trůn. Mistrovské dílo blaženosti. Všechno jí klečí u nohou. A její zlatou kůži zdobí perly všech moří. Roucha všech králů světa. Všechno jí patří. Vše jí musí sloužit. Vsadím se s tebou, o co chceš, že sama bojně štěstí se od ní musí učit.
1: Pane, jak živ ses ještě takhle nerozhanil, tak vysoký plamen ti může škodit. Mám strach, že schoříš.
0: Zkusím promluvit s někým z karavany. Nejlíp bude zeptat se některého z mágů.
1: To já zatím, abych se honem zkamarádil s nějakým meskařem. Tihle hoši mívají fíky. A nebo, že bych trochu pošpásoval s osly? Ti zase vědí, co jsou datle v koši.
0: Dej pokoj s fíky. Hleděj, poraď, jak se má král co nejchytřeji zeptat na to, co chce. Nerad bych před těmi mágy vypadal jako tulpas.
2: Nač, lidský synu, obtěžkáváš své čelo marnou starostí. Vím, co chceš říci, že naše paní je nejblaženější bytostí, tou nejšťastnější duší světa.
0: Kdo jsi, starče?
2: Ten, koho hledáš, velký mák. Čtu z lidské mysli jako z knihy, ale neboj se mne. A ty teď myslíš na to, jak jsem stár, viď, bratře?
1: To je svatá pravda.
2: Kamenné srdce Babylonu je mladší než má tvář a má krev. Je stará, jako pramen trysklý ze skály dávno věku.
0: Jsi tedy
2: věčný? A to ne. Mágie mi však dala klíč k tomu, jak se stát nesmrtelným.
0: A ty s tím klíčem dokázal navždycky zamknout brány smrti. Jsi nesmrtelný, šťastný mágu.
2: Blahový. Nevěř mágii, v nesmrtelnosti není štěstí.
0: Být nesmrtelný, to, že není štěstí, co to mluvíš?
1: Věř mu. Představ si třeba jenom to, že bys už nikdy nemohl spát, po celý život nezamouřit oka, to bude asi něco podobného.
2: Běda tomu, kdo se odvážil překročit to, co smí člověk. Podobně naši královnu stih pád. Pád nejjasnější hvězdy do temnoty.
3: Mlč! Jdi pryč, kouzelníku.
0: Dvakrát si zabil moji naději.
1: Nezoufej si, pane.
2: Však jeho naděje zas brzy vstane.
0: Nech si své věštby. Všechno lže. Co chceš mi namluvit, že královna světa není šťastná? Že nikdy šťastná nebyla? To nemůže být pravda.
2: Zbytečně smáčíš jazyk v ohni. Což pak jsem vyslovil, to tvoje nikdy.
0: Jak je to tedy? Zaklínám tě, mágu, tak přece mluv.
2: Královna Babylonu byla kdysi šťastná, dokonce tak, že nikdo ještě nebyl a nebude tak šťastný jako ona.
0: Tak přece.
2: Však ona chtěla víc.
0: Víc? Což pak je ještě něco víc než štěstí?
2: Oh, ne. Jenomže ona ráda tančívala na samém vrcholku té svojí šťastné hory s pýchou a ta jí v tanci jednou našeptala, aby si přála nemožné.
0: Nemožné? Tomu nerozumím.
2: Náhle jí bylo zlato světa málo a ona zatoužila po zlatě slunce.
1: Divné. Štěstí jí nestačilo ke štěstí?
2: Usmyslela si prostě, že všechno zlato slunce bude pouze její a přikázala všem svým babylonským, aby jí do 7 dnů postavili schody a měly to být schody vysoké až po samou hloubku hvězdné klenby.
0: Šílený nápad.
2: To věděli všichni, od nejprostších až po nás.

0: píchu Babylonu.
1: A pak, co bylo s královnou?
0: Když ti otroci vynesli až na samý práh vězné svatyně, chtěla být sama.
1: Sama?
0: Sama se svým sluncem. Strhla si šátek, aby roznítila své oči jeho ryzím ohněm, když tu ji přes tvář udeřil zlatistý blesk a ona v jediném mžiku oslepla.
1: Hrůza. Ubohá královna.
2: Strašný příběh.
1: Chtěla být šťastnější než štěstí.
0: Tak krutě trestána je pýcha. Ach, běda, babi.

0: pane můj. No tak, pane králi, alespoň půl slovíčka promluv.
1: Ach, to babylonské slunce pálí. Pořád pálí.
0: Ale jdi, tohle jarní sluníčko, co tvá mu narostlo pár prvních zlatých vlásků, není větší než pampeliška, kterou tě luční skřítek šimrá pod bradou.
1: Mám asi úpal, sežehnuté čelo a v ústech zlatý babylonský prach.
0: Blouzníš, pane. Pojď. Posaď se tady pod Meruňku. Vidíš? Už kvete. A jak voní? Je toho stromu celá kytice.
1: Chci domů. Nevěřím už světu nic.
0: Opravdu. Snad si nemocný.
1: Pusť, blázne. Nic mi není. Jen svět mě omrzel. Ta jeho marná krása, prázdné štěstí. Snad tahle úzká cestička povede zpátky. Dejme se po ní.

0: taková pěšinka?
1: No řekni.
0: Nevypadá jak pomláska? A podívej, všechny mašle postrácela v louce. Támhle je žlutá, červená a bílá. A támhle zas modrá. A támhle krinda pána. Vždyť to jsou sukně. Nějaká paní máma.
2: Hola, matko.
3: Ikuš, to jsem se lekla. Čerte zubatá. Srdce mi lítá jako holubice.
0: Taky tu skáčeš po trávě jak luční kobylka. Co to tam na té louce hledáš? Zaběhla se ti kuřata?
3: Řáde jeden hubata, jenom si pěkně dupej cestičku a hlej si svýho.
0: K čemu pak tolik šťovíku? Slyšel jsem, že zlost křiví záda.
3: Set smazec, že tě učaruju.
0: Tak už se nezlob, tetičko.
4: Jašku, ten druhý panáček, ten se mi líbí. Tichonký je jako pěna na mlíce. Z takovýho si vezmi rozum.
0: To je tak rada zrovna pro mě. Co říkáš, pane? Co, ale čipera si? To se musí nechat.
4: I mlč, ty kašpare. Bývaly časy, pravda. Co chvíle kapka medu. To jsem se k světu jinak mívala. Holka jsem byla jako mák. Jak někde břinkla muzika, už jsem tam byla. Na mou věru. A jak jsem v kole vychrovala. Jak by mi sukní bouřka točila. Inu, bejvávala se mladice. Na místo krve v žilách horký víno. Koření lásky jsem trát nemusela. Jenomže teď jsem stará křížala.
0: Ale no tak, tetičko.
4: I toto mládenečku. Jak se tak říká, z

0: pravdou ven, čertí vem.
1: Jenom mi nejde do hlavy, co to tam na té louce děláš? Pořád se do té trávy koukáš.
0: Kucmaria, kluku se fraportska, zvihni tu nohu. Vždyť si málem šlápnul na palec 9 cilů. Taková vzácná bylina. Uteč pryč, jenom se tu motáš.
1: Jú, ukáž. Vydá tajnou stkářku. Tak ona má v trávě schovaný košík jak kukaň plný bylinek a chrání si ho jako kvočna.
0: Panenko kozlovatá, tohle je ale drzej kluk. Oči mu zrovna rostou jako po rulíku.
1: Tak ty jsi baba kořenářka, he? A nemáš něco na bolehlav?
0: Sec mazec, že tě zaříkám. Budeš tu sedět jako bradavice, dokud tě čerti z louky nevypálí.
1: Co pak je tahle kytička?
0: Nepoznáš podběl.
1: A tohle?
0: Podléška.
1: A babičko?
0: Idej už pokoj.
1: Jak pak mám říkat téhle? To je krasavička.
0: Pustíš ji, rorochu, vždyť je to violka. Dechneš na ní a zvadne.
1: Ale, Leda, že bys mě naučila jména všech těch tvých kytiček. Mám hlavu bystrou jako potůček.
0: To tak. Ještě tě budu zasvěcovat do tajů bylin na stará kolena.
1: Šlo by to rychle. Jak když mrskáš káču?
0: Mlčíš, nezna bohu. Rozumět mluvě rostlin, to je věda a posvátná.
2: Jak dlouho ses jí asi učila ty, bylinářko?
0: Věř nebo nevěř, panáčku. Celičký život je k tomu tak akorát. A někdy říkám, že i ten je krátký. To, aby člověk začal zrovna od kolíbky. No, pročetla jsem si louky hodně dopodrobna. Co mi neřekli meze, pošeptali lesy. Leda, co znám. A mám na půdě doma snad všechno, co jen roste. Tak, tak. Až na jedinou bylinku. Božínku, co já jsem se jí už nahledala. Vždyť by v ní byla všechna moje spása.
2: Spása, říkáš?
1: Když mi řekneš, jak se jmenuje,
3: já ti najdu.
0: Koš, nepleť se mi pod jazyk, když mluvím tuhle s panáčkem. Tak vidíš, přetrh si mi nit. Já totiž, synáčku můj, hledám bylinku mladosti.
1: Pro pána Jána.
2: Tak ty bys chtěla být zas mladá, matičko zlatá.
0: Inu, to víš, jsem baba pošetilá. Jenomže mě příroda jednou ukázala hotový div a od těch dob si nedám vymluvit, že...
1: Co? Byla jsi při zázraku?
0: Představ si, synku, starý strom. Už skoro uschlý. Řekl bys na umření. A tu takhle přes noc do rána ze suchých větví vyrazily kvítky. Já byla u toho. A zase rozzelenal celý do mladosti. Na mou duši. Ze staříka byl zas mládenec.
2: Tak proto ty teď věříš?
1: Proč ne? Nakonec?
0: Ech, stáří, to je bídná chalupa. Komu se chce do jejich prázdných koutů?
4: I kdyby člověk byl už jenom kůstka. Ještě se brání, když ho tam osud mete. No, vás tam zima ještě nezahání.
2: A matičko, jak je to tedy s tou bylinou mládí?
4: Inu, pořád si myslím, třeba i tady někde pámbu zapomněl. Na tyhle louce, nebo jinde. No a já budu mít to štěstí. Panáčku, kam pak tak najednou?
2: Začalo se stmívat, musíme se vrátit.
0: Já vím, jenom se přiznej. Nechce se ti tu s bábou starou pít odvar z blínu, tak je to. A kam pak vlastně máte namířeno?
2: Kam jinam nežli domů, matičko?
0: Jářku, a zrovna tudy? To jste si měli vybrat lepší cestu. Tady je konec světa, panáčci.
1: I pro pána. To jsme tomu dali.
2: Že bychom zabloudili?
0: To se ví. Před vámi leží už jen pustina. A tamhle ten střep, co vypadá jak starý vykažený zub, to je zřícení na hradu. Jo, býval tam kdysi jeden, jak to říct, jenu pořád si svítil tím svým rozumem do knih a nic toho. Na moutě byl to ale divous.
2: Jenom dej pokoj s učencem, zatím nás neposílej.
0: I kdež?
4: Ten jistě dávno zarost mechem. Pravda, byl za mnou jednou, že je to ale dávno. A zatímco já mu vařila nějaký lektvar na bolavou nohu, povídal mi ten děda pohádku.
0: Jasku, jenomže já mu moc na vousy nekoukala. Poslouchala jsem spíš, jak zpívá pára v hrnku. Moc jsem z té jeho pohádky chytrosti nepobrala.
4: No snad, že tam byl nějaký král, hledal po světě štěstí. No a taky tam bylo něco o košili. Ech, jsem to já, ale hlava. Ani nevím, jak to s tím králem potom dopadlo.
1: Je, Minku. Je. To je divadlo.
2: Už zase mi svět směje.
3: Pojď, pane. Radši utečeme.
4: Hlavní, že se pak tomu Morousovi potom jim čají noha zahojila. Kde pak, panáčci? Tady je pustina. Hlejte se odtud klidit, dokud je krapec světla. Tady vám žádný štěstí nepokvete.

0: Ach, blázne, blázne. Víš, co bych teď chtěl?
1: Co?
0: Potkat konečně to štěstí.
1: No to je nadělení. To jsou mi zvěsti. A proč pak?
0: Vyplakal bych se tomu štěstí na rameni.
1: A pak?
0: Už nic. Pak bych šel spát.
1: Tak už se z králi doopravdy vzdal.
0: Podívej, začíná být tma. Jsem na smrt unavený.
1: A les je černočerný.
2: Hej! Je tu někdo?
0: Nikdo. Jen tma tu chodí mezi stromy, nazdař Bůh, stejně jak my.
1: Hola, pane králi, tamhle něco bliklo. A zas? A teď znovu.
0: Snad nemáš vlčí mlhu.
1: Mžiká tu nějaké světýlko.
0: Nevěřím tomu. Bude to nejspíš nějaká bludička.
1: Jen pojď, pane, pojď a neměj fokusejčka. Necítíš kouř?
0: Ještě tak, aby lesní duch nám začal podkuřovat.
1: Kde pak duch, pane? Ohýnek. Ohýnek je to. Bodejď. Teď jenom nevím, jestli brečím z kouře nebo od radosti.
3: Dej pámu dobrý večer. No to jsou k nám hosti. Že vás ale ten kouř nemoc pěkně vítá, dareba jeden. Není o čím krotit.
1: Věru, líp kuckat, než dál takhle bloudit.
3: Je to div, že vás tahle houština pustila vůbec ze svých spárů. Dovede poškrábat jak kočka.
0: Už to vypadalo, že se chce s námi prát až do rána.
3: Měli jste štěstí. V tomhle kraji široko daleko není střecha, kde by se dalo přespat. No pojďte blíž, kohni. A líp bude jít hned dovnitř. Žena už jistě uchystala nějakou večeři. Však s tou uhlířinou nechodí jenom bída. No, hostina to asi nebude. Ale na něco si tu host přece přijde. Anuško! Uspává si děti, půjdu se podívat.
4: Slyšel jsi? Šašku. On je to snad.
1: To se ví? Uhlíř. Uhlíř, jak má být? Jakoby zrovna vypad z té mé pohádky.
0: Zas už svět čaruje.
1: Iba ne. Ten chlapík je víc skutečný, nežli mi oba dohromady. A všim jsi jeho zástěry?
0: Ty? Ještě zkus ceknout o košili a uvidíš?
1: Já už to viděl. Nemá jí. Nemá a nemá.
0: Tak ty nedáš pokoje. Přiznej se, snad si nemyslíš, co je mi k čertu po košili.
1: Já jsem nic neřekl. Já jen, že v té mé pohádce ji uhlíř taky neměl.
0: Co je mi potom? Co si vlastně myslíš? Proč se po celou tu dobu domlouvám, trápím, mučím a handrkuju s pantátou světem? Pro košili. Abych si oblík svoje štěstí, žité jenom mě na míru. Já hledal štěstí, věru, že ne svoje. Já chtěl jen vědět, jestli vůbec je. Proto jsem se ptal po šťastlivci. Ať si je třeba nahý, jen když vůbec žije.
1: Jen jsem tě škádlil. Znám tě přece, pane. Pst, uhlíř, už ho tu zase máme.
3: Žena se omlouvá, že nepřijde, musela zůstat s dětmi. Dneska nějak zlobí. Tady je ale něco na odškodnou.
1: Jú, mazance.
3: A s rozinkami.
1: To budou, pane hody.
3: Tak na co čekáte, zakrojte si.
1: Jen člověk kousne, už nakřoupne mandly. Panečku, to se pozná, hospodyně.
0: Kolik máš vlastně dětí, uhlíři?
3: Akorát 12. Jako apoštolů.
0: Tak to si táta král.
3: Nejstarší, Martin, ten je celý po mně. Kukadlavá jak uhlíky a taky se točí pořád kolem ohně. Zkrátka je tímhle černým řemeslem docela uhranutý. V tom si už rozumíme.
1: A co takhle pro mě? Panenka, neříkej, že máš samé kluky.
3: A víš, že máš na mále? No ale abys neřekl, jedna by se tam přece našla. Handulinka. Jenomže ta je ještě malinká. Jo. To by se, pane, načekal.
0: Je nám tu s tebou pěkně, Uhlíře.
3: I však mě taky, nemyslete. S vámi by mi noc ulítla, jen jak když se vzduchem mihne vrána. Pro pána bych nezapomněl, v komoře máte ustláno. To víte, jedna duchna pro dva. No co, nějak se vyspíte.
0: U tebe jistě dobře.
3: Jo, a kdyby prej v noci přišla zima, máte si zavřít okýnko.
0: Uhlíři, počkej ještě. Chtěl jsem ti poděkovat za tenhle večer s tebou a vůbec...
1: Za všecičko.
3: Jenom neděkujte. Takové věci přece přijdou sami.
0: Víš, chodil jsem chvíli světem a svět mi připadal jak klubko nití pořádně zamotané.
3: Co pak svět? Ten se vždycky rád tváří tak důležitě.
0: Jenomže tady, Uhlíři, u tebe je to jiné. Všechno se mi zdá najednou jednoduché.
3: Ono snad i je. Víte, já už si dlouho myslím, život sám prostý nechce po nás víc, než aby jsme pro něj měli v srdci vždycky prostřeno. Čistě a bíle. Na věru málo záleží, zde to hrubé plátno nebo hedvábí. On vejde tiše a sám tam položí chleba a mléko. Pro každého.
0: Jsi moudrý, Uhlíři. Chtěl jsem ti vlastně říct, že jsem tu s tebou...
1: Tiše. Nevidíš? Usnul. Usnul jako dítě. Ach,
0: milý blázne, ten člověk je šťastný. Opravdu šťastný. A snad o tom ani neví.
1: No a proč taky? Má to zapotřebí vědět své štěstí? Hlavně, že ho žije.
0: A rozdává. Vždyť od té chvíle, co jsme tady, jsem i já šťastný. Slyšíš? I já, král.
1: Ach, ich pane, takovou pohádku si nechám líbit. Copak, když teďka začnu brečet, kouř už je fuč, kdyby mi k tomu chtěli aspoň ovce bečet.

0: Spíš? Blázne.
1: Já?
0: Poslyš. A co ty?
1: Já? A co?
0: Ty jsi šťastný?
1: A ty to nevíš?
0: Vím, že jsi šašeka, ti se živí smíchem. Jenomže teď mluv vážně.
1: Buď si jist, pane. V takové chvíli, kdy se mluví o štěstí, je i králův šašek smrtelně vážný. Zvláště uprostřed noci.
0: Tak dost. Jsi šťastný nebo ne?
1: Jsem, můj králi.
0: Co? Asi jsem špatně slyšel. A to jsi nevěděl dřív?
1: Jak by ne? Vždyť to je moje štěstí.
0: No tohle...
1: Psst. Nekřič. Zbudíš děti.
0: No tohle se povedlo. Já tady bloudím světem, po štěstí se pídím, div z toho duši nevypustím a šťastlivec mě provází. Kdo z nás je vlastně šašek? Řekni.
1: Teď honem nevím. Jedno je ale jisté, že já nejsem králem. Ale co vidím, pane? Třeseš se jako rolnička.
0: Zuřím.
1: Jak prosím?
0: Začli mi z tebe cvakat zuby.
1: Já myslím spíš, že je ti zima.
0: Zkus zavřít okno. Šťastlivče.
1: Výborný nápad, ale já mám lepší. Obleč to, rychle.
0: Co to je?
1: No přece králi. Moje košile.

0: víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: A dneska jdu na nějakou narozeninovou party. Naštěstí si nemusím o nic starat. Teta koupí dárek, takže já tam prostě jen přijdu, vyvalím se na gauč, pozdravím tu holku, co má narozky, snímku z dortu a půjdu zase domů.
1: Tony, a nemyslíš, že by to byla skvělá příležitost?
0: Jak jako skvělá příležitost?
1: No s někým se seznámit, abys nebyla celý prázdniny sama.
0: To je prostě celá Fanny. Moje BFF. Kdybych neměla ji a naše pravidelné telefonáty, tak bych se u svý tety na prázdninách už asi dočista zbláznila. Fanny, já bych chtěla domů. Stýská se mi po tobě.
1: Mě po tobě taky. Musíš to ale vydržet.
0: Nevím, proč nemůžu být o prázdninách doma. Já to nechápu.
1: Já to taky nechápu.
0: Ve skutečnosti jsme to obě moc dobře věděli, ale obě jsme si o tom mysleli něco trochu jinýho. Fanny říkala, že mě táta poslal k tetě, protože chce, abych měla hezký prázdniny. Já tvrdím, že jsem byla doma prostě na obtíž a tak mě radši odlifrovali pryč. Přítelkyni mýho táty, Sabině, se totiž narodili dvojčata. Jmenujou se Pat a Mat. No, dobře, fajn. Nemenujou se Pat a Mat. Je to Petr a Matěj. Ale já jim tak prostě říkám a vždycky budu. A protože to byl s těma miminama doma docela hukot a nikam na dovolenou jsme stejně nemohli, rozhodl táta, že já pojedu na prázdniny k tetě, abych si prej, cituju, taky o prázdninách trochu užila. Když jsem se táty ptala, co konkrétně bych si tady jako měla užít, neodpověděl mi a nutně potřeboval přebalit Pata. Přitom za jiných okolností se do jeho smradlavých plínek tak ochotně nedobejvá. Takže asi tak. Zatímco jsme si s Fanny zoufali, jak moc si chybíme, ozvalo se klepání na dveře. Toničko, už by ses měla začít připravovat. Hele, Fanny, sorry. Já už musím jít, to je teta Stáňa. Tak moc dík.
1: Jasně, v pohodě.
0: Čus. Tak co si vezmu na sebe? Šaty? Ne, to je dětinský. Vypadalo by to, že se moc snažím. Možná sukně. Ježíš, proč mi Sabina zabalila tuhle s volánkama? Já přece nejsem žádná baletka. Co tahle černá? Nemám v tom takový divný křivý nohy? Ach jo, já vůbec nevím. Co myslíš? Morfé, mám v téhle sukni křivý nohy nebo ne? V takových chvílích mi máma fakt chybí. Kdybych ji měla, normálně by mi poradila, co si mám vzít. Naučila by mě nějaký fígle, dobrý kombinace a taky nějaký účesy. Jenže Sabina je prostě jen tátova přítelkyně a já se musím učit módu z ženských časáků, co máme u nás doma na záchodě. Jaké barvy budou in v roce 2021? Jak poznat, který střih šatů vám bude slušet? Nebo 10 doplňků, které si můžete vzít na párty i do divadla? Praktický přínos pro moji osobu? 0, 0, nic. Toničko, už jsi oblečená? Teta vešla dovnitř do pokoje. Ne, nejsem. Odsekla jsem a dál si nespokojeně prohlížela svůj outfit v zrcadle. Teta a její mini prase Morpheus se na mě zkoumavě dívali. Moc příjemný mi to teda nebylo. Tohle nevítaný obecenstvo jsem si u svý skříně opravdu nepředstavovala. To růžový triko, co máš tady přes židli, to je hezký. Nech si k němu černou sukni, udělá tě to starší. Nedůvěřivě jsem jí odpověděla. Když já mám v té sukni nějaký křivý nohy. Ty a křivý nohy? Nesmysl. Máš krásný nohy. Všechny ženský v naší rodině mají krásný nohy. A jestli se stejně stydíš, dneska není moc vedro, tak si vem černý silonky nebo punčochy. Zakryjou všechny nedokonalosti a až budeš starší, zakryjou dokonce i neoholený nohy, prohlásila teta, usmála se na mě a spokojeně odešla. To byla vlastně docela dobrá rada. Černý punčocháče zakryjou všechny nedokonalosti. To si musím zapamatovat.

0: A tak jsme šli na tu party. Budu tam maximálně půl hodiny a pak půjdu domů. Jasný? Víc ani ťuk. A jestli mě budeš nutit, okamžitě utíkám pryč. Obeznámila jsem tetu Stáňu o míře svého nasazení. Neboj ty, Brepto, nikdo tě k ničemu nutit nebude. Pak se otevřely dveře a vykoukla na nás jakási pobledlá vysoká paní. Děvčata, ahoj, jste tady. Ty asi budeš Tonička, že ano? Díky moc, Stáňo, že jsi nám přivedla takového milého a moc roztomilého hosta. Tak se mi zdá, že ta přeslazená paní asi snědla 5 kremrolí a teď má z toho nějaký nervový záchvat. Brejden, řekla jsem, rozloučila se s tetou a odevzdaně vešla dovnitř, jako kdyby mě skupina policajtů vedla do cely. Už na chodbě jsem cítila něco divného. Podobného vánočním prskavkám. Přeslazená paní mě skoro ani nenechala zout a už mě strkala dovnitř do obýváku a sama zmizela kdo ví kde. První, čeho jsem si všimla, byl obrovský bílej chlupatej koberec skoro přes celou místnost. Představila jsem si, jak by něco takového obstálo u nás doma. Pat a mat, teda, moji dvojčecí bráchové Petr a Matěj by ho stihli pozvracet dřív, než bych se po něm vůbec stihla projít. A jak znám tátu, brzo by na něj něco rozlil. A Sabinu by z toho chytnul psotník. Já bych se pak radši zavřela u sebe v pokoji a pouštěla si nahlas muziku a radši předstírala, že vůbec neexistuju. My mommy likes to sing
1: along with me, but she won't sing. Antonie! Antonie! Stlup to! Péťa a Máťa zrovna usnuli!
0: Ale muzika, co hrála v tomhle obýváku, byla úplně jiná, než jakou poslouchám já. Ach bože, kde jsem se to ocitla? Neříkala teta Stáňa, že je ta holka jen o rok mladší než já? Celý barák byl luxusně zařízený v tom skandinávském stylu, jak se píše v ženských časácích na našem záchodě. To znamená hrozně světlý, vzdušný pokoje, všude samá chlupatá deka, měkký polštáře, všechno ze dřeva a na zdech rámy s nápisama Home Sweet Home. Tahle domácnost byla totálně sladěná do šedý a krémově modrý, včetně boxu s papírovejma kapesníčkama. Jedním slovem wow. A na gauči, na obrovským bílým gauči seděla holka, která se do něho skoro propadala. Jeden by ji skoro přehlídnul. Její pleť měla barvu jak ten gauč, vlasy blondětý, dlouhý až po pás. Čau, ty jsi oslavenkyně? Zeptala jsem se jí. Jo, odpověděla holka a pohodila vlasy. Tak všechno nej, tady máš ode mě nějaký ten dárek, teda. Řekla jsem, hodila jí balíček, co mi připravila teta a sedla jsem si vedle ní na gauč. Holka mezi tím dárek rozbalila. Byla to voňavka. Stříkla ji na sebe a mě udeřila do nosu vůně marshmallow. No jo, to je jasný. Teta Stáňa prostě nemůže koupit nic normálního. A kdy přijdou ostatní? Zeptala jsem se jen tak mezi řečí. Brácha si ještě hraje s chemií, přijde za chvilku. Jo, aha, proto ten smrad prskavek. Najednou mě ale polilo takový zvláštní horko. Ty, hele, a kde jsou ostatní? Jak to myslíš? Otočila se na mě oslavenkyně udiveně. Kde jsou ostatní, jako kámoši, spolužáci, kdy přijdou? Nikdo už nepřijde, odpověděla holka a pokrčila rameny. Jenom brácha, prej až proběhne chemická reakce. Jak jako, že už nikdo nepřijde? A ta divná, bledá holka jen pokrčila rameny. Nevím, všichni jsou na prázdninách. Ha, narozeninová párty jen s jedním hostem? Abych ten šok trochu zpracovala, vzala jsem si z misky na stole celou hrst paprikových čipsů a narvala si to všechno do pusy. Můj plán ohledně odchodu se rozplynul. Z téhle oslavy asi těžko jen tak zmizím. Moje nepřítomnost by hostitelce vážně neušla. Co se dá dělat? Když je život kyselý jak citron, udělej z něj citronádu. Na talířek jsem si teda nandala sladký koláčky s džemem, z kořicovýho šneka, slaný tyčky a taky nějaký párek v těstíčku a začala se futrovat. No, co se dá dělat? Já jsem Tony, by the way. Já jsem Kristýna. To je švédský jméno, protože můj táta je ze Švédska, ale všichni tady mi říkají Kristy. A můj starší brácha je Ole. Paráda. Kristy, Ole, já a Marshmallow voňavka. Zavřený společně na nejnudnější party ever. Fakt moc díky, Teto. Díky moc. Tak jo, Kristy, musíme to tady spolu prostě nějak vydržet. Mumlala jsem a drobky mi padaly od pusy. Zahoď tu jedovatou voňavku do koše a odpověz mi na otázku. Jaká je nejtrapnější věc, co se ti kdy v životě stala? Pro mě je to teda tahle party.

Rádio Junior.

sociálne ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí deti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má

nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

ve vlaku. Mějte rozum, mějte rozum, mějte rozum, tak mějte rozum. Necestujte ani s hrochem, pane no.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: A další, a další.
0: Prosím tě, co to vyvádíš?
2: Počítám děti, které nás poslouchají.
0: A kolik jsi jich spočítal?
2: Hodně.
0: To je kolik?
2: Spoustu.
0: Fran.

celý den v pelechu a nemít důvod ke spěchu, nemuset vstát a jít, jak na Havaji žít.

доносу прочь, как цветы.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

odbrnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

Rádio Junior.

nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil pro

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí. Srdce jak kovadlina, na sem

vachtání, to jsou asi vachtaní. Vedle s tichou rozkoší, tam si hrošile noší, lvi a taky ty kříci, nemohou mi odříci podívanou krmení.